0: to, že mě podříznou. To fakt, jo? A teprve teď mi to začalo docházet a já měl konečně strach o sebe. Schovali mě. A já skorem celou noc nespal. A když Josef ráno pro mě přišel, povídá. Upíre, oni to nevzdali. Pořád na tebe čekají. Ty jejich gorily stojí u těch meďáků a kouří. A kdo vychází z budovy ven, tak se ho ptají, jestli tě neviděl. Moc se po tobě schání. Je to opravdu velký průšvih. Co budu dělat? No, syrská strana vymyslela, že tě zabalí do jejich kostýmů a naloží tě v balíku do nákladňáku. Dovezou na letiště a přidáš se k nám. To jsem vám ale pěkně zavařil, co? To jo, a jestli to přežiješ, zase se bude tahle příhoda hezky vyprávět. Vše je zajímavý, že naši papaláši překvapivě nejsou ani na tebe naštvaní. Dělal jsem hrdinu, ale bál jsem se, až jsem se málem potento. Vlastně doslova, průjem jsem měl, tak bylo vlastně proč. Naštěstí vše dobře dopadlo podle plánu a já jim ujel. A to jsem si ještě odvezl talíř s mojí podobiznou z logru a obrovskou pergamenovou navštívenku, vykládanou zlatem a podepsanou zlatým perem. Ještě to mám schované.
1: Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Xaver to vždycky taky.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Xavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrným rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Na mě sedly hodnoty, Xaver.
2: No, to je skoro...
3: se narodil.
2: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale...
3: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
2: To je jedno.
3: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Ne. Sám se sebou.
3: Tak to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je, Xavere,
2: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte?
2: Ale jo, dobře.
3: Dobře, ale jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
3: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, podobný je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrínem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si nejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Honíte majdalenky, když kluk se stane tátou, honíte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Posloucháte Radio Xaver.

Kapitola 10. Co se vám zase posralo? Lopata seděl v klubu a bylo vidět, že se soustředil na to, jak stručně může podat večer informaci Hlavounovi, Modrookému a Teflonovi, který přijde i s houslistou. Z autisty obavy neměl, ten ničemu nerozuměl a spod brýlí hleděl vždy jako tulpas. Kvído si naléval visku, do které nasypal hrst ledu a otočil se na Lopatu. Tak co jste všichni jak lesní včely, nebo spíš sršni, co se vám zase posralo? Milý Kvído, odvětil zcela suše a bez jakéhokoliv náznaku vzteku, zcela bez emocí Lopata. To se posralo nám všem, i tobě, víš? Kvído přestal míchat led ve sklenici whisky Griffem, který uměl jen řádný pijan. V místnosti bys slyšel spadnout špendlík, jaké ticho se rozhostilo, dokonce elegán vypnul hudbu, což se stávalo zřídka. Všichni to ohodnotili, atmosféra houstla, napětí by se dalo krájet. Něco bylo ve vzduchu, vždy když Lopata se takto choval, tak to nevěstilo nic dobrého a on byl hlavička. Velká kapsa s Mílou seděli v rohu vedle sebe jako školáci a oddechovali se zvýšenou frekvencí, tlak měli určitě přes 200. Velká kapsa měl stále nohy široce od sebe a Míla nestihl vyzvědět, co se mu stalo, že chodí jako syfilitik. Lopata téměř monotónním hlasem začal. Tak jsme se byli podívat na nějaké přiblblé konferenci o vývoji energetiky, rozvoji obnovitelných zdrojů. Jen tak jsme si šli špíznout, jak se naši podnikatelé na to dívají. Chci vědět, které prase tu konferenci vymyslelo a připravilo celkem podrobný program. Tak podrobný, že jen totální kretén by nepochopil, co vlastně probíhá a jaký z toho bude prejt. Podnikatelé u nás nejsou idioti, ačkoliv se je snažíme dusit, jak se dá, aby neměli myšlenky na kraviny, tím myslím třeba sledovat, co se chystá a nemá být pro ně určeno. Tak tito podnikatelé, kteří držou držku po betonu, se teď chopí příležitosti. A že to umí, to si buďte jistí, umí z hovna uplést bič a ještě jim práskat. Vždyť to, co jim stále připravujeme, aby se zabavili papírováním, jak podnikání znemožňujeme, jak podnikatelům, tak i živnostníkům, to je do prdele již propracovaný systém a teď jim někdo připraví takovou nalejvárnu. Kdo to asi byl? Dodal řečnickou otázku a otočil se vyzývavě na Mílu. Ten se přikrčil jako žáček v páté třídě, který je přistižen, jak dává připínáček na židli sousedovi. Míla se ještě víc přikrčil. Byl si plně vědom, že konferenci pořádalo jeho ministerstvo, protože to chtěla manželka. Bratr pořádal takové konference pravidelně a těch pár milionů, které mu ministerstvo na to přispívalo, považoval za rodinnou výpomoc. Dokonce byl přesvědčen, že je to správné. To, že si pozve na konferenci přednášet odborníky, nepředpokládal. Vždy tam přednášeli za slušný plat jen rodinní příslušníci a tam nebezpečí, že mohou něco kloudného odpřednášet, co bude mít hlavu a patu, nehrozilo, natož něco vyzradit. Důvod byl jasný. Všichni ukončili základní školní vzdělání asi v 16 letech a to už v 6. třídě. Kdyby nebyla sametová revoluce, tak by pracovali tam, kde jejich maminky a tatínkové, jako pomocný dělník či pomocná uklízečka. A ti měli zaměstnání jen proto, že bývalý režim nedovolil žádné zaháleče a příživníky. Každý musel pracovat. Kdo 21 dnů v kuse nepracoval, pochopitelně se to netýkalo dovolených nebo nemocenských, tak byl označen za příživníka a to byl trestný čin a putoval do vězení. Jejich rodinní příslušníci měli práci jen proto, že na to byl zákon. Strýček, který vystřídal jako pomocný dělník stovky míst, byl znám v celém bývalém Československu. Jeho schopnost pracovat byla podstatně horší než u cvičených zvířat. Každý řemeslník, dělník měl v té době radost, když dostal k ruce pomocníka. Netýkalo se to ale strejdy. To nastala katastrofa a takovému dělníkovi v týle se strejdou šlo celou směnu minimálně o život.
Jako pomocník se vyznamenal, když připravovali spuštění jednoho významného plynovodu a měla přijet delegace z ústředního výboru. Plynovod, přestože to byla vládou sledovaná stavba, se nepodařilo dokončit. Velká sláva na spuštění byla připravena přesně na den a hodinu, ale nebyl plyn. Strejda přišel s nápadem, že se zakoupou propanbutanové lahve, že prd kdo pozná, z jakého plynu se bude vařit voda na kávu. Vše se mělo odehrávat venku, tak se příprava nezdála být nebezpečná. Soudruh tajemník otočí ventilem, začne proudit plyn, zapne se sporák v polní kuchyni a uvaří se voda na kávu. Mezitím si dají vodku, koňak a na další technické záležitosti se už nedostane. Sele upečeme dopředu doma a tam se bude jen dopékat, jakože na plynu. Vše vypadalo skvěle a strýc rostl na ceně. Dokonce si ho všiml i kádrovák, který měl za úkol toho imbecila na chvíli zaměstnat, jak se líbil svému kolegovi, když přecházel po jiném průšvihu z vedlejších skláren. Tam nechal vychladnout sklářskou pec. Začal nad Strejdou přemýšlet, že asi nebude takový imbecil, když přišel s tímto zlepšovákem téměř ve 12 hodin a 5 minut. Delegace tu měla být příští týden a dostavba plynovodu měla před sebou nejmíň půl roku zpoždění. Švindli ve výkazech, jen aby se pravidelně měsíčně plnil plán vládou sledované stavby, se jim nyní vymstili. Půlroční sklus se tak lehce nenahradí, to vědělo celé vedení. Ale ač to nevypadalo věrohodně, kádrovák by to odnesl úplně stejně jako výrobní ředitel. Za zlepšovák byla Strejdovi přislíbena tučná odměna 500 korun. Pro toho imbecila to je stejně až moc, přemítal kádrovák. Ale všem ostatním šlo o místa a také mohli skončit v uranových dolech, kdyby někdo vyhodnotil, že neplnění plánu vládou sledovaných staveb je z jejich strany úkladná sabotáž. Měl radost, že se nechal ukecat v hospodě u druhé flašky gruziňaku. A s kádrovákem z Kláren si plácli a Strejda hned druhý den byl přeložen k ním do státního podniku. Celá věc se spuštěním nového plynovodu proběhla nakonec velmi tragicky. Nestalo by se tak, kdyby vše připravil odborník a lahve s propanbutanem, stejně jako kulové kohouty, sporák či pečící grill, velmi odborně zapojil. Nikdo neví, proč to nechali Strejdovi. Asi okouzlil celé tehdejší vedení státního podniku svým nápadem. Nikdo už nedomýšlel, že neumí ani přenést pár prken z jednoho místa na druhé, o trubkách ani nemluvě. Tam obyčejně došlo k silnému poškození izolace tak, že jím manipulovaná trubka byla k danému účelu už nepoužitelná. Strejda se pyšně chopil díla a celou montáž provedl dle svých znalostí ze 6. třídy, kdy si v dílnách při výrobě plechové nádobky na mýdlo ucvakl jeden článek ukazováčku na levé ruce, ten spláchl na záchodě, když se snažil zamaskovat své zranění a zbylou krvácející část prstu omotal izolační páskou. Vše tenkrát skončilo těžkou infekcí a Strejda přišel téměř o celý prst, v nemocnici si pobyl pár týdnů. S touto schopností postavit se k manuální práci, a to v oblasti plynu opravdu velmi odbornou, se chopil díla. Používal izolační pásku, plastelínu, tu miloval už jako dítě a zůstalo mu to, různé staré hadice z kola a podobné nesmysly, které se mu mohly hodit v případě, když si doma dělal ochoz, když kradli plyn a chtěli obejít plynoměr. S touto výbavou připravil náhradní zdroj plynu, který měl působit, jako kdyby stavba plynovodu byla dokončena. Tajemník otočením velkého kulového kohoutu měl spustit tuto významnou část vládou sledované stavby. Akce se nepovedla. Došlo k obrovskému výbuchu, kdy zakopané propanbutanové lahve létaly vzduchem jako bomby, na kusy byl roztrhaný sporák s obrovským grilem, všude lítaly střepy. Nehoda měla desítku zraněných a dva mrtvé. Bohužel mezi nimi nebyl Strejda.
Ten pak policii vše podrobně popsal, některé detaily si ještě vybarvil, protože ho bavilo, jak ho šéf policie v čele s ministrem, vedením strany a dalšími vyšetřovateli bez hlesu poslouchají. Připadal si důležitý a dokonce rád podepsal v protokolu i to, co neřekl a co si pánové přáli, aby tam pro úplnost bylo, přestože se to tak nestalo. Strejda vyvázl pouze s 6měsíční ochranou léčbou, která mu byla předepsána jako důsledek těžkého šoku, který při výbuchu zažil. Celé vedení státního podniku bylo obžalováno z vlastizrady, přípravy puče, sabotáže a nevím čeho ještě. Všech 6 ředitelů bylo přesunuto do uranových dolů, kde měli pracovat 15 let. No a tento Strejda nyní přednášel na všech seminářích především k energetice, protože se po tom výbuchu cítil být plynařem a energetikem v jedné osobě. Tím, že byl částečně perzekuován v bývalém režimu, jak sám říkal, byl považován za zlatý hřeb všech konferencí, které bratr pořádal. Míla se probral z hlubokého přemýšlení, co se vlastně na té konferenci stalo. Že by jeho rodina mohla něco vyzradit, o tom silně pochyboval, ba dokonce si byl vzhledem k jejich intelektu jist, že odtud vítr nevane. To už ale Lopata řval a držel Mílu za límec a cloumal jim ze strany na stranu jako tajfun se stéblem slámy. Míla se začal dusit a zbrunátněl. Nikdo z přítomných se ani nehnul. Lopata s ním mrštil o pohovku a řval. Mluv, tak kurva mluv, co to má znamenat? Míla věděl, že se něco vážného stalo a začal koktat. Já nevím, kdo na té konferenci přednášel, ale měl tam být jako vždy můj strýc, jako hlavní expert v energetice, však víš, který a další. Já nevím, co brácha vymyslel za kokotinu. Tak ty nevíš, tak já ti to doplním. Místo těch vašich trotlů tam byli samí špičkoví odborníci, kteří navíc zjevně elektrárny nemají ani neplánují, že by je měli. Byly to špičky v oboru a když tam udělali rozbor, tak jen blbec by nepochopil, co to znamená. A to ještě na konferenci, kde byli samí podnikatelé a ne vyžírky, které chodí na konference sežrat chlebíček a vůbec nejsou schopni rozeznat, co se vlastně přednáší. Mílo, ty bys zasluhoval betonové botičky, uvědomuješ si, co to znamená. Do projektu se nám vloupe kdejaký čípek. To je strašné, já jsem předvídal, že se blíží krize. Budeš si to muset zodpovědět hlavou Novy houslistovi, prostě vedení. Večer jsou tady. Připravte projektory, šanony s našimi spolupracovníky z policie, prokurátorů a soudců. Dále nachystejte metodiku podpory obnovitelných zdrojů, kterou jsme schválili před 2 lety. Budeme muset připravit krizový plán a zajistit další pokračování projektu. Bez návrhu krizového plánu nemůžeme před vedení ani nastoupit. Tak, kluci do práce, zavolejte Anču. Nafoukneme Anču, snažil se zavtipkovat Eda, aby sklidnil hustou atmosféru. Ne, debile, naši Anču, ať vám pomůže s prezentací. Elegán se tvářil nezúčastněně a tiše pomáhal připravovat veškerou techniku k prezentaci. She said.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Reichlu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
3: Dobrá satira.
2: Říká, co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
3: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší k Xaveru, že je to realita. Já je ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním. No, a my si myslí všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak si říká, v zadku slušně.
2: Ne, já vám říkám, že to je
3: jinak. Že sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
2: Pane Hoče, vy mě neposloucháte, ale neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu Nutelu? A pak si říká, ty vole, to je vůl, ona to skočil.
3: A já vám říkám, Xavere,
2: že... Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. Potom si skočil na to. Toto dělali Grossovi.
3: Xavere, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomujou. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutelou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matrošná satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
2: Fakt, jo. Na satiru?
3: Jo.
2: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
3: Jo.
2: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
3: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
2: Ve spolupráci.
3: Vy jste neviděl ty billboardy nebo co, kde byl Putin s Babiše?
2: Ne.
3: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
2: Se vyfotili spolu, jo?
3: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
2: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
3: Jsou zoufalí, Xavere, no.
2: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.

Při ale velicí tvrdí, že je oběžnicí, a ten, kdo má oči, uzná, že se točí. Jo, v zimě je samý led, z jara přivládá květ, v letě je celá zelená. A některá plemena pěstují semena datlovníku, fíkovníku, kakaovníku, kokosu. Bývala záhada, proč slunce zapadá, pak na to přišli běloši, že je to od toho, že je země kulatá. Kdyby nebylo bělocha, nebylo by mulata. Od polu na rovník jde samý poledník, to je

No, vše, co na globusu nevisí u nosu, je dílem pracných pokusů. A ten, kdo má v úmyslu pracovat v průmyslu, musí minimálně mít něco málo důmyslu. Hleďme, jak vyniká moderní technika, viatika, fyzika. Na světě už nikdo není, kdo se nemyje, do té míry rozšířila mýlo chemie. Zkrátka je nesmysl.

0: Odtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě v XTV, ráda tě vidím.
1: Taky tě vidím rád, Alex.
0: Žádná okurková sezóna se nekoná.
1: Koná.
0: Jo?
1: Já jsem koukal na to, co jsi si dneska připravila.
0: No.
1: To je znak okurkový sezony.
0: Opravdu, no, ale jasně. Spíš blížící se, ne? Já jsem měla dilema, která téma dá.
1: Já jsem připravený těsto vyvádět, tak jsem zvědavý teda, jak tím projdem, protože jsem se říkal, hele, ta Alex jde v C-dur a v C-dur už mě nebaví, protože v C-dur jedou všichni, tak pojďme na to.
0: Tak pojďme na to, ale máme o jedno téma více než běžně. A určitě jsi všimnul této přestřelky. Neusínej. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska, řekl Fiala. Podle Babiše je premiér patologický lhář. Tak.
1: Víš, co je hrozný, že se může říct cokoliv a že se říká cokoliv. Jo? Jakože to už nemusí mít žádnou racionální jako zdůvodnění, že už ani nehledá někdo návaznost na nějaký zdání pravdy. Jo? On to prostě plácne, protože si myslí, že mu to zafunguje a bohužel asi mu to u jeho voličů zafunguje. To je
0: a
1: to,
0: teď mluvíš ještě, asi o premiéru Fialovi nebo
1: o
0: Andreji Babišovi?
1: Tak, že ten to řekl, ten to jenom konstatoval, protože ano, to je lež, on může říct cokoliv, když to není trestný a Babiš se nebude soudit, tak prostě Fiala jde a říká slova. Takhle rozhazuje. No a teďko, jestli na to někdo reaguje, asi ty jeho lidi prostě tomu věří, nebo ty jeho voliči.
0: Ale jich čím dál méně.
1: Já doufám, ale zároveň víš co, já mám pocit, že furt jich je dost. A proč jich je dost a proč vlastně nemyslej, proč jako se, když zazní takovýhle výrok, proč si neřeknou, hele, jako to už jako přece s námi houpeš už moc, ne? Tak to nějak buď zdůvodní, nebo to řekni jinak, nebo prostě to všechno nehraje na toho Putina. Tady byl nejdřív teda jako Babiš. Teď jsem dokonce jako někde jako zaslechl, nebo zaznamenal jako Čapí hnízdo, jako že někdo ho oprášil trošku a že zaznělo v médiích Čapí hnízdo. No teď si vem jako ty, jak říkají, narrativy, Čapí hnízdo, pak covid, potom, a vždycky tam byl ten Rus se čím dál tím víc, takže za to už může všechno, co uděláš, chlapík prostě chce zapálit nějaký, je to Brazilec, autobusy na Klíčově, tak je to prostě Putinův agent, pak to zmizí, nikdo už jako o něm neví, jak byl odsouzený, všichni jako vlastně už jako to vytěsníme, zapomeneme na to, chudák je propuštěný zpátky do Brazílie, prostě proč to udělal, jak to udělal, proč by měl být Putinův agent, to vůbec asi jako on sám si nedokázal představit, možná, že ani Putina nezná. A tak a to tady to zaznělo, udělala se z toho koule a prostě tenhle ten Putinův agent, který na Klíčově chtěl zapálit ty autobusy, aby nás nejistil, aby v té hybridní válce, aby jsme prostě jako nějak prohrávali, tak to smázne se a jde se dál. No ale teďka je hodně materiálu, tak pojďme dál.
0: Tak ano, protože i Petra Macinku vyjádření premiéra Fialy zvedlo ze židle. Macinka ostřek ODS, parazitujete na válce, být Fiala jako Orbán, nemuseli umírat děti.
1: Tohle je dobrý smeč od toho Petra, protože on to vlastně, to je hezký výklad toho, co vlastně ta ODSka, co ten Fiala, ale nejenom oni, jako to, co dělají šéf NATO, ten Stoltenberg a všichni tyhle ty lidi, oni prostě skrze tuto válku si razejí svý, a teďko nechci říct jako primitivně jenom zájmy, ale buď svý přesvědčení, nebo prostě, že tam jsou, nebo jako strkají, pušujou ten vlak tím směrem, který se po nich chce. A ten Petr vlastně, že to takhle jako veme, tak to nazve jinak, ukáže nový úhel pohledu a prostě řekne se, ano, tyhle všichni parazitujou na té válce a využívají a zneužívají ji vůči kvůli svým potřebám. No pro své vlastní potřeby.
0: Takže myslíš, že není jejich zájem ukončit tu válku nebo uzavřít nějaké příměří? Měli by jiné téma? Současná pětikoalice?
1: Já jsem si myslel s tím příměřím. To musí uzavřít někdo, kdo má váhu slova a který taky donutí ty válčící strany dodržovat pravidla příměří. Jo. Takže jak jsem četl někde Putina, tak tomu říkal, no příměří mi jako neuzavřem teďko, protože by jenom vlastně ta Ukrajina získala čas k tomu, aby se dozbrojila, aby mobilizovala. Prostě mi na příměří teď nejde. No tak to je jako jasná řeč. Takže vlastně, když já jsem i volal potom příměří a říkal jsem si, to by bylo řešení, ať přestanou bojovat, jenže on se nezastaví ta válka v době příměří. To prostě se dál, jako budou ty dvě strany nějakým způsobem revitalizovat a reorganizovat. Takže vlastně tam musí být taková autorita, aby řekl dobře, tak jestli bude příměří, tak za těchto podmínek. A musíte obě strany garantovat, že ty podmínky dodržíte. A já si to vlastně nedokážu vůbec představit v současné době.
0: No a kdo by měl být tím garantem? Hodně se mluví o Trumpovi, o tom, jestli vyhraje volby.
1: Americký prezident. No, když vidíš,
0: včera Viktor Orbán řekl, že on to vyřeší, když ho navštívil, poté, co ho navštívil.
1: Ale jo, no tak ten Trump, jestli bude tím prezidentem, asi já taky doufám, že to je ta páka, která zapáčí a ono se něco stane pozitivního. On prostě jako ty lidi a tu zemi, která nesmírně trpí, nějakým způsobem to utrpení tam zastaví a ty lidi přestanou umírat a něco se stane. Všichni jako doufáme.
0: Nicméně ty jsi zmiňoval příměří a že na něj Rusko teď nepůjde. Nicméně Viktor Orbán teď je velice aktivní, ostatně za to i kritizován. To je naše další téma. A Viktor Orbán poslal špičkám Evropské unie tajný dopis o jednání s Putinem a právě v tom dopise bylo napsáno, že ruský prezident byl překvapen, že Ukrajina nepřijala dočasné příměří.
1: Jo, já jsem si říkal, do jaký míry zase. Za prvé, do jaký míry je to řízený únik, není to únik, je to žádný dopis, jako de facto nebyl, a byl jenom řízený únik prostě nějakého obsahu, který měl nějakým způsobem zahrát. Ten Orbán je taky zkušený politik, tohle jsou vlastně věci, které se dělají. Já tomu dopisu nebo této informaci nedávám žádnou váhu, v podstatě nula. Já, když mi to poslal, tak jsem si říkal, co to je, teď je to úplně jedno. Tyhle ty úniky, jako na úniky se hraje, na ty leaks, že se hraje prostě v politice, co politika jako světem chodí. Jo. Takže tomu moc nevěřím, ale líbí se mi ten Orbán, že objel ty relevantní strany. To je určitě státnický velkorysej tah. A když ty, kteří mu okopávají ty kotníky a říkají, no jo, ale teď on nic nevyřeší a teď prosím tě, to je prostě jenom politická deklarace, dělá to kvůli svým vlastním voličům, tak já myslím, že ne, že to je jeden z politiků, který opravdu se k tomu postavil čelem a přinejmenším se všema stranama mluvil a teďko má proti ostatním Stoltenbergům a ostatním má nabito, protože má argumenty on s těma lidma, který vlastně se podílí na té válce, který vedou a který jako rozhodují o tom, jak to bude v budoucnosti, tak mluvil osobně, na rozdíl od těch ostatních.
0: No dobře, ale co z toho?
1: No to se uvidí, jsou další kola, teď ono to jako nejde hned, jako to, tam výsledek není hned, že? To je jako stejně, když se mluvilo o té nové frakci patriotů, že jo, pro Evropu, tak nejdřív jako, já nevím, že to nemáš jako téma, abych to nevykrádal, jo, ale teď se říkalo ze začátku, tak nejdřív vyhodili toho Babiše z té jedné frakce, takže nechtějí, prostě je trapný, takže ho vyhodili, aby byli bez Babiše. Pak se ukázalo, že teda zakládá s tím Orbánem a s tím Rakušanem jako tu novou frakci, říkal, irrelevantní, vůbec do ničeho nebudou mít, jako co mluví, vůbec jí nezaloží a nepřidá se k ním nikdo. Pak se přidali ty ostatní země, pak vlastně se ukázalo, že tvoří třetí nejsilnější seskupení v té Evropě a zase se říkalo, no jo, ale oni udělají vlastně takovou tu, jak se tomu říká anglicky, víš co, jako, že to zaznělo takový to kolo kolem nich, který prostě sanitary si řekl něco takového, jako, že vlastně kolem nich bude mrtvo a oni nebudou nic dělat. No vidíš, to je jako začátek a ono to strašně rychle jako běží, to je 3 neděle nebo jak dlouho. A podívej, za ty 3 neděle vlastně jako uděláš na začátku nějaký krok, nějaký impuls, ono to jde dál a zatím se to nezastavilo. Tak já věřím, že takhle svět jako se chová, že prostě musíš vykročit nějakým směrem a držet kurz, dát to a energii, snahu a v tomhle tom si myslím, že zrovna Babiš našel úžasnou svoji roli v tuhletu chvíli. On je přece obchodník. On dokáže prostě jako dealovat se stranama, on dokáže prostě ty obchodní řeči, on je prostě vyjednavač par excellence. Kdyby nebyl, tak nemá ten majetek, že? Tak prostě to je jako talentovaný obchodník a teďko on to bude obchodovat a on to musí obchodovat a obchodujete se to stejně jako jiný komodity a v tom on je excelentní a v tom já věřím, že prostě našel svoji novou roli a od té frakce já očekávám poměrně hodně, samozřejmě, že to může někde zastavit, ale já zase doufám.
0: Tak doufejme, že to vyobchoduje ve prospěch České republiky. Na rozdíl, když srovnáme předsednictví naše a teď Maďarska.
1: K tomuhle. Hele, těch miliard, kolik potřebuješ miliard?
0: To já osobně žádnou.
1: Ale tak jako jedna, ale... jedna by se udělala, ale neříkej. Ale dobře, jako to je přece tak hloupej, jak je populární říkat, narrativ.
0: Ale nemyslím jako obchodovat jenom v penězích samozřejmě.
1: Ale, no, ale
0: jsou další věci, se kterými bojujeme.
1: Bavíme se o vliv. Že? Ten vliv je přece daleko víc sexy než nějaký peníze. Všichni si myslí, že vlastně cílem jsou nějaký dotace a zase, aby Agrofert byl větší, aby jako si koupil větší porci jídla a dva stejky místo jednoho a ještě, já nevím, nějaký další zámky, jestli to je nějaký mátý Francii, prostě něco další. O tom to vlastně není. Teď v určitý fázi prostě si řekne, že hele, těch krámů, to je jenom starost. Takže vlastně ten fond, do kterého on ten, jak se jmenuje, ten fond, do kterého...
0: Svěřenský fond.
1: Svěřenský fond, jak dal ten majetek, tak to je bezvadná instituce. On se o to nemusí starat a nejvíc sexy, kromě sexu samotného, v určitých letech, už možná si přeskládáš ty priority, tak je mít moc a vliv. No a o tom obchoduje, aby měl vliv.
0: No, myslíš si, že svěřenecký fond, že on se o to nestará?
1: Svěřenský, nemyslím, že ne, protože, hele, když máš prostě spousta, já vždycky říkám cihel a aktiv a lidí, a teď je to jenom starost, teď mu to nepotřebuje, teď vlastně, abych tady nevypadal jako nějaký prostě fanda Babiše, ale on vlastně jako moc toho nejí, jako žije prostě poměrně asketickým způsobem. Když on nic nepotřebuje, na to, co vlastně on potřebuje ke svému životu, tak jakoby má. A potom, aby ho něco bavilo. A jeho teďko baví dávat dohromady frakci, která za 3 neděle udělala takovej raketový, uletěla takovou vzdálenost, že tomu musí dělat strašnou radost. Hmm.
0: A teď odpustím si ten výraz, ale je to výraz Petra Holce, našeho komentátora, to kvičení premiéra Fialy a dalších. Je to důkazem toho, že to dělají dobře?
1: No jo, no.
0: A že je to vlastně štve, že...
1: Protože víš, jak jsem říkal, ten jako nejdřív ho vyhodili, že? Telička říkal, vyhodili ho, prostě nechtěli Babiše. Potom ho založil, no, bylo to trapný, tak tohleto. A teď se to furt jako zvětšuje, takže oni pořád to chtějí jako marginalizovat, pořád chtějí dělat jako, že to není vůbec důležitý a on to mezi tím roste. Takže oni vlastně nevědí, jestli mají nadávat, brečet, jestli mají varovat, oni zkouší úplně všechno. Strašit. Teďko, ano, to, co se ukázalo předtím, jakože to je vlastně zase Putinová věc, to je v podstatě asi Babiš a ten Brazilec, který zapázdil ty autobusy na tom Klíčově, asi byli kamarádi, asi byli ze stejné jednotky, rozumíš? Kromě Čuka a Geka, kteří zapálili Vrbětice, to je prostě stejná parta řízená, prostě, dejte je to všechno trapný, Alex, dejte je to trapný, dejte je to fakt jak trapný.
0: Ale má to za cíl v nás vyvolávat strach, budovat strach, nějaký obavy?
1: No, jasně.
0: Je to proč to je?
1: Hele, dobře, ale ještě kromě ten strach, já jsem koukal, jak jsem se o tom bavila s Tlustým, on má téma strach, určitě bez debaty to platí, ale potom vlastně ještě my si hrajeme na jinou věc, která nebyla v minulosti tak jako úplně důležitá, nehrálo se to tak, a to jsou fakt ty narrativy, jako to jsou témata. Ono jako je na nás buší tolik informací a tolik podnětů a tolik starostí, které my máme, tak my udržíme v hlavě pár nejvýraznějších témat. Takže jako od covidu, asi v té covidí době se to tak jako vlastně zvrtlo úplně jednoznačně, že, ale předtím to byla to všechny ty akce LGBT a jak se jmenoval ten, víš, jako s tím Černochem, jak ho tam zmasili.
0: Jak zaklekl.
1: Zaklekli. Takže my jsme potom užili vlastně tyhle ty narrativy, pak byl velký narrativ covid a od té doby my se nedokážeme vymanit z monotémat. Jo. Takže máme válku. Válka. Takže určitě tam je ten strach, ale určitě je to taky vytěsňování jiných témat. Jo. A to mě hodně vadí. Už opravdu i na té společnosti my máme takový chat, kde je ta mocinka taky. Jsou tam jako řada lidí, kteří se v tom veřejném prostoru objevujou a já jsem říkal, hele, a už si zakažte tu válku, jo. Už pište taky něco jiného. Už tam prostě jděte s tou válkou do háje. Protože my už jsme to sami jako udělali, že jsme akceptovali téma války.
0: A já si myslím, že o to se postarají parlamentní volby, protože voliči budou chtít vědět, co uděláte pro nás, ne pro Ukrajinu. Nemyslíš si, že to trochu pomůže změnit téma?
1: Ale
0: volby jsou za rok.
1: Ale to je ten mindset. Jo. My jsme se na to naučili. My to v té hlavě takhle máme, že se války bojíme, válka nás, kvůli válce chudneme, takže to dopadá na nás. Válku zakopáváš o ní na každém rohu, pusť si zprávy ČT, Tam první tři zprávy jsou prostě válka v různý podobě, buď je to NATO, nebo je to mírová konference, nebo co dělá Zelenský, a nebo je to prostě Daria z toho z Ukrajiny volá, kde byla vybombardovaný, co si je ukazuje prostě skrvavený děti. To ti naservuje ho hned na začátku. Tím pádem tě vlastně takhle vybudí a řekne si ano, téma našich životů je prostě válka. No a co potom přijde potom, už nemá takový náboj, protože ho prostě ta pecka přišla na začátku.
0: To si pak ale lidi řeknou, sice se nemáme dobře, všechno zdražuje, reálné mzdy klesají a tak dál, ale aspoň se u nás neválčí. Tak se spokojíme s málem, ne? A ty jsi říkal, promiň, máme témat hodně, a ty jsi říkal, že máme jiné témata než válku, tak si říkám, jestli toto téma nemám přeskočit.
1: To je přesně to, co jsem ti říkal na začátku, že taky tam máš z 10 téma 9 téma války. Ale
0: tak,
1: to...
0: Pavel chce, aby summit NATO označil vstup Ukrajiny do aliance za nezvratný. Přitom údajně i on sám se snaží ty dvě strany dostat k jednacímu stolu, ale nicméně připomeňme si, proč Putin zaútočil na Ukrajinu. Nebylo to právě kvůli tomu, že měl sousedství na to.
1: Ten příběh známe. A ten Stoltenberg, který to teda odstupuje a nastupí tam ten novej, tak včera ho poslouchám, jak opakuje pořád, a naše média samozřejmě to jako popouškou a recyklují, a říkají, není otázka, zda vstoupí Ukrajina do NATO, ale kdy do něj vstoupí.
0: No teď je to nemyslitelné.
1: Jasně, teď je to nemyslitelné, proto říká kdy a za jakých podmínek. Ale oni prostě... A já nemyslím, že to myslí vážně. Oni to prostě říkají ze strategických důvodů. Zaprvé, jako to udržuje tu válku, protože dokud si nebude vlastně ten Putin jistý, že teda jako ta Ukrajina výhledově nesměřuje do NATO, tak on prostě ji jako bezpečnostní hrozbu bude považovat pořád jako za nepřítele. Takže oni nějakým způsobem potřebují udržet pořád tu jako válečnou a bojovou náladu jako mezi sebou, mezi lidma, a proto on to asi říkal. Přece to nemůže, on není hloupej, tak přece ví, že tam je spousta proměnných, než by to jakby nastalo, a pokud by tam opravdu vstoupila Ukrajina do NATO, to znamená, že Putin musí prohrát tuhle válku. Když to uslyší Putin, tak si řekne, no tak co, tak já, oni pořád hrajou na to, že to prohraju, a já to neprohraju, protože mám za sebou kolik 150 milionů lidí a ty vlastně mám 80% podporu a já vlastně nemůžu teďko jako říct, tak dobrý, já to vzdávám a pustím anglosasy do Ruska a rozeberte si to tady.
0: Opouštíme téma války, i když, no vlastně ne tak úplně, ale tohle se týká spíše Joea Bidena, kdy se velmi diskutuje o tom, jestli má kandidovat nebo odstoupit z kandidatury. Biden se znovu ostudně přeřekl, prezident Putin představil Zelenského.
1: No já jsem to viděl, no. Tak to víš, jako, víš co, jako my už to všichni přece jako víme, že ten pán, to je jedno, kolik mu je let, ale prostě už nemá kandidovat na prezidenta. Mě zase na tom celým štve ty jeho podporovatele a ty, kteří to nechtějí vidět. A dokonce i voliči, oni to nechtějí vidět. Oni prostě, a to vytěsňování jako vlastně té reality a vytěsňování toho, že prostě to lhaní si sobě, řekneš si, no tak je to starý pán, to se stane každému. Přeřekneš se, no tak se přeřekne.
0: Irák, Irán.
1: No Irán, prostě on
0: Putin,
1: to tak
0: Zelenský,
1: jako...
0: Putin, je to jedno.
1: Je to jakoby jedno a to mi vadí, že oni prostě jako nejsou schopní korigovat tu svoji úvahu, říct si fajn, tak když tenhle ten pán už na to fakticky nemá, tak co udělají demokrati, postaví někoho jiného? Je to ta Kamala, je to prostě někdo jiný, který je kandidát, z jakých podmínek, že nezačnou vlastně jako racionálně se chovat ty lidi, i ty voliči, jo. Normálně, když se koukneš na sociální sítě nebo na ty komentáře pod článkama, tam se sekají ty lidi naprosto natvrdo a vysvětlují prostě a Wikipedii ždímají a všechno dokazují, kdo měl kdy pravdu. A proč jako neuvažují takhle tak dobře, tak jako jestli tenhle ten pán je starý a nechtějí Trumpa, tak sakra, co udělají ty demokrati teda? Co udělají? Tak ať teda, když jsou to jejich voliči, tak ať po nich chtějí, ať na ně tlačejí, ať teda něco dělají. A oni ne, oni prostě koukají.
0: Jak myslíš, že to nakonec dopadne? Zůstane Joe Biden kandidátem? Postaví se Donaldu Trumpovi?
1: Ne, no tak jestli mají scénář na to, aby ho stáhli, tak ho klidně přesvědčí, stačí manželka, když mu řekne, Joe, dneska nejdeš do práce, dneska jdeš k doktorovi, a on to asi vyhodnotí úplně stejně.
0: No právě, že ta manželka je ta, která nechce.
1: No právě, no. Takže,
0: za vším hledají ženu.
1: Takže si myslím, že kdyby měli plán, možná, že ho mají. Možná, že mají nějaký plán. Já přece nemůžu ty demokrati nemít plán. Přece nemůžu vlastně polovina Ameriky, lídra světového, prostě jako se bude chovat takhle neracionálně. Já věřím tomu, že v nějaký chvíli něco udělají. Co udělají? Demokrati, teďka myslím demokrati.
0: No, uvidíme. Tak a teď už opravdu definitivně opouštíme Ukrajinu a válku. Rakušanova mise do Sýrie nedává smysl, říká diplomatka z Damašku Filipy. Paní Eva Filipy, zkušená diplomatka, po 13 letech skončila v Sýrii a toto říká.
1: Ta paní Filipy je za prvé legenda, za druhý statečná žena, nesmírně schopná, má obrovský zásluhy, ono se asi, nebo určitě se o tom moc nepsalo, protože většina věcí, které ona tam dělala, tak byly opravdu tajné a dělala je nejenom pro Českou republiku, ale pro naše spojence. Je to úžasná dáma, sama víš, za jakých okolností odešla z ministerstva zahraničních věcí, že ani pan ministr jako se neudělal čas na ní, aby jí poděkoval, podal ruku.
0: Za ostudných okolností pro ministerstvo.
1: No, jasně. Ona prostě byla stažená a tak. Co tam bude dělat Rakušan, ten může jezdit kam chce.
0: Tak on by tam měl vyslat nějakou misi, která tam, nevím, jestli vykolíkuje, nebo vytipuje místa, kam by se mohli vracet uprchlíci. Paní Filipy, to nedává smysl, protože Sýrie zná postoj Evropské unie vůči Sýrii. Tak, ale zase ta myšlenka stále říkáme, nebo ti, co nesouhlasí s migračním paktem, říkají, pomáhajme tam, odkud ti uprchlíci přišli, aby se měli kam vrátit.
1: A on nebude kolíkovat ten prostor pro jaký uprchlíky, odkud? Pro
0: no, ze Sýrie.
1: No, ale ty zase k nám až tak nechtějí, že jo? Vlastně ty směřují trošku někam jinam. Takže to je spíš otázka jako Evropské unie a tam ten Rakušan, že by jako něco vykolíkoval jako prostor pro nějaký stan a říká, hele, já mám skvělý pozemek, domluvil jsem se s Ahmedem tam a jako kluci, můžete to tam, my vám na to přidáme nějaký prachy, zadlužíme se u vás, vy nám je půjčíte, my vám budeme vracet a můžete si tam koupit tábor. Tak takhle asi vlastně jako to nepůjde. A zase tam posílat jako Ukrajince, tak to by asi nechtěli. A my jsme rádi, že ty Ukrajince tady máme. Alex, já ti musím říct jednu věc. Já teď už nějakou dobu stavím, ten barák je 20 let starý, tak tam já dělám nějaké úpravy a mám tam řadu různých Ukrajinců. Jo. A jsou skvělí. Jako strašně dobře si... Samozřejmě, že ne všichni jsou skvělí. Že tam máš parťáka, který je skvělý, ten si jmenuje skvělý lidi. A když tak skvělí ty přidavači nejsou, tak on si je zkontroluje a příště tam nevidíš a veme si jako jiný lidi. Samozřejmě, že vlastně jsou různě kvalitní. Jo. Ale v zásadě si s nima rozumíme, jako jsme za ně tady rádi, že vlastně tady pracují. A fakticky se mi ta Ukrajina potom jeví úplně z jiného pohledu. Takže my ty ukrajinský uprchlíky tady potřebujeme. A to neznamená, že naše lidi jsou a priori lepší a Ukrajinci a priori horší. Je to jako 50-50. Navíc, naši lidi nechtějí tak jako makat jako ty Ukrajinci. Jo. Takže já jsem velký přítel Ukrajinců. Jo.
0: Je to pravda, takže do Sýrie nedáme.
1: No, já bych je tam neposílal.
0: Tak a poslední téma. Kundera a státní vyznamenání. Podvýbor ho dříve odmítl, nyní mají vliv badatelé. Tak loni Petr Pavel neudělil Milanu Kunderovi státní vyznamenání. Letos by to možná mohlo být. Zaslouží si Milan Kundera.
1: Já bílého lva. Řeknu jednu věc jako s těma vyznamenáníma. Já vím, že tvůj manžel to tak jako hezky čet. Vždycky ty ceny a předtím Jirka Weigl a předtím nevím kdo.
0: Hezký, no, to je hezký. Čtení, to velká zodpovědnost.
1: Jo, jo, jo, Ježíš Maria, to vůbec, to je jako Ivo Maté vlastně, že? A já jsem na ně úplně přestal věřit, na ty vyznamenání.
0: Proč? Kdy?
1: Já ti nevím, v průběhu furt to ztrácelo nějaký, zaprvé na začátku my jsme nebyli, hele, my jsme si nesli tu paměť jako z komunistických dob, kdy ty vyznamenání pro nás neměly lautr žádnou hodnotu, protože jsme si říkali, že je to všechno cinknutý. Ty lidi, kteří dostávají, tak prostě jako je otázka, jestli by je měli dostat. Takže já se jakoby generaci nezajímal. Pak to přišlo k tý Havelový. Havel s tím začal vlastně jako docela takto a my jsme se nenaučili si jich vážit a mít k ním nějakou úctu a čest. Já rozumím tomu, že protože táta taky můj dostal cenu od prezidenta Zemana A měl z toho velkou radost a cítil se poctěn. Asi kdyby mi chtěl někdo dát, možná, že bych změnil názor, ale to nehrozí, takže prostě...
0: No teď určitě ne.
1: prostě to, pro mě je to vlastně úplně vůřt, jestli Kundera ji dostane nebo ji nedostane. Pro mě je Kundera velký pojem, něco jako Pavel Kohout. Já je mám tak zařazený vedle sebe, jsou pánové, kteří se oba dožili vysokého věku a prošli si různýma etapama svých životů. Byli to velký aktivisti v 50. letech, potom vlastně to byli disidenti a potom vlastně se zase vrátili nějak. Ten Kundera řešil ten svůj život nějakou cestou. Pro mě jsou to, a bavme se o Kunderovi, Kundera je legenda jako člověk. Ty jeho romány, OK, já je mám načtený, ale zase mám radši jiný knížky. A nesmírně si ho vážím, cením.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak nám prostě na Kavčích horách padají nebo zasínají falešní morální majáky Mňauky Wollner a šup už je v žumpě u Šafra, Forum 24, Nora Fridrichová, Bossing a tak dál. A teď sám velikán Jakub Železný. Víte, já jenom zopakuju, tady na Václaváku zaparkoval na přechodu a ještě byl drzej a arrogantní na strážníka. Říkal mu, udělám křížek, hádal se s policií kvůli parkování, jste známá tvář, mírnili jeho strážníci. On prostě, já ho znám samozřejmě z mnoha politických akcí, je to skutečně arrogantní, namyšlený fracek. Ale vypěstovala si ho Česká televize, tím, že si to i on patří do té party privatizátorů, kteří prostě mají pocit, tohle je naše, my jsme tady na tom piedestalu, nad těma všema pitomcema a my vám tady budeme kázat za vaše vlastní peníze. A pro ně, oni jsou to největší pokryci samozřejmě. A pro ně je typický, že, jak říkají politici rádi, já to nerad opakuju, taková ohraná, takový flašinet, kážou vodu, pí víno, ale to je přesně Jakub Železný. Tak se pojďme podívat, jak to pokračovalo, protože on byl titulek Jakub Železný, a že říkal, nic, vlastně to nejsem já a tak. A najednou jsme tady viděli, blesk za ním vyrazil na Kavčí hory a to video skutečně stojí za to.
2: Potvrzuju, že na tom Václavském náměstí jste měl incident s policií právě vy.
3: Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám.
2: Kdy vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval? Opravdu nevíte, pane Železný.
3: Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Nezlobte se. Děkuju.
2: A můžu se zeptat, měl jste v poslední době nějaký incident s policií nebo volal jste třeba dohledovou hlídku?
3: Nezlobte se na mě. Opravdu nevím, o co se jedná. Jo,
2: jestli mě necháte, že tohle úplně nejde zapomenout.
3: Jasně, a jestli mě necháte v klidu odejít, tak bych byl rád. Děkuji.
2: Já vás určitě nechám. Děkuju. Určitě se k tomu nechcete vyjádřit.
3: Ne, já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju. Děkuju moc.
2: A video, které právě koluje po sociálních sítích.
3: Do práce já jsem mohl vyjet klidně garáží, ale mě nenapadlo.
2: Klidně.
3: Ne, nezlobte se, prosím vás, já fakt vůbec nevím, o co se jedná. Ještě jednou.
2: Snažím vám to připomenout trošku, abyste si vzpomenul.
3: Vůbec nevím, o co se jedná. Opravdu nevím, o co se jedná. Děkuju. Ještě něco, nebo můžu jít?
2: Nemám k tomu nic dalšího, pokud si skutečně nepamatujete.
1: Nepamatuju se, nevím, víte, on jako by se vyučil od politiků. Nevím, nepamatuju se, to jsem určitě nebyl já, to není moje kauza, to není můj průser, haha. Jakub Železný, tak si tady zahrál politika, pro boha, to se k tomu neumí postavit čelem. Tak zaparkoval na přechodu, není sám, a prostě by to měl přiznat a omluvit se, říct, a ještě jsem se choval arrogantně, ale on ne, prostě tohleto, takhle se schodit. Pojďme se ještě na jeho Twitter potom, co pokračovalo, jak to následovalo. On to nechápal, furt co se děje, furt asi si myslel, jako jestli to nepamatuje. A máme tam Twitter Jakuba Železného tady, podívejte se, včera mě překvapila bulvární TV, její právo k jakému svědou. Vidíte, jak už je to, on je to podobný jako ten dehonestující tón vlády k lidem, kteří s ní nesouhlasí. Nějaká bulvární TV, k jakému svědou, nechápal jsem, tak jsem nezhlédl, vteřina, kdy se dojíte, blízký se neuzdraví, zastavíte, blbě strážník hned řve, pak zapne kameru a tak dál. Mrzí mě to, omlouvám se, ale vidíte, jak to začne. To je jako když se omlouváte a vlastně ještě přilejete volej do ohně. A pak už mu to došlo i velkýmu Jakubovi, že to prostě celý, víte co, reakce měla být jiná. Omlouvám se, řekl Železný ke konfliktu se strážníky. On teď odchází snad na nějakou nemocenskou, že nebude na obrazovce, díky bohu, ale tohle to prostě, díky za to, že se to stalo. Mimochodem, ono samozřejmě není náhoda, že se to video objevilo teď před volbou ředitele České televize a tak dál, ale to nic nemění na tom, jak se Železný chová a co si o sobě myslí. Ale Česká televize skutečně měla velký týden, protože oni taky rádi honí dezinformátory a dezoláty a mají k tomu dokonce svůj takový pořad jako vlastní policii, jmenuje se Newsroom ČT a to je taková mediální policie. No a oni tam si vyšlápli na dezinformátory a fact-checkera, čili člověka, který má ověřovat fakta česky, udělali dezinformátorku, která předtím vysílala dezinfo proti Babišovi. A ještě, a on je to jak přes kopírák. Lukáš Rosík, což je šéf, redaktor nebo editor toho pořadu, tak už taky na Twitter prostě, tak se zase uklidníme a to. A samozřejmě záhy, když zjistili, že pravda je jinde, pod Kavčími horami, tak se začali omlouvat. A to je ale pro Českou televizi typický namyšlený arrogantní chování. Tohle je naše televize, vy jenom plaťte pitomci a my vám budeme kázat. Tak já znovu zopakuju to, co jsem říkal před týdnem. Pojďme přestat platit poplatky České televizi. Už to stačilo. Tohle to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě banda manipulátorů, arrogantních a namyšlených. Pojďme si říct, veřejnoprávní televize je přežitek. Už to fakt nejen, že nepotřebujeme, ale nechcem. A nebo ať si platí jenom ti, co tohle chtějí, co se jim líbí, můžou mít svoji vlastní televizi, ale za své vlastní peníze.
4: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klikněte na odběr. Díky za podporu.
5: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se si tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Ne, nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim bianko šek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký.
1: Řekněme, že teď už nepijete, ale můžete tvrdit, že když jste se, řekněme, dřív opil, nebyl jste vůbec agresivní?
2: Když do mě někdo šťouchal, třeba když jsem tancoval, pak do mě třeba začali bouchat. Víte, jak to chodí na zábavě? Tancujete, ten do vás bouchne, ten do vás bouchne. A když člověk je, tak jsem se neudržel a třeba jsem dal facku. Nebo i pěstí. Ale já taky dostal.
1: Abychom se domluvili, tak úplně proti násilí nejste.
2: No, když se třeba strhla rvačka cikánů proti bílým, oni se sekirou, já stál na chodníku a oni čekali, že něco udělám. A já jsem řekl jenom něco cikánsky, zarazili se a teď nevěděli. Viděli bílého, že mluví cikánsky a byli úplně hotoví. Prej, co jsi mu řekl? Já říkám, nic jsem mu neřekl. Něco si mu řekl cikánsky. Jo, ale abych někoho někde mlátil, to v žádném případě.
1: V žádném případě, jenom když tančíte.
2: Ale to bylo dřív. To bylo za vlády jiné strany.
1: Kdyby vás pustili, šel byste si někam zatančit?
2: Teď? Nevím. Možná ano.
1: Vy jste takový užívač života, jak pozoruji. Umíte se bavit? Vinárna, taxík? Nebo jste spíš domácký typ?
2: Já jsem doma moc nebyl. A teď už nemám nikoho. Nikdo mi nepíše, nikdo mi neposílá balíky, nikdo. Všichni se mě zřekli. A to je jenom díky policii. Teď si užívám spíš valdické věznice.
1: Takže vaši blízcí věří, že jste vrah?
2: Oni tomu asi věří. Když jim uděláte domovní prohlídku, rozkopete půlku baráku. Když někdo řekne, že jsem jezdil v červeném autě, tak vezmou mého bráchu na expertízu a prohledají mu celé auto. A to víte, když pocházím z tolika dětí, ten si něco přidá, ten si něco přidá.
1: Z kolika dětí pocházíte?
2: Z 11.
1: A s nikým z nich nejste v kontaktu?
2: Ne. Jednoho bráchu mi zabili, když mi bylo 17 let. Jemu bylo 18. Když se to stalo, tak jsem přišel do práce a mistr mi říká, co tady děláš? Vždyť máš být mrtvej. Můj brácha zemřel. Vylítl asi v 70-kilometrové rychlosti autem do zdi. Pak šel 5 kilometrů domů pěšky, padl do bezvědomí a 14. července 1981 za 6:30 zemřel.
1: A co ti ostatní?
2: Ostatní žijou. Mají svoje rodiny. Já jsem 10., mám ještě mladšího bráchu. Ten žije s mojí matkou. Jenže nevím, jestli moje matka žije. Nevím nic. Jestli někdo zemřel, kdo se oženil, kdo co... Já nic nevím. Jediný balík mi v roce 2005 poslala moje ségra a synovec. Od té doby prostě nic.
1: Zkoušel jste jim třeba napsat?
2: Ne.
1: Proč?
2: Protože moje matka mi napsala dopis. Napsala mi jenom dopis a z toho jsem usoudil, že jsem prostě skončil.
1: Co tam bylo?
2: Tam bylo, že už mě nechce vidět.
1: Tak proč jste jí nenapsal dopis s vysvětlením?
2: No, nemá cenu jí psát. Ona má svoji pravdu. Viděl jsem to. Byl jsem 5 měsíců doma. Když paní Šátková zmizela, začali lidi říkat, že v tom mám prsty. Přišel jsem toho 24. domů, udělali domovní prohlídku, přišel jsem domů k mojí matce, byl tam ještě můj brácha a matka na mě začala křičet. Říkal jsem, mami, proč na mě křičíš? Vždyť za to můžou policajti, já za to nemůžu. Petře, ale lidi tady o tobě říkají, že jsi zabil Šátkovou. Já říkám, lidi budou všude říkat, že jsem někoho zabil.
1: Pane Zápotocký, vám není po mamince smutno?
2: Je mi smutno. Moc.
1: A co sourozenci, jejich přece ještě 9?
2: Tak to vám řeknu. Když jsem seděl předtím, tak jsem s nikým neudržoval písemný styk. Jenom s matkou.
1: Vy teď říkáte, že nikoho nemáte, ani nějaké bývalé kamarády, s kterými jste chodil do hospody, s kterými jste si psal, nebo někoho z práce?
2: Ne.
1: Vy si s nikým nepíšete?
2: Ne.
1: A teď mi řekněte, kde je chyba. U vás nebo někde mimo?
2: Nevím. Vím jen, že já nemám žádnou vinu.
1: A to, že s nikým nekomunikujete, není to tím, že jste před nimi uzavřený?
2: Ano, jsem uzavřený. Řeknu to takhle. Když se zeptáte vychovatele, tak vám řekne, co potřebuju. Nic. Víte, jaký je můj pracovní den? Den co den a už třetí rok? Ráno vstanu, přijde sčíták, neřeknu nic. Daj mi snídaní, zasnou, já se najím, lehnu, spím. V 10 hodin vstanu, protáhnu se, projdu se po cimře, daj mi oběd. Po obědě se podívám na zprávy ve 12 hodin, pak se projdu, večeře, po večeři se zase projdu, občas po cimře, napíšu si sázky, já sám si tipnu kurzy, kdo vyhraje Českou ligu, Anglickou ligu. To mě zajímá. Oni to i tady o mě vědí, že jsem fanda Mladé Boleslavy, že prostě nenávidím Spartu. To si vždycky ze mě dělají srandu, říkají, ha, Sparta. Večer si zacvičím, podívám se na zprávy a jdu spát. A ráno znovu. Nechodím ani na vycházky.
1: Proč nechodíte na vycházky?
2: Nebudu chodit mezi vrahy. Nejsem vrah. To oni jsou vrazi, já ne. Když přišli na nový rok, ptali se mě, jestli půjdu na vycházku. Řekl jsem, jak na nový rok, tak po celý rok. Tak zase nepůjdete. Ne, nepůjdu. Je jim divné, že sedím pořád na cimře, nikoho si nevšímám, nic nepotřebuju.
1: Jak to chcete dlouho vydržet?
2: Já? Třeba tady skončíme, já přijdu nahoru, padne mi něco do hlavy a oběsím se.
1: Vy už jste se pokusil o sebevraždu?
2: Jak to, vy to víte?
1: Něco málo vím. Jak to bylo?
2: Chtěl jsem skončit.
1: Chtěl jste skončit kvůli křivdě?
2: Přijel jsem z Ruzyně na Pankrác a tam to na mě všechno spadlo. Tak jsem napsal dopis a prostě se oběsil. Ale nechtěl jsem to udělat tak, jak to dělají, že se pověsí na smyčku. Počkal jsem, až půjdou 2 policajti a oběsil jsem se. Probudil jsem se asi 4. nebo 3. já nevím kolikátého, v civilu v nemocnici.
1: A kolikrát jste se pokusil o sebevraždu?
2: Už několikrát.
1: A vždycky stejným způsobem?
2: Ne. Předtím jsem se podřezal.
1: A tady ve Valdicích jste se o to taky pokusil?
2: Ne. Když to budu chtít skončit, tak to nikomu říkat nebudu.
1: Pane Zápotocký, a nemohl byste mi slíbit, že se neoběsíte, než vyjde ta knížka?
2: Já nevím, kdy vyjde ta knížka.
1: Tak někdy v září.
2: A to ještě dostanu tu knížku k přečtení? A přijedete za mnou ještě jednou?
1: Ten dopis, co jste psal mamince na rozloučenou, ještě máte?
2: Jak to víte, že jsem jí psal dopis na rozloučenou? Mám ho schovaný na celé.
1: Dejte mi ho, rád bych ho přetisknul do té knížky.
2: Rozmyslím si to.
1: Všichni o vás říkají, že se ve vězení chováte slušně. Tam, kde jste byl dřív, měl jste vůbec nějaký kázeňský trest?
2: Ne. Já tady nemám problém. Já nic nepotřebuji.
1: Čím vy jste profesí?
2: Jsem obyčejný kameník. Ale umím všechno. Dělal jsem v kuchyni v Rýnovicích, tady ve Valdicích jsem dělal na brusírně, brousil jsem lustr pro papeže Jana Pavla II. Když přijel, tak jsme mu dělali lustr.
1: Proč teď nechodíte do práce?
2: Teď nemůžu. Já se strašně potím. Ani nemůžu nic dělat.
1: S kým si teda ve Valdicích na Ečku bavíte?
2: S nikým.
1: Ani se s nikým nepotkáváte?
2: Ne, ale oni o mě vědí. Když jde někdo kolem mé cimry, bouchnou do dveří. Mě nezajímají. Nechci s nimi mít nic společného. Já jsem takový, že nějaké kriminální kamarády nevyhledávám. Prostě nepatřím mezi vrahy. Vezměte to, Xavere, na vědomí.
1: Beru to na vědomí, pane Zápotocký. Nevím, jestli vám mám tak úplně věřit.
2: Máš problém.
1: Taky se mi nechce zdát, že vám tak vyhovuje ta samota. Jste přece diskotanečník.
2: Bavíte se dobře? Podívejte se, já si natypuju Sasku. Teď jde NHL. Tak si natypuju NHL a druhý den si řeknu, že jsem typnul třeba 8 z 10 zápasů. Dneska třeba Rangers prohráli 1-0.
1: A máte spočítané, kolik byste z těch sázek vyhrál?
2: Mám. Když jsem předtím byl v Rýnovicích, sázel jsem. Tam to šlo. Tam jsem sázel i po telefonu.
1: Sázel za peníze?
2: Jo.
1: Takže vy máte k dispozici peníze?
2: Teď tady? Ne. Dostávám měsíčně 100 korun. Z toho si koupím jeden tabák, zubní pastu, známku. Musím, ani kávu nepiju, prostě nic. Je tady jeden člověk, který mi pošle tabák, když má.
1: Jak vám to pošle?
2: Přes jednoho dozorce. Ale předá to přes vychovatele, je to povolené.
1: Oficiálně? A můžete říct, kdo vám pošle tabák?
2: Je to Romák, není to Čech.
1: Máte k dispozici televizi? Díváte se na sportovní zprávy? Ještě na něco jiného?
2: Dívám se na zprávy a rád se dívám na cestopisy. Nějaké seriály mě vůbec nezajímají, protože ty seriály, to je Beverly Hills, Dallas, teď je tam Rosalinda, Esmeralda a takový. Prostě je to na jedno brdo.
1: To vás nebere?
2: Ne. Podívám se na ČT2. Tam je nějaký cestopis. Třeba v neděli v 10 hodin dávají na Nově ty deníky. Teď třeba Divokých koček. Vy se nedíváte?
1: Ne, děkuji za optání. Co je tady, pane Zápotocký, nejhorší na životě ve věznici?
2: Nejhorší? Že člověk neví, kdy to všechno skončí. To nikdo neví.
1: A vy jste duševně připravený na to, že budete sedět ve vězení do konce života?
2: Já nevím, co bude zítra. Když se podívám zpátky, říkám si, jak jsem mohl vydržet 11 let ve věznici.
1: Ono se říká, že vězení je vysoká škola zločinu, je to pravda?
2: Ne.
1: Vy jste se nic nepřiučil?
2: Ne.
1: Setkal jste se zajímavými lidmi, když jste seděl těch 11 let?
2: Setkal jsem se s lidmi. Třeba toho Šolce, toho hlasatele, toho znám. Potkal jsem tam hodně lidí a dneska, když je vidím...
1: Říkal jste, že jste seděl za loupežné přepadení. Koho jste loupežně přepadl?
2: Paní Jelinkovou.
1: Zase komplot?
2: No, taky. Jak můžu paní Jelinkovou přepadnout v 8:30, když v 8:30 jsem u cukrovaru? To je asi 3/4 kilometru. Byli tam svědci, kteří mě viděli a už to jelo. Taky mě obvinili ze znásilnění, no hrůza.
1: Koho jste měl znásilnit?
2: Nějakou Darinu.
1: Byla aspoň pěkná?
2: No, byla to Romka. A žila s nějakým Málkem, víte, s nějakým Tomášem Málkem. Já toho Málka viděl, jak přepadl starého chlapa a okradl ho. Tak jsem ho chytl a řekl mu, buď toto vrátíš, nebo půjdeme na policajty. A on na to, co blázníš, jsme kamarádi. Je to prý můj nějaký příbuzný, ale z nějakého dalekého kolena. Tak jsem ho dovedl na policajty, oni ho zavřeli a pak už to začalo. Nejdřív mě obvinili ze znásilnění, když nešlo to znásilnění, tak mi to udělali na to, že jsem měl přepadnout paní Válovou. Ještě předtím jsem měl přepadnout nějakou paní, kterou vůbec neznám. Policajti mě za to vůbec nikdy nevyšetřovali, ale k soudu napsali, že jsem to byl já. Víte, co jsem si přál u toho soudu? Když řekl, že jsem osoba několikrát soudně trestaná, že mi nemůžou věřit a že mě odsoudí na 14 let. Já mu to neřekl do očí, ale přál jsem mu jen to nejhorší. A víte, co ho stihlo? To nejhorší.
1: Co je to nejhorší?
2: No, když je mrtvý.
1: Hodně odsouzených mi říká, že doživotí je horší.
2: Šel ze soudu a porazilo ho auto.
1: Víte, co je zajímavé? Že se proti vám odehrálo několik komplotů, několik takových spiknutí a přitom jste takový dobrodinec, který když vidí zloděje, odvede ho na policii.
2: No jo, jen.
1: A myslíte si, že vám to lidi věří? Nebo že vám to uvěří?
2: Lidi to o mě vědí.
1: Myslíte si, že lidé v Cerhenicích si říkají Petr Zápotocký je lotr a tvrdí, že to neudělal, nebo si řeknou, to byl takový hodný člověk a oni ho odsoudili jako nevinného?
2: Já nevím, co se tam říká. Zkuste to. To byste se tam museli jet zeptat. Prostě jít od nádraží až nahoru a zeptat se třeba, znáte tady Petra Zápotockého? A oni by vám řekli, jo, toho známe. A netuším, co by říkali.
1: Pane Zápotocký, vzpomenete si na křestní jména všech svých sourozenců?
2: No, Vlasta, ten je mrtvý. Nejstarší je Josef, Vašek, Tonda, Hana, pak je Láďa, Jirka, Zdeněk, Maruška, já a Pavel.
1: Kdybyste mohl těm sourozencům něco vzkázat, co třeba?
2: Nevím, co bych jim mohl vzkázat, nevím co.
1: Měl jste se s nimi rád?
2: Řeknu vám to takhle. Kdyby mě pustili, vracím se do svého trvalého bydliště. To je v Cerhenicích 304 u maminky. Nikdo mi ještě neřekl, že mě vydědili. Nikdo. Dám příklad. Když tady budu sedět 20 let, po 20 letech půjdu k soudu, oni mě propustí, tak moje cesta povede do Cerhenic. Já se jim můžu podívat do očí. Ale oni mě ne.
1: Proč?
2: Když zemřel můj otec, my máme barák a bylo nás 11 dětí. Tak už vám je jasné, jak to tam vypadalo. Moje matka to napsala na jednoho člověka. A další sestra zase řekla, aby to napsala na toho, a už to začalo. Mezitím mě zavřeli a moje matka mi napsala, abych se podepsal, jestli s tím souhlasím. Já jí řekl, ještě než mě zavřeli, že se toho zříkám ve prospěch matky. Tak jsem to napsal, když mi to poslala. Ale byli tam takoví jako brácha, ségra, ti nechtěli. Teď v tom baráku bydlí moje matka a můj nejmladší bratr. Teď si vemte, já o tom nechci říkat, ale jednou prostě moje matka zemře. A kolik lidí bude chtít vyplatit?
1: Na co se nejvíc těšíte?

0: Český rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol. Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamizolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení. Já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne, ne, ne, ne. Ale jsou tací. Já znám paní, která se mazlí s hadem.
2: Had je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakýmu chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: mezi životem a smrtí.
1: Úterý 8. července 2003. Měla jsem den jenom pro sebe. Četla jsem, pospávala, dívala se na televizi a zase na mě padl smutek z toho, jak se svět v jednom kuse vaří a problémy nemají konec. Lidstvo asi nikdy nebude žít v harmonii. Konflikty, hádky, války možná potřebujeme k tomu, abychom byli aktivní a nezdegenerovali jsme, kdo ví. Víra v posmrtný život musí být neuvěřitelně silná. Vždycky o tom přemýšlím, když dojde k dalšímu sebevražednému atentátu, jakých se děje v poslední době ve světě nějak moc. A navíc v oblastech, kde by to člověk ani nečekal. Jak asi musí být mladému klukovi nebo ženě? A tohle se týká i žen, kteří jdou na jistou smrt s výbušninou upevněnou na těle. Četla jsem v jednom článku, že oni jdou vstříc svému osudu s radostí, protože věří, že jim po smrti bude mnohem líp, že je čeká ráj, kde budou dělat to, co je těžší a co jim způsobí rozkoš. Jeden z takových arabských muslimských sebevrahů si dokonce nechal udělat ocelové brnění na svůj pohlavní úd, protože se hodlal na onom světě oddávat svému největšímu koníčku, sexu, a měl strach, aby mu symbol mužství výbušnina nepoznamenala. Neuvěřitelné. Je středa 9. července 2003. Táta se včera z nemocnice vrátil, ale dneska tam jel zase. Odjel hned po snídani. Přijela pro něho sanitka a on vypadal, že je celkem spokojený. Jsem ráda, že bude pořádně vyšetřený. Mám o něho v poslední době strach. Vypadá to, že pojedu do Ameriky. Z ničeho nic se ozval Karol Brlica, s nímž se znám léta a který dnes žije v New Yorku. Byl by hrozně rád, kdybych do Ameriky přijela s Vaškem a dalšími přáteli, on by nám tam uspořádal vystoupení. S cestou do Ameriky jsem okamžitě souhlasila. Nejen, že si připravím pro krajany program, já bych to chtěla pojmout šíř. Uspořádáme takový klasický český večer, i když ve slovenské režii. Karol totiž zastupuje v Americe právě Slováky a naše vystoupení by se odehrálo ve slovenském kostele. No mně se právě tohle líbí, jsem ráda, když se naše dva národy, český a slovenský, dají dohromady. Připravíme program a navíc i hostinu. Uvaříme knedlíky se svíčkovou, upečeme koláče, no úplně to vidím a už se těším. Karol nejen volal, ale poslal mi i balíček, který mi úplně vyrazil dech. Byly v něm šaty. A já nemohla pochopit, jak se mohl strefit do mé velikosti. Jakou mám konfekční velikost, totiž nevím ani já sama. A on mi koupil přiléhavé šaty a přes ně kabátek s krátkým rukávem. A na těch šatech jsou navíc přidělané korálky, vypadá to velmi elegantně. Materiál je ideální na cesty, nemačkavý a složí se do kapsy od saka. K šatům přidal i velmi elegantní hodinky, no teda já mám takovou radost. Takové dárky každou ženskou potěší. Kvůli Karlovi si na hodinkách nechám New Yorkský čas. Bude se mi to hodit, až budeme dolaďovat náš program.

Je pátek 11. července 2003. Přijel sváťa, čekala jsem ho a byla jsem ráda, že přijel. Nebylo mi od rána dobře, měla jsem takový divný kašel a když přijel, tak se mi udělalo líp. Byla jsem šťastná, že jsme sami a máme klid. Probrali jsme všechno možné, povídali jsme si hlavně o knížkách a o tom, co bychom mohli ještě společně udělat. Sváťa má několik nápadů, nechám si to projít hlavou a myslím, že se dohodneme. Poděkovala jsem mu za dárek k narozeninám, který mi poslal po Marii. Koupil mi můj oblíbený parfém a jakoby mi četl myšlenky. Mně zrovna teď došel. Používám léta jednu značku, Opium, která mi opravdu voní a myslím si, že se ke mně i hodí. Ovšem u nás na vsi ji nekoupím. A tak na to musím pamatovat při svých cestách do Prahy. Většinou si vzpomenu, a když ne, tak mám smůlu. No, tak potom nevoním. Sobota 12. července 2003. Tak tenhle den se stane nezapomenutelným zážitkem nejen pro mě, ale pro spoustu dalších lidí, kteří se u nás sešli. Dneska totiž proběhla dlouho avizovaná brigáda. Pořád jsme o ní všichni mluvili, ale nikomu se do toho nechtělo. Těžko si někdo dovede představit, co nastane, když se do jedné nepříliš velké chalupy, kde jsou dvě ložnice, obývák a kuchyň, se stěhují životy tří lidí. Jde vlastně nejenom o život můj, Jirky a našeho malého Jirky, ale také o život našich předků. Protože pořád mám spoustu věcí po mamince a Jirka si také schraňuje dost materiálních vzpomínek na své blízké. Vašek Glazar pokaždé, když přijel, tak pronesl, že už se na to nemůže koukat, že vezme kluky z divadla a proberou to tady. Neurgovala jsem ho, protože mi bylo jasné, že taková probírka nebude nic jednoduchého. Ale teď se to hodilo. Táta v nemocnici, já doma sama, proto odpor proti vyhazování potřebných věcí bude slabší. Samozřejmě jsem přikývla, protože mi je jasné, že ve skladišti věčně žít nemůžeme. A tak hned po ránu přijela tři auta, jedno řídila Marie, další dvě kamarádi a kolegové Vaška z jeho kabaretu. Přijel taky Milan Smetana se synem, ruku k dílu přiložil Karel Lukeš s manželkou a tak dále. Karel měl trochu smůlu, zasekl se mu do nohy drát, když sekal zahradu, takže ho Milan musel odvést na pohotovost. Naštěstí to nebylo nic vážného a Karel se mohl vrátit, i když s ovázanou nohou. Sešlo se nás tedy v chalupě 20 a začala pracovní směna. Část lidí si vzala na starost přecíň, část kuchyň a část pokoj. A tak z přecíně zmizely krabice s nevybalenými knihami. Zmizela spousta bot, no raději nebudu pátrat kam. Z kuchyně se vypařily mixéry, trouba, vařiče. Já bych to fakt vyhodit nedokázala. Je mi sice jasné, že když máme sporák, tak těžko budeme ještě někdy vařit na dvou vařiči a že nepotřebujeme mít tři mixéry. Ale vyhoďte něco, co sice třeba nefunguje, ale je to opravitelné. Nemilosrdně vyhazovat dovedou jenom mladí lidé. Já už tedy ne. Seděla jsem na terase a lovila úryvky vět, které kolem mě poletovaly. Hele, co je tohle? Není na tom žádná cedulka. Tak to vyhoď, nekompromisně. Aha, řekla jsem si. To je právě na programu náš velký mrazák, narvaný masem tak, že už by se tam nevyšel ani párek. No, to je vlastně dobře, že z něho něco vyhodí, aspoň se mrazáku uleví. No teda ulevilo se mu hodně, když jsem se šla podívat. Byl prázdný. Kam zmizelo maso, se už nikdy nedozvím. No, protože mě všichni dobře znají, vyhozené věci se rychle likvidovaly a někde mizely. Na zahradě plápolal oheň. Kluci na něj nosili krabice, které byly plné, ale nepátrala jsem po jejich obsahu. Rozhodla jsem se, že do toho nebudu mluvit, protože jsem ráda, že druzí udělají to, k čemu bych se nikdy nepřemluvila.
a tak jsem si šla radši lehnout. Usnula jsem jako mimino a spala jsem nejmíň 2 hodiny. Když jsem se probrala, nemohla jsem dům poznat. Viditelně se mu ulevilo. Úplně jsem cítila, jak se mu dobře dýchá. A mě ostatně taky. Když jsem se probudila, Jarka Jichová, moje kamarádka, už míchala v obřím hrnci guláš. Byl čas oběda a asi právě ta gulášová vůně mě probudila. Sesedli jsme se všichni na terase kolem stolu a nádherně jsme se tam vešli. Každý dostal misku s gulášem a k tomu Jarka nakrájela tmavý a světlý chleba. Guláš byl snový. Pochutnala jsem si a všichni ostatní také. Jak jsem zaregistrovala, všechny misky byly dokonale vylízané, nikdo nic nenechal a tak Fandy ostrouhal. Ale jemu to nevadí, je trpělivý, počkal si, až mu Jarka trochu guláše dala do misky. Fandy ví, že na něho nikdy nezapomeneme, proto není hysterický a neleze lidem do talířů. Chvíli jsme poseděli a pokecali si a Vašek v zápětí zavelel k odpolední směně. A začalo zase redukování našich celoživotních zásob. Ještě jsme všichni povečeřili, o to se zasloužila zase Jarka, která kromě hovězího guláše připravila ještě jeden z bustů. A byl výborný, pikantní, trochu pálivý, ale velice lahodný. Jarka je vynikající kuchařka, ta by měla napsat knihu svých receptů. Budu to s ní muset probrat. Poslední parta brigádníků odjela kolem 10. večer a já si teprve potom v klidu prošla dům. Prokoukl k nepoznání. Přecíň, ještě ráno plná krabic s knihami a dalšími nezbytnostmi, byla najednou prostorná a útulná. Okamžitě ji obsadil Fandy, který si spokojeně lehl na chladné dlaždičky a blaženě spal. V těch vedrech, která teď jsou, mu tam určitě bude dobře. Kuchyň taky vypadá jako u lidí. V jídelně se zase dá kultivovaně stolovat a ani v pokoji už nestojí krabice s dárky a suvenýry. Kam to všechno dali, to je mi teda záhadou. Faktem je, že knihy zůstaly. Jsou narovnané v knihovně a nádobí je také kompletní. Asi jenom dostalo nějaký úsporný systém. Mrazák je čistý a prázdný, lednička také. Stejně je to bezvadné, že mám kolem sebe takové skvělé lidi, kteří v sobotu ve svém volném čase jdou uklízet k nějaké růžičkové. Člověk kolem sebe pořád slyší, jak jsou lidské vztahy zničené. Jak si nikdo nikoho nevšímá. A já nevím, co ještě. Sama jsem příkladem toho, že tomu tak není. Lidi jsou fajn, i když zmetku je pochopitelně víc než dost. Ale těch dobrých lidí je přece jenom víc. Asi jsem nebyla v životě moc velká bestie. Jinak by se mi něco takového nemohlo stát. Říká se přece, že člověku se vrací to, co on sám do světa vyslal. Sakra, já jsem vlastně šťastná ženská. Pondělí 14. července 2003. Volala mi Marie, jestli budu dneska odpoledne doma, že mě přijede navštívit ministrně zdravotnictví Maruška Součková. Potěšilo mě to, ale zároveň trochu zaskočilo. S Maruškou se znám už dlouho, ještě předtím, než se z ní stala ministrně. Znám ji jako vynikající lékařku, skvělou ortopédku. Jenomže nevím, jak je to s návštěvami ministrů. Pokud vím, tak každý má nějakou tu ochranku a dělali mi starosti naši psi, aby se chlapci z ochranky nepolekali. Z našeho Fandyho mají respekt všichni. Ale byly to liché obavy. Maruška přijela bez ochranky, prý žádnou nemá, jela v autě s šéfem agentury Profil a jeho ženou. Byla s ní její dcera Miriam a nabrali cestou i Marii, která jim ukazovala cestu. Kdo k nám jede poprvé, ten většinou tápe, takže to Marie jistila. Probrali jsme všechno možné.
Vypočítala jsem Marušce, její číslo má dvojku, to znamená, že byla dospělá už v 8 letech. Je narozená ve znamení lva. Otáčivá je v raku a byla na světě tolikrát, že už se sem nevrátí. Je tady naposledy. Ovšem, pobyt na světě si pořádně užije. Bude pracovat až do 80. Tomu se Maruška opravdu, ale opravdu upřímně zasmála. Byla to velmi příjemná návštěva. Poseděli jsme, poklábosili. Táta byl z nemocnice doma a v první moment se tvářil dost udiveně. Já mu sice říkala, že čekám ministrni, ale on to bral jako legraci, takže se ani nijak nechystal. Ale já ano, měla jsem připravené jeho české koláče a myslela jsem si, že si uděláme řízky. Nakonec jsme si je neudělali, protože Marie přivezla dort a bramboráky. Udělalo se kafe a bylo nám dobře. A je středa 16. července 2003. Na Prima jízdu jsem se těšila. Jednak je to můj oblíbený pořad a dívám se na něj pravidelně a mám taky ráda televizi Prima a některé lidi v ní. Na tom, že přijedu, jsme se domluvili s Kamilem Spáčelem už dávno. Ale necítila jsem se na to. Až teď, když už mě netrápí průjmy a podobné radosti, jsme si určili datum. Dohodli jsme se, že pořad věnujeme rakovině, respektive tomu, jak se dá s touhle nemocí žít. Proto jsem si pozvala další hosty, kteří k tomu mají také co říct. Evičku Pilarovou, která se s rakovinou poprala na začátku 90. let, a Láďu Kerndla, který ji prodělal asi před 5 lety. A taky Marii, protože jedním z témat našeho povídání byly knížky, které jsme s Marií napsali a ještě dál píšeme. Pořad moderoval Zdeněk Mahdal a Danuška Morávková a ti jsou tak šikovní, že s nimi člověk nemusí mít z ničeho strach. Bylo to velmi příjemné. Přišla spousta dotazů od diváků, na některé jsem odpověděla po skončení pořadu, na některé přímo ve vysílání. Všechno bylo pozitivní. Nikdo nikoho nenapadal, nepřišel ani jeden nepříjemný dotaz. Dokonce mi ani nikdo nevynadal za to, že pořád kouřím. Já to ale přesto na obrazovce zmínila a vysvětlila. Dostali jsme krásné kytky. Po skončení pořadu jsme se sešli v kanceláři programového ředitele, mého kamaráda a bývalého kolegy herce Kamila Spáčila. Kamil tam měl připravenou mísu chlebíčků a vynikající bábovku z cukety. Jeho sekretářka nám udělala výbornou kávu a mně bylo tak dobře, jako už dlouho ne.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dneska, jak jste přijel od toho táboráčku v tom klobouku, to se moc líbí. Hrál jste si Rosu na kolejích?
2: Ale nevím, máte to zmatený. Jako, víte, proč mám klobouk? Já jsem od rána pracoval na zahrádce.
1: Jo?
2: Jsem plel len. Ale taky, víte, aby propagoval naši show s paní Stonikovou za stranu a za lidi.
1: Aha.
2: Ať už to je dobrý.
1: No, takový americký.
2: Za 400?
1: Tak já vím, že za 400 je dobrý.
2: Ale nějak se v tom cítím důležitě.
1: Ale za stranu a za lidi bych chtěl spíš jako rádiovku, ne? Nebo...
2: No, já jsem si říkal, že bych tam měl být takový, za takovýho jako farmáře. I když to k tomu
1: ale snejde. Tohle to je americký farmář. To americký. By vás taky mohli zavřít teď.
2: Jak to?
1: No tak propaganda, ne?
2: Jo, to už taky jede tohle?
1: No tak už to je hustý.
2: No. A vy nepracujete na zahrádce nikdy?
1: Pracuju na zahrádce.
2: Taky. A plejete len?
1: Ne, vorančátka se starám.
2: Životu nebezpečná
1: věc. Znáte Kmotra, ne?
2: No jasně.
1: No a jak Marlon Brando, už starší, sedí mezi těma rejčatama, pije to víno a má tam ty vnoučata. Tak to je moje představa.
2: Nedávno jsem se na to díval. Mimochodem, viděl jste nový Top Gun?
1: Neviděl ještě. Jo?
2: Ne? No, viděl jsem ho.
1: To je inspirace?
2: Ne. To mám jinou inspiraci, prosím vás. Budu mít za pár dnů takovou košili s nášivkama Top Gun. Si objednal. Ale říkají mi všichni, jsem podobný na toho herce.
1: A hned z Top Gunu, ne? Nějaký jiný?
2: No na toho Toma Cruise. Je tam ta podoba, co myslíte? Jako?
1: Ukažte spíš profilovku. No, asi to bude chtít nějakou prácičku, jako maskerskou.
2: Na první dobrou to ne?
1: Na první dobrou bych to neřekl.
2: Ne?
1: Ale já myslím, že se s tím asi bude dát pracovat. Ale,
2: říkaj mi to lidi, no.
1: Ale pak bude hodně kameraman.
2: A vy jste taky podobný na toho herce českýho. Já si nemůžu vzpomínat, no. Jak se jmenoval. Kemr? Nebo jak se jmenoval?
1: Kemr byl výborný herec.
2: Jo, no. Ta podoba tam no. Je trošku. No, pane holče, musíme k vážným věcem, nedá se nic dělat, protože v naší zemi se dějou takové věci. Tak nám nějak domlel jistý mlýnek.
1: Ale mlel dlouho, on mlel no, měsíc a půl nebo kolik?
2: Tak jsou mlýnky, které mlou díl. Jako.
1: Hejte, ale ty mlýnky kolem Víta Rakušana nějak domlejvaj, ne?
2: No, já mám jeden strach, aby ho to nesemlelo.
1: No, zatím ale hejte mele hustě. Nenechte se mýlit, tohle to, že domlel mlejnek, to neznamená, že domlejvá Rakušan.
2: Ne, to já vůbec nepředpokládám, protože kdyby domlel Rakušan, tak by domlel i Petřík.
1: Barva. U Petříka? Ještě máme premiéra pořád, nevíte? Protože dneska se hlasuje ve sněmovně.
2: No jasně, pozor, my máme teď 1. září. No dneska je 1. září, pane holče.
1: No právě.
2: Dneska jdou děti do školy.
1: Jo.
2: A máme teď 14 hodin a 15 minut a zatím nikdo nic nepíše, že by...
1: Já mám jenom hloupý hodinky, typický, jo, s ručičkama. Vy máte tady, vidím, máte tam odposlechy taky nějaký? Co?
2: No...
1: Teď je to moderní?
2: Já jsem nakoupil odposlechy od té mlejnkov ženy.
1: To je dobrý.
2: Víte co, on tady dnes dopoledne byl v XTV na rozhovoru Robert Šlachta. A on tam říkal, že já jsem to nevěděl, vy to asi víte, vy jste přeci jenom vzdělanější, že milostivá od toho mlejnka,
1: co domlel,
2: jeho paní, že je učitelka a má obchod se špionážní technikou.
1: To je normální, ne? Co? To vám nepřijde normální?
2: Nepřijde. Přijde mi to ujetý a přijde mi to tak, že si vlastně můžou dovolit všechno už. No, to je jako...
1: Tak mi tak se cítí hodně pevnej. Tak když máte kruce Peťku z barmy, tak to byste se taky cítil jako šéf. I vy.
2: Já ne.
1: I vy. Nepodceňujte
2: se. Tak já jsem zahrádkář teď.
1: Jo, nasadil byste si tenhle klobouk.
2: A pletl bych len. Plel bych len.
1: Jo.
2: No? No ne, tak je to... uchylný celý, vůbec nechápu, jak ho tam mohl dát, on to samozřejmě věděl a jediný vysvětlení je, pane holče, že to poručil.
1: Víte, tady už je...
2: že to poručil Redl.
1: Víte, tady už je těžký vlastně říkat, kdo kam koho dal. Ještě se v tom orientujete, kdo kam koho vlastně dal?
2: Já jo, všude všechny dal Redl.
1: Tak, dobře. A proto si říkám, když domlel Mlejnek, protože ve stanu už není nikdo, koho by tam nedal Redl, ne? Tak když teď Slepičáka pustili z vazby ještě, podle mě by mohl stihnout komunální volby, ne ještě? Čestný prohlášení
2: člověk. Ale jo, vidíte, to mě nenapadlo.
1: Vrátil by se na kandidátku, Vítek by řekl, hele, čestný prohlášení.
2: Teda vy jste hlava,
1: jsem velká hlava. Ukázal by na kameru SMSky, že to je všechno v pořádku, ale po Mlejnkovi jmenoval Redla, ne? A tím by zabil, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou, protože u Redla by nikdo nepředpokládal, že se Redl neskázal s Redlem. Ne?
2: Redl, no to jo, ale pozor, on ho nemůže nikam dát, protože on má papíry na hlavu.
1: To by se změnilo. Ty by mu sebrali rychle a představte si...
2: On by vrátil.
1: No jasně. A Redl, hele, šel by si nakoupit okamžitě do obchodu paní Mlejnkový, nějaký štěnice. Já to vidím úplně, zapadá to do sebe, ne?
2: No, musím na úvod ještě, musím vám, pane Holče, vyseknout poklonu, což se děje málo kdy. Za včerejší stream. Já jsem u toho seděl napnutý, vy jste překročil hranici, která tady ještě...
1: Vás to nějak rozhodilo?
2: Nebo?
1: Trošku.
2: Jo. Kdybyste nám tady majetek, jak si ne, to jo. Vy jste překročil hranici, která nikdy ještě na streamu nebyla. Nikdy. A to ani když byl hostem Jan Kraus, mm-hmm, a myslím, že Zdeněk Polreich jednou a tak, tak to bylo třeba kolem těch 6 tisíc, ale vy jste měl 7521. Teď dávejte pozor. Diváků i divaček. Mm-hmm. Vidíte, jak jedu v těch
1: věcích? Divačko? Jestli tam nebylo nějaký mezi nima? My jsme nediskriminovali.
2: To by bylo nechutný. Mohlo by tam být jedno divačko, no, klidně, nebo dvě, ale prostě nic to nemění na tom, že jste tady posunul hranice možného. Je to něco pro XTV, jako pro ty Američany, když přiletěli na měsíc.
1: Jo, takový Top Gun, ne? Jako... A říkám, nechtěl byste pak nějakou to školeníčko?
2: Jak on se jmenuje ten herec?
1: Jak dělat streamy? Tom Cruise.
2: Ta podoba tam je, nedá se dělat. Já to vidím tady na vodkuku našem. Já jsem si kolikrát říkal, když jsem byl v té Americe, že se tolik lidí se mnou chtělo fotit. Oni si mě pletli s tím Cruisem.
1: Nejsem si jistý, jestli s Cruisem, ale s někým možná jo.
2: Jo. Tak no nic, včera jsem slíbil, pane Holče, na streamu jsem vám poslal donate 200 korun.
1: Jako, jste se rozšou pěkně.
2: Mohl jsem taky dát 100, no to je jedno, prostě dal jsem 200 korun, byl jsem v dobré náladě, že dostanete luxusní dárek. A dárek je tady připravený, nedá se nic dělat. Já jsem tomu moc nevěřil, že překročíte těch 7 tisíc.
1: Jak jsem mohl nevěřit?
2: Ale přál jsem si to. Přál jsem si to, protože pro nás všechny je to velký posun a tady máte dárek od, musím to říct,
1: no to je.
2: Budu férovej, od jednatele XTV, jo, protože jsme se včera bavili, kdyby náhodou překročil, tak dáme dárek. Takže já to sice prezentuji jako dárek ode mě, ale pravda je taková, že to je dárek od našeho pana jednatele. Jsou to luxusní doutníky a další krabici doutníků dostanete za 10 tisíc.
1: No to je paráda. To děkuju samozřejmě všem. Hlavně divákům, tak ty to udělali.
2: Těm je potřeba poděkovat.
1: No a já, nemáte tady nějaký řezátko? Že by
2: řezátko, to... obyčejně sebou nosím na vysílání 2 až 3 řezátka, co to je za otázku, jestli mám řezátko?
1: Vy nenosíte nůž u sebe žádnej? Nebo... Když vidím ten klobouk...
2: Když jdu ze zahrádky.
1: Helejte, já jsem si poradil. No to je paráda.
2: Pane Holče.
1: To je paráda.
2: Jež, to je paráda.
1: Podívejte se na to. Já se tady nebudu muset zapálit.
2: Jo, no tak od toho to je, můžu to takhle ukázat ještě divákům?
1: Jakože... Jo, ale ty doutníky nechte v té krabice.
2: Já mám na doutníky kašlu, mám svoje cigaretky. Přátelé, takhle, jo, aby se to nelesklo, pan Holec je tady obdarován, až tady budete streamovat někdo z vás na kanále Xaver Live, tak budou oceněny.
1: No já se vám říkám, budou nechte oceněny... to v té krabici, vy si nemůžete pomoct, co? Prostě.
2: Blbej. Budou oceněny dílčí úspěchy a čeká vás další, takže máte teď vlastně kolik je tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máte 9 streamů na to překonat 10 tisíc lidí živě, online, v jedné chvíli. A víte co to? A dostanete další krabičku.
1: Sakra, se musím snažit.
2: Říká se tomu pozitivní motivace.
1: Jo.
2: A mě vám tak bolí záda z ty zahrádky.
1: No, musí tam spíš sedět. Víte, nesmíte nic moc dělat.
2: Já se ojíbám. Toto, mám hrabítka takový, no to je jedno. Toto vám jde, pane Olče. Toto jste celý vy.
1: Pojďte se na to, to je paráda.
2: Jako smrdí to jak dívčí škola, teda musím říct, ale...
1: Prosím vás, dívčí škola. Smrdí to, jaký smrdí, voní to krásně, ne?
2: Voní to krásně. No. Voní, krásně to voní, jsem chtěl říct, a je, vám to sluší. No.

0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí.
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny. Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a ano. dolarech a bůh ví, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. podle toho, jak to zlato
2: ano.
1: koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy koriguje. Roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
1: Dneska výjimečnej, Xavre, přestupnej den, poslední úrok, 29.
0: Cože?
1: No jednou za 4 roky.
0: Fakt?
1: No. To nevíte?
0: Nevím. Já nevím, kolikátýho je.
1: No 29. Ne, normálně 28.
0: No fakt, že jo? O, vy jste hlava, pane Holče. Vy jste analytik vyloženě.
1: To jste řekl správně.
0: No, ale výjimečný den to je? To, co si budeme říkat. Je to výjimečný den. Já jsem včera večer u vašeho streamu slzel dojetím.
1: To chápu.
0: No a víte proč?
1: Skončila vaše éra. Ale... Závere.
0: Jo, to jo. Já mám, pane Holče, tak upřímnou radost, že existuje zlatá uncová mince Petr Holec. Já to tak považuji za kus svého úspěchu.
1: Já to považuji za kus svého úspěchu.
0: To tak samozřejmě. Jasný, i to je úplně super, protože to tady bude. To tady bude na
1: věky. To tady bude. To víte, kam jdu po Vilconce?
0: Do zastavár.
1: Ne, no to jste šel vy, to jste šel vy. Já jdu rovnou do ČNB za Alešem Michlem, za guvernérem.
0: Takže vy ho nemáte rád.
1: Ne, ho mám já, rád, já mu fandím.
0: Nemáte, já ho mám rád.
1: Já mu fandím. A jdu za ním a jdu mu to oficiálně teda oznámit, že začíná stahování českých korun. Víte to? A začíná se do oběhu pouštět holcové. Jednouncovky.
0: No, ale zatím v Kamerunu teda, ale...
1: Někde musíte začít,
0: tak, ne? Tak já v Nigeru, pozor.
1: Vy v Nigeru?
0: Tak, jo, tak to je v klidu. Ale já jsem nebyl u té ražby, jak jste měli to hezký video, fakt to bylo... Musel to být zážitek, to je jako vám závidím, ale... Když jsem jí viděl tu minci na té fotografii, ona je tak hezká a ten pan ředitel tam říkal, je to nejlepší, ta kvalita a hrany a takový, tak oni to umějí všechno vysvětlit. Pane Holče, je to super. Pamatujte si, že takových, vy jste ještě hrozně mladý, berte to od staršího člověka, takových okamžiků v životě už nebude moc.
1: No to ne, tak moje měna bude jenom jednou, ne?
0: No, ale víte, jakože... Víte, že ten a ten den prostě jste držel,
1: a
0: to
1: víte,
0: mělo být ve Wikipedii toto
1: přece. No to bude, já to tam napíšu si sám.
0: To jde?
1: No tak to si všichni píšou o sobě sami, ne?
0: Fakt?
1: Ale jasně, vy jste si nenapsal ještě nějaký hezký portrétek?
0: No kdybyste to četl, co je o mně psáno na Wikipedii.
1: To si nepíšete vy?
0: No to si určitě nepíšu, já to už podle toho obsahu... Co všechno provedl a Forum 24 psalo
1: zlý slovíčka? No to snad ne.
0: Narativy nehezký.
1: Ale víte, co mě těší nejvíc, komu dělám radost tu měnou? Markéce Pekarový Adamový. Ona furt říká, že musíme vyměnit tu národní měnu.
0: No.
1: A teď se to rozvíjí, že teda konečně přijde
0: tak.
1: A přestane se trápit tím eurem, ne?
0: Jo, pane Holče,
1: to je úplně šťastná, veselá, rozářej se jí ty kukadla, Xavere, jak říkáte, je, jak obdivujete.
0: Jak zrcadla, prosím vás, to je dobrý, jak se

0: se ruský Šváb, ne?
1: No tak já jsem se zešvábil prorocky vyloženě při té demonstraci těch traktorů. Já jsem šel pozdravit.
0: Jo, no tak to jo, to bylo ošklivý.
1: A tam jsem, co vám to říkal, jak mě zvali nahoru, abych vylezl na traktor?
0: Ne, já se ptám, protože už se říká i to, že když Čech náhodou nějak třeba vezme do ruky českou vlajku a třeba si dá na okno nebo něco, tak je ruský Šváb.
1: No to jo, ale
0: musíme dneska vyvěšovat ukrajinský jenom.
1: Vy jste, pane Holče, úplně přešel teď ten... Já jsem vymyslel nový slovo, že se někdo zešvábil.
0: No.
1: Tak já jsem zešvábený už.
0: No to se stane hned dneska.
1: No, anebo vás zešvábí strana vláda.
0: No ne, tak to se ani vy neuvědomíte, že jste se zešvábil.
1: Navíc jsem napsal jakýsi dopis azbuce.
0: Ale možná není úplně pravej, ne?
1: To nevím, jestli to náhodou není fake.
0: Jasně.
1: Ale pošlu to panu Vondrovi.
0: Jo.
1: To je... Sprostota, co?
0: Je to STBák, no, z něj teď.
1: Pane Holče.
0: Takový disident to byl, co?
1: Představte
0: si. Sami zdat, jak roznášel po Praze, vzpomenete si? Před 89.
1: To
0: jste chodil neznažil. Taky, ne? Nechodil.
1: No já jsem před 89. byl kulturní referent no, SSM, jo. Pane Holče. Prosím vás, jsem chodil na městský výbory.
0: A to bylo jenom
1: u nás
0: mimikry.
1: V Tišnově.
0: Sami zdat jste nosil, ne?
1: No, já jsem jinak, jako musím říct to, my jsme tam jako první, nevím, jestli jsem vám to už nevyprávěl, měli takzvaný videorekorder Beta. Mm-hmm. To byly ty
0: jo.
1: Bety, pamatujete?
0: Jasně.
1: A byl tam taková jako taková knihovnička a na tam byla psaný konference k okresní táta a všude bylo porno. Ale každý svazák věděl, kde je, a takový to východoněmecký, to chlupatý.
0: No, Xavere.
1: To co, tak Ježíš Maria, každý to mládí musí nějak prožít, ne?
0: To je pravda.
1: A pubertu.
0: No. Tak já jsem myslel, že jste tam jeli nějaký filozofický
1: věci. Ale to taky, aby se vlk nažral.
0: To jsem rád.
1: No, aby se vlk nažral. No někdy to, někdy o tom musím povyprávět. Pane Holče, ale tak já to, počkejte, vy jste vlastně teď řekl, že paní Adamová?
0: To, co?
1: S tou měnou?
0: No, že se jí uleví hrozně,
1: proč
0: se
1: hrozně
0: se trápí.
1: Zase jste vynechal moji Věruši.
0: Když to je až za Markétkou v tomhle s eurem.
1: Já bych chtěl, abyste respektoval tomto pořadu, že Věrka je tady pod mojí ochranou.
0: To já vím. A víte, čemu se věnuje Věruše?
1: Květáku, to já vím.
0: No,
1: víte, jaká je to?
0: Propagaci Danuše.
1: Ne.
0: To, jo, když jsem vám to říkal minule, je to tak, Savere, ona říkala tak, pozor, dámy a pánové, nikdo nebude špatně mluvit a ošklivě o paní Danuši. To není žádný hej nebo počkej.
1: Jo, počkej, jasně. Ale já si hlavně myslím, že ona se věnuje Květáku, protože víte, co to musí být ráno, než to načišete?
0: Pěkná prácička.
1: No, Já jsem si zkoušel vyrobit květák taky, abych ji podržel lidsky. A mně to vůbec jako nejde. Mně to na všechny strany jako a...
0: No a nechcete si skočit za ní? Že by vám ho vyrobila, ona ukázala, jak se to dělá?
1: Já se stydím.
0: To se nestyďte.
1: A ne, tak...
0: Ale budete se muset možná očvábit předtím trošku.
1: Ne, to já tam půjdu zešvábený.
0: No to ne, to byste zešvábil Věruši.
1: Jo? Mhm. Pane Holče, já si zapálím a řeknu vám největší novinku dnešního dne. Budete koukat. Bojím se. Jo, pozor. Představte si, víte, co je ČSFD?
0: Vím, no.
1: Co to je?
0: No, jsou tam kritiky nebo recenze filmů.
1: Film,
0: no.
1: Jo. Tak já vás musím občas zkoušet, protože vy taky někdy zalžete. Ale já tak.
0: Občas ale jenom.
1: Jo, jen tak hodnotově.
0: Já tomu, přesně tak. Já tomu propadám teď s tím Fialou. Já si nemůžu pomoct. A říkám si, každý večer si říkám, a od zítřka už nebude lhát.
1: Ne, to lhání jak covid.
0: Že jo?
1: No, lhání je jak covid a proto by měl Fiala nosit roušku.
0: A já doufám nějakou vakcínu, že vymyslej, ne?
1: Co? Do vakcína teče. Vakcína se jmenuje kačky.
0: Jo.
1: A no to je jedno. Pane Holče, představte si, že tento pořad je na ČSFD.
0: Vážně?
1: A kolik byste řekl, že máme procent? Mě to včera někdo poslal, já jsem to

0: zkoumal.
1: A tak blížíme se k líčku.
0: No, máme 79%.
1: Čili to je slušný, ne?
0: Což je super. V porovnání třeba s jinýma, co tam mají. Takže vyzveme teď, prosím vás, kdo máte profil na ČSFD, jo, taky tam někdo píše, je to odpad. To tam máme taky takový.
1: No, no, co? No, jasný.
0: A teď, když jsme se zešvábili, já to řeknu natvrdo, ne? Jestli
1: to.
0: Máte mi, já vás prosím, pan Holec, ne, ten je na to moc pyšnej, navíc má tu minci, já vás prosím, ČSFD, a dejte tam Wilsonova 10, ať máme víc procent, ne?
1: Jo, jo.
0: Hodnocení.
1: Ten odpad jsem tam napsal já, by to bylo věrohodný.
0: No pozor, tam
1: byla samá pochvala.
0: Tam je hodně hodnocení, no. Hodně. Wilsonova 10 si to zaslouží. Tak, pane Holče, jste připravený? Nechcete si vzít Lexaurin? No? Já nemám.
1: Ne.
0: Představte si, že nám přišlo v Rusku, my ze Švábení, tomu říkáme písmo drugu.
1: To je něco od Jandejska nebo od Vondry?
0: Víte, co je písmo drugu?
1: Nevím.
0: To je dopis kamarádu.
1: Aha.
0: To bylo téma, když jsem dělal na podruhý, nebo na potřetí, nebo na počtvrtý maturitu z ruštiny. Písmo drugu. A já jsem písmo drugu vybalil, teď před Wilsonkou, a tam je to.
1: No jo.
0: Ale ta vzácnost.
1: Počkejte, ale to je podpultovka.
0: To je ta kniha pana Zdechovského, o které moderátorka České televize řekla za peníze koncesionářů,
1: že
0: kdykoliv se objeví, tak zmizí z pultu.
1: Net.
0: Pane Holče, to vám musí být čvuňk. Já vidím tu frontu v knihkupectví, jak se tam mlátěj těma kabelkama,
1: jo.
0: A říká, máme posledních 1000 výtisků.
1: Máme posledního Zdechyho.
0: No. Jo. A ono to zmizí z těch pultů prostě úplně.
1: Ale já to chápu, Xavre, protože...
0: Chcete si pochovat?
1: No, to taky samozřejmě, tak... jenomže...
0: Škoda, že už nemáme ty bílé rukavice.
1: To je kontexty, ne?
0: Je to... Bude to kontextojní, Jožku.
1: Nemá na to Zdechy dotaci nějakou?
0: Nedivil bych se vůbec.
1: Velký eurošíbr, protože Xavre. Já jsem trošku znalý věci. Víte, že já jsem poeta docela. Romantický taky.
0: Oh.
1: To se asi dá říct, ne?
0: Ježíš, to se nedá říct.
1: Ne?
0: No, pak vy jste nějaký romantik, vy jste cynik, absolutní Xavre, pragmatik.
1: Já jsem
0: romantik.
1: Já tady mám oblíbenou básničku od Zdechyho. Já vám to řeknu.
0: No.
1: Chcete si ji poslechnout?
0: Ano, počkejte, já se na to připravím. Tak.
1: Proč chodí do nebe bránou, když tu máme zadní vrátka? Konec. Abyste pochopil. Konec.
0: No.
1: Takhle to vypadá. Takhle to vypadá na té stránce. To bych tak... Zdechy není žádný lacní okret. To bych si tak typoval 15 000 dotace na tu stránku.
0: To bude.
1: Zdechy je borec. No.
0: A ty zadní vrátka, jako... abychom si to rozebrali jako ve škole. Co z toho cítíte za poselství a za tu hloubku?
1: Nic.
0: No,
1: zatím, já
0: počkejte,
1: tím,
0: v tom něco bude, já vám to vysvětlím, pane Holče.
1: Já nad tím zkouším přemýšlet, já vám to řeknu takhle, já se zabrušuju pořád. A
0: tak
1: nejsem zabroušen ještě.
0: Do těch dvou řádků se zabrousíte ve vteřině.
1: No tak mi řekněte to poselství.
0: No já vám ho řeknu, ale vy to nechcete slyšet. Vy jste poeta, ale hovno tomu rozumíte.
1: No, máte pravdu.
0: Proč, musíte to říkat jak pan Hančinec, proč chodit do nebe bránou?
1: Počkejte, on měl velký dramatický odmlky. On mluvil s kadencí jedno slovo za minutu, tak si dejte na to čas.
0: Proč?
1: Teď si odpočinem.
0: Chodit do nebe bránou, když tu máme zadní vrátka.
1: To je Petr Haničinec z té slavné scény
0: s ženy za pultem. Trošky ne.
1: Úplně to
0: podívejte,
1: vidím, Xavre.
0: Pane Holče, já to vidím jasně, jo, ty zadní vrátka.
1: Tak mi řekněte, co to je metafora totiž. Vy jste znalec metafor, Xavre, a hyperbol.
0: Přesně, no. Tak já vám řeknu, že jsem na Pornhubu.
1: Takže takhle
0: no,
1: to.
0: Že
1: takže
0: jsem,
1: je to, jo.
0: Ne, byl tam pornografický film o análním sexu a jmenovalo se to Zadní vrátka.
1: Zadní vrátka se to jmenovalo.
0: Takže to může být ten anál tady, jo, pozor.
1: Chcete se říct, že Zdechy je anální básník?
0: To jsem nechtěl říct, ale jestli chcete...
1: Já jsem se z toho tak vybrousil.
0: Tak, můžu taky zarecitovat?
1: To bych vás poprosil.
0: Je to dlouhý, na druhou stranu je to pořád to samý. Střepy plné krve. Ona. Nejsem dobrá žena. Nejsem dobrá žena. Nejsem, to takhle je, nejsem dobrá žena.
1: Počkejte, to ne. Ksavere, to si vymýšlíte.
0: Střepy plné krve. Střepy. Nejsem dobrá žena. Nejsem dobrá žena. Nejsem dobrá žena. Uklízím střepy. Uklízím střepy plné krve. Uklízím střepy. Bože, on krvácí. Bože, nesmějte se. Bože, on. Bože, on. Zapomeň na mou duši. Zapomeň na mou duši. Zapomeň na mou duši.
1: Tak, Savre, teď už parodujete z Dechyho.
0: Vzpomeň si na tetu Danuši, to jsem si vymyslel. Plné krve. Krvácím, stále krvácím. Plné krve.
1: Savre, technicky...
0: Musím to dojet. Zapomeň na mou duši. Zapomeň na mou duši. Zapomeň na mou duši. Já už chápu, proč to mizí z těch pultů.
1: Já už nemůžu.
0: Už to bude krátký. Plné krve. Stále krvácím. Plné krve. To bude o menstruaci, ne? Něco.
1: Už je to konec?
0: Ještě ne. Střepy, bože, já krvácím.
1: Už? No teď krvácím a pište mi to k sebe.
0: Pane holče, tady je aktuální manželství. To bude to manželství pro všechny.
1: A jo?
0: A konec manželství.
1: Taky zadní vrátka.
0: No zadní vrátka. On bude ujetý na zadní vrátka, vám to říkám. No,
1: to je vyděrač, ten vdechy. Co?
0: Kde máte zadní vrátka?
1: To tam je.
0: Ale je tady, bože, o bože, to je ze slunce jahody. Bože, o bože, můj bože, silný bože, velký bože, bože Abrahamův i Davidův. Bože můj, bože silný, bože velký, bože Abrahamův i Davidův. O bože, o bože.
1: Počkejte, ukažte.
0: No tak já, buďte To nám možná někdo podstrčil.
1: Si úplně z Dechy neláme hlavu, aby se to trošku rýmovalo.
0: No ne, to je volný verš, to je jako Václav Hrabě.
1: Aha.
0: On je prokletý básník asi.
1: Ne, on je podvodník. On je obyčejný podvodník z Dechy.
0: Ne,
1: Jo, Ksavere, on je obyčejný podvodník a vyděrač.
0: Je tam napsáno, v kolika tí výtiscích to vyšlo?
1: 1,5 milionu. A hned se zaprášilo.
0: Oni v té České televizi, to jsou ti novináři, oni jsou tak kvalitní. No, představte si, že ta novinářka z České televize si dá tu práci. Rozumíte, ta veřejná služba je tak daleko a musíme pochválit.
1: Ověří si ty fakta, ty čísla, co?
0: Že obejde ty knihkupectví a řeknou ji ve všech knihkupectvím, řekne... Jo, pan Zdechovský, to si jenom zapráší a ona si potom nasadí brusle a bruslí u toho, aby to bylo nějaký koule, že? A řekne nám, divákům, že se potom jen zapráší.
1: No Ksavre, já si myslím, že...
0: Ukažte,
1: počkejte, já si to chci chvíli,
0: no,
1: taky
0: já
1: se s tím
0: taky se chci pomazlit, no tak...
1: Já vám, jako, jak se s tím mazlím?
0: No chci... ať to neušmudláte, pane holče.
1: Ale já si nemůžu pomoct... Já cítím, že ten Zdechy má můj hlas možná, hele.
0: Hlas? No, já to taky začínám cítit. O bože, krvácím, bože, o bože. Davidův.
1: Já už z toho krvácím, Savre, já vám to dám.
0: Tak, Tomáš Zdechovský, intimní doteky. Přátelé, pojďme s tím udělat nějaký for, pane holče.
1: Tak. Ale tady se na něj, vidíte tu rozervanou duši tam trošku?
0: Je, tam je. To je básník. Ježíši Kriste. Český básník, kreativec a publicista Tomáš Zdechovský se narodil 2. listopadu v Havličkově Brodě. Jeho první sbírka Ze zahrady mé milé, poezie, on tomu říká poezie.
1: Já, Ksavere, mě se
0: vyšla v roce 2008.
1: Ksavere, mě se teď otvírají ty zadní vrátka.
0: zaznamenala pozitivní ohlas u české i zahraniční.
1: Asi nejspíš u zahraniční víc, bych
0: řekl. Myslíš, že to někdo přeložil už do ukrajinštiny nebo do vietnamštiny?
1: Ale mně se, Xavere, já to teď se mi to, jak se říká, dává do kontextu. Víte, proč, jak on se furt fotí na té zahradě, ne? Do půl těla s těma bradavkama, s těma hráběma. Tak to je ta zahrada.
0: Pane Holče, já asi špatně čtu. Přeštěte, prosím,
1: já toto. Já nemám brýle, musíte být.
0: Tak poslouchejte. A věřte mi, že to tam je. Já to nemůžu přečíst. Já to.
1: Nebuďte slušnej.
0: Z Dechovského verše vyšly v několika zemích světa a byly přeloženy do 8 světových jazyků. Včetně japonštiny a hebrejštiny. Takže já teď, prosím vás, vyhlašuju.
1: Ale počkejte, já jak jsem to poslouchal, tak to už bylo v té hebrejštině, ne? Jak se to čet? My máme překlad, ne? Pravděpodobně.
0: Tak to bylo ve zdechovštině, jo.
1: A to si přeložila si zdechy, ne? Doma? V Havlíčkově Brodě všechno?
0: Ne, to celý svět o to stojí, pane Holče.
1: No tohle je historický moment, Xavere.
0: To je jako, jak se jmenoval ten chlapík, co přijel za hrabětem a on druhý den zemřel.
1: Ten
0: básník světovej. Všichni ho chtěli. Asi spomenu do chvilku. Pane Holče, to snad není, ale pozor, to není všechno. Vy jste ještě zapomněl tady na jednu stránku.
1: A nemusíte číst to už, Xavere. Nebo si to vemte domů.
0: Zdechovský se ovšem znal. Pozor. Zdechovského verše vyšly v několika zemích světa a byly přeloženy do 8 světových jazyků, včetně japonštiny a hebrejštiny. Zdechovský se ovšem znal známým především díky svému originálnímu přednesu. Oni tady mají překlep, jo? Tady určitě mělo být správně, Zdechovský se ovšem stal známým a oni tady mají Zdechovský se ovšem znal známým.
1: No tak
0: prosím vás, když
1: je něco, to psal Zdechy sám, ne?
0: Jasně, když něco vychází v 8 jazycích světa, chce to korekturu. Ježíši Kriste, to je ostuda. Díky svému originálnímu přednesu, kdy během svých vystoupení nutí lidi při básních tancovat, recitovat a zpívat. Tak pane Holče, literární kritici, nepíše teda, kteří ho řadí do představitelů současné katolické, jo, on je to ještě katolický, flanďácký ještě.
1: Flanďácká poezie?
0: No, sám Zdechovský se však hlásí k dotekismu, básnický směr, založený přáteli tichého dotyku, vyznačující se hravostí a jednoduchostí veršu, které se mají člověka dotknout, a emocionalismu, stavějícím na emocionálním prožitku z veršu.
1: Tak Xavere, potomhle...
0: Mě ho je líto, to je nemocný psychický člověk.
1: Má můj hlas, protože dotekismus mě dostal.
0: Dotekismus je dobrý. No, to je dobrý. To je něco jako okismus.
1: Ale on se, já to chápu tak, že Zdechy se nejradši dotýká sám sebe, ne? Jak jsem viděl, jsem pochopil z fotek.
0: No, s dovolením, nebude vám vadit, když ještě zarecituju?
1: No, nemusíte, Xavere, tak, nemusíte.
0: Uznejte, že báseň Chceš to je pro život důležitá.
1: To je dotekismus taky asi, ne?
0: To je dotekismus. Katolická poezie. Chceš to? Tak se to jmenuje. Tak já to řeknu. Tomáš Zdechovský, Chceš to? Chvilka poezie. Ta-da-dam, ta-da-dam. Víte, jak to bylo?
1: Ne, jasně. To byla Má vlast, ne? Tam byla, co?
0: Ne.
1: Nebo ne, nějaký Chopin, nebo něco takového, ne? Tam bylo. Ne, Jelní chvilka poezie, tam já už si nepamatuju.
0: Chopin, ne. No, vy nejste vůbec totiž katolický...
1: No já nejsem zabroušený do tekismu ještě. Ale...
0: Počkejte.
1: Díky Zdechymu se zabrousím.
0: To musíte, no.
1: Chceš to? To? Xavere, posloucháte?
0: Počkejte, já vám hledám tu znělku.
1: Ano, to. Nebo to? To ne. Proč to ne? Proto. Konec dotekismu, Xavere.
0: Dotekismus. Co? To je dotekismus jak bejk, to je. Miloš Frýba, tady jo, tak to není ono. On to tady na YouTube není.
1: To je jedno.
0: Já si, no ale...
1: Chceš to?

0: A jeďte.
1: Ano. To. Nebo to? To ne. Proč to ne? Proto. Konec, Ksaver.
0: Pane Holče,
1: dotklo se vás to?
0: Dotklo hodně. Jo? Já bych si chtěl dát ještě jednu krátkou.
1: Já bych řekl, že to stačí, Ksaver.
0: Ne, dejte mě, já
1: pojďme
0: vás
1: tomu
0: prosím.
1: Nechat takovou exkluzivitu. Dejte takhle mě, to devalvujeme, Ksaver,
0: jak se říká. Chtěl, vyberte mě jednu krátkou a máte ode mě pokoj.
1: Jo, tak tady je jedna pro vás, ale Ksaver, ta je jasně pro vás. Chcete slyšet název?
0: Ale já ji chci zarecitovat.
1: Svědomí.
0: Jo.
1: To je vyloženě pro vás, Ksaver, tady.
0: Tak jo. Tomáš Zdechovský, Svědomí.

0: Vrah i věrný průvodce. Duševní války průvodce.
1: Dovolte, milí priatelia, to je,
0: to je rým průvodce, průvodce, to je jak vložka drožka. V řečišti krve proti proudu zmírající odér.
2: Fuj.
0: Padlých andělů.
2: A ten zdech je trošku,
0: to je do
2: počkejte, ten zdech je trošku pervert, ne? To jsou to samá krev. Nezdí on na zliv? Co?
0: Na želiv.
2: Nebo na želiv?
0: Pane holče, pojďme si udělat nějakou srandu.
2: No to jsme udělali, ne?
0: No ne, jako, že bychom tam třeba napsali nějaký věnování, podepsali a třeba dali na aukro a tak.
2: Že bychom taky tam dali nějaký dotek tomu, myslíte?
0: Dáme tomu oba dva dotek?
2: No. Intimní samozřejmě. Mm.
0: Já bych navrhoval, ale vy jste příliš slušnej, vy s tím nebudete souhlasit.
2: Jsem. Nechci jít ošklivýho k sebe.
0: No ne, Sára Soutková, když někomu třeba podepisovala fotografii nebo něco, což mě fakt přišlo for, tak ona si vzala rtěnku a udělala. A měl jste tam otisk těch rtů.
2: A počkejte, a nedělá možná tohle z dechy, když recituje v rámci dotekismu?
0: Že se toho dotýká nějakým časy. Ne, tak pane holče, když vám přijde 1,5 milionu výtisku, tak to je jak na běžícím pásu.
2: A ten borec, ten z dechy.
0: Borec. Borec je to hlavní hvězda dnešní Vilzonky. No. Pojďme to udělat.
2: No.
0: A uvidíme, za kolik typujete, že se vydraží, kde budou naše doteky nějaký.
2: Tak, jako podpisy, katolický doteky.
0: No, ne? Samozřejmě, že katolický. A já zajistím do příští Vilzonky ještě svěcenou vodku.
2: No.
0: A tou svěcenou vodkou to vy onanujeme
2: tady. Počkejte, a nějakou krev toho, tak někoho řízneme, ne?
0: To je jednoduchý.
2: Co?
0: To je jedno maličkost.
2: No.
0: To bude intimní. A hodíme to pak na ten.
2: Na aukro.
0: A za kolik se to tady... A ještě na zadní straně to zešvábíme.
2: Jo. Jakýho Putina tam hodíme?
0: No jasně. Něco tam napíšeme.
2: A nemá tam nějakou básničku Putin?
0: Která to tam dopíšeme. Putin, Putin, Putin. Už se něco...
2: Jo.
0: Už se do toho nutím třeba.
2: Ksaverist. Vy jedete dotekismus taky, já to vidím.
0: Dotekismus, ale katolický.
2: To je jasný.
0: Abyste si nemyslel, že jedu nějaký jako...
2: Světskej, to mě nenapadlo.
0: No, nebo ne, evangelický, nebo já, Bůh ví. Pane holče, tuto vzácnost ukládám do trezoru a na příští Vilzonce, jestli bude.
2: Jak jestli bude?
0: No, jestli se dožijeme. Tak jsme jako ve věku. Tak tu knížku jako brutálně vylepšíme. My dva.
2: No to se o to říká.
0: A já vám říkám, že si někdo koupí za 10 tisíc. A my to dáme na rozvoj
2: no, XTV. Euro ne, ale minimálně. Co?
0: Korun. Buďte skromnej. Vy pořád pracujete...
2: No ne, nemůžu být skromný, Xavier. Máme tady světovýho básníka 1,5 milionu výtisků.
0: No.
2: Skromnej.
0: Pan, já jsem na něco zapomněl. Já si zjad... Pane holče, já mám takovej, kromě Xaver Live, takový mini kanálek Xaver. Hmm. A tam... A proč to říkám? Tam dělám teď deníček. Už dneska točím 10. deníček. Hmm. A já musím udělat jednu věc. Pozdravit lidi do deníčku, řeknu, že to tady řešíme a vy jenom dáte ty dva řádky. Já jsem na to vyloženě zapomněl. Tak. Počkejte. Přátelé, vy, kteří sledujete můj deníček na kanále Xaver, jo? Takový maličký, když tak si dejte do vyhledávače Xaver deníček a hned vám to tam skočí. My teď s panem Holcem natáčíme Vilzoniéru, Vilzonovu 10 a hlavní hvězdou dnešní Vilzonovy 10 je knížka Tomáš Zdechovský Intimní doteky a je to umění neuvěřitelný. Pane holče, jenom pro diváky mýho deníčku, dotekistický a katolická poezie, dejte jenom ty dva řádky.
2: Na Haničince chcete? Nebo rychlejší trošku tempo?
0: Na Haničince.
2: Na Haničince. Proč? Chodit do nebe bránou, když tu máme zadní vrátka. To je celý.
0: No,
2: vážení, to je nejdelší básnička.
0: Jak vidíte, pan Holec má velký smysl pro humor, jo? Tak to tady vypadáme, když natáčíme Vilozonku, zdravíme všechny z mýho deníčku. Mimochodem, abych nezapomněl, jak jste to říkal s tím přestupným rokem?
2: Že no dneska je 29. únor, Xavre, ten je jednou za 4 roky.
0: Podívejte se, není nad to mít vedle sebe parťáka, vzdělance, analytika. Pan Holec odhalil tu věc, na kterou já jsem zapomněl. Dnes je 29. února 24 přestupný rok, tedy významný den. A ještě významnější je, že pan Holec, prosím vás, už je druhý, kdo tady v XTV má svoji minci, pane Holče. A my z toho máme radost, tak my zdravíme diváky deníčku.
2: No hlavně dneska nám Zdechy otevřel srdíčka, ne? Oběma, co?
0: Podívejte se na Vilzonku dnešní, protože hlavní hvězdou Vilzonky je Tomáš Zdechovský, básník, poeta, jehož verše jsou přeloženy, do kolika tam bylo?
2: Asi 8 jazyků.
0: Do 8 jazyků a tak. A stojí to za to, nic lepšího neuslyšíte. My v té Vilzonce s panem Holcem recitujeme a tak. A je to všechno navážno. Tak jo, přátelé.
2: Můžu? Jenom? Já v tom, kromě dotekismu, cítím trošku i masakrismus.
0: No a cítíte tam ty 2% těch lidovců?
2: 2% možná nějakého vodky nebo něco.
0: Jo. Tak jo, pane Holče. Představte si, mistře, já jsem dneska otevřel internet ráno, jsem se probudil brzo, už někdy o 9:30. A tam vám bylo napsané, že Putin vyhrožuje jadernou válkou. Já jsem z toho trošku nervózní, neměl by to vzít Zdechy do ruky?
2: Zdechy radši ne.
0: No tak je.
2: To by byl dotekismus, který asi nechcem. To jak Lipánek vyrazil na linii dotekismu.
0: Velmi se vám společensky teď omlouvám, pane Holče. My, co máme vysokou školu, víme, že jenom absolutní prase, hovado, udělá to, že pytlík se dá do popelníku.
2: Proč se to udělal?
0: No protože tady bych to jinak mohl hodit na zem a už bych to měl moc hořký. Já jsem si nevzal na to ten, tak jsem to musel takhle udělat. No. A ještě je něco horšího, když přišli lidi do hospody a do popelníku dali tyhle ty od čaje a pytlíky od Tatranky, obaly.
2: A ještě takhle tam zapíchnou Weigl jako Vixa.
0: Weigl tam patří.
2: Jste nechutnej.
0: Promiňte, ale omluva, přijměte omluvu, není to ode mě hezký, ale neměl jsem jinou možnost, musel bych to držet tady v ruce takhle celou dobu.
2: A nevíte, už jsme ve válce teda opravdu, už nás tam Fiala zatáhne, nebo
0: no já se to začínám bát a včera jsem viděl Babiše, jak mluvil ve sněmovně. Tam říkal jako fakt tvrdě. Já normálně nemůžu říct, že začínám Babišovi fandit. To my tady jako neříkáme. A i kdyby tak bylo. Ale on začíná mít ve všem pravdu, to je to nejhorší. On to tam všechno jim říkal. A podívejte se, ten Fico, jak to...
2: No, všichni rezolátní Xavre mají pravdu. Vzpomeňte si na Fica. Ten předtím, než Fiala odjel do Paříže, tak Fico řekl, některé země na to chtějí poslat svoje vojáky na Ukrajinu. Co řekl Petr Fiala? Ani náhodou, o tom nevím nic a tak dál. Sjeli se do Paříže a co řekl Macron, francouzský prezident? Bavili jsme se o tom, o vyslání pozemních sil na Ukrajinu, členských států NATO.
0: Na druhou stranu, co jste čekal? Čekal jste, že bude Fiala říkat pravdu?
2: Ne, já vím, že je lhář, takže jsem věděl, já si automaticky to, co on řekne, otočím o 180 stupňů, neboli na ruby a říkám si tak, možná se blížím lehce realitě a pravdě. Teď jsem věděl, že lže samozřejmě Fiala. No ale teď si vemte, že máme opravdu premiéra, který nám lže i v takovýchhle věcech. Víte, když vyhlásil celonárodní bohatnutí, protože už inflace, že není 20%, tak ho můžeme mít za pitomce a smát se mu. Ale tady už je fakt o válku.
0: Já se toho, ne že začínám bát, tak ona by ta válka byla krátká, že?
2: Pro Fialu myslíte? Nebo...
0: Ne, pro nás všechny. Kdyby ten Putin se utrhnul a začal, tak to bude rychle, ne všechno. Ale,
2: to mě doufal.
0: Ale, no ne, tak zatím žádná nervozita teda, ale dlouho hrající desku už si nekupujte, pane Olče.
2: To asi nekupuju už.
0: To už jako, myslím,
2: no a... Já už jedu do tekismusy, jenom takovej.
0: No ne, máme se bát, to už by válka nebo co?
2: No tak tady s tou partou fialovskou opravdu už jako politiků, který si udělali z Ukrajiny obsesy, protože nic jiného nemají a ve vlastní zemi mají, je zajímá akorát průser, tak jo, se na to podívejte. Vejte se na tu rétoriku našeho náčelníka generálního štábu, ministryně obrany.
0: Co když tomu Putinovi prostě hrkne v kuli?
2: Já myslím, že teď bychom
0: Seriožo, pojď sem, zmáčkni tady to tlačítko.
2: Že teď bychom si měli přát, aby se ukázal jako menší šílenec než Fiala a spol.
0: Kdo?
2: Putin.
0: No, tak Putin je šílenec, samozřejmě.
2: No ale docela se chová racionálně zatím.
0: Dobře, ale pošle člověk, který pošle do jiné země tanky...
2: Tak no jasně, jasně, ale šílenec se chová tak, že by tam rovnou mohl hodit nějakou bombu, že jo, nebo bez ohledu na cokoliv. Tak zatím v tomhle se chová, řekněme, racionálně.
0: Ještě tady jeden problém, pane Holče. Ona prej, jako, oni chtějí dělat odvody jako povinnou službu.
2: No půjdete, Xavere.
0: No tak...
2: Hele, do 60 je braná povinnost, jste mladík ještě.
0: No počkej,
2: do toho počkejte.
0: Co si mám koupit, abych byl
2: připravený? Pojedete.
0: No tak mám si nějaký kufr sehnat?
2: To možná dostanete, nebo dostaneme.
0: Jo. A nějaký, abych měl třeba konzervičky připravený, nebo... Něco?
2: No, konzervičky, ruský vajíčka možná se hodí.
0: To ruský ne.
2: Jo.
0: O, pane Holče, ruský vajíčko neexistuje a nikdy nebylo.
2: Jo.
0: Vy skončíte na gulagu, pane Holče, to s tou vaší prostořekostí.
2: To je pravda.
0: Prostě říkejte vajíčko s vlašákem a s kolečkem šunky.
2: A chce to
0: co
2: podle
0: se vám
2: mě?
0: Stane?
2: Jo. A já bych se inspiroval naším prezidentem a zbalil bych si nějakou sportovní tašku, do které bych si dal sako. Když přijel on do Kyjeva a vystoupil z toho vlaku a všichni si říkali, proč ten náš prezident přijel do Kyjeva s tou sportovní taškou. Mm-hmm. On se pak rozep a tam měl sako.
0: Náš prezident? Hmm? Jako
2: Pavel. Pepa.
0: Komunista?
2: Jo.
0: On byl v Kyjevě?
2: Hmm?
0: A se skočil tam z...
2: Ne, tam radši ne, tady. To se skočil tady.
0: A on fakt se skočil?
2: Tady?
0: No.
2: No tak natočila to Česká televize, tak vzhledem k tomu, co točí vlastně za fake, tak já nevím. Je možný, že neseskočil. To jako víte, když něco řeknou v České televizi, tak je to pravda.
0: Jestli to natočili tak, jakože z Dechovského knížky říkala paní redaktorka, zmizli z pultu, tak já bych se obával trošku, jestli to nebylo na nějakém tom simulátoru. A je to pro zemi bezpečné, takovéhle koníčky prezidenta?
2: Zasvíte, u něj já bych řekl, že to je bezpečný, že on úplně není prezident, který mu vyšlo prezidentování, no tak dál bych to nerozvíjel.
0: Takže on mimořádně potřebuje, vy vlastně naznačujete PR tohoto druhu, jasně?
2: Naznačuju nehezký věci, no, tak...
0: Já jsem z toho úplně vedle, pane.
2: Já vidím.
0: No dobře, a... Ježíš, já jsem si na něco vzpomněl. Já vám to musím říct.
2: No.
0: Vás to bude jako rozčilovat. Ale to ruský vajíčko.
2: No, ukrajinský vajíčko.
0: Počkejte, já jsem z ruštiny maturoval na hotelové škole. Mm-hmm. A jediný, co vlastně jsme museli fakt dobře umět, pak jsem hrozně u té maturity si vytáhnul nějaký téma náš dům, jo, a já jsem nevěděl, co o tom mám říkat, tak jsem říkal, že v našem domě je ústredně kůrenie, což je slovenský. A od té si pamatuju, že ta ruská, ta učitelka říkala, že ústredně kůrenie slovenský, ruský je to centrálno je a ta plení je, takhle. Mm-hmm. Ale pozor, a tak jídelní lístek jsme uměli, takže já umím několik jídel přeložit a mezi něma ruský vajíčko. Víte, jak se řekne ruské vajíčko?
2: No, řekněte.
0: Jajco pod majonézom. To je rusko. Žárená kalbasa je opečená klobása, nevím, proč to je takovýhle. Žárený syr. a šproty se slivočným máslom i lukom. Luk je
2: no, Xavere, já
0: bys... cibule. Jedeme
2: to,
0: hned.
2: To radši...
0: Jedeme
2: teď
0: se přihlásit
2: do boku. Teď všimněte si, takový Alexandr Vondra, teď, jak mu říkáme, STBák, tak ten...
0: Vy říkáte STBák.
2: Ten radši řek...
0: Já říkám nulka.
2: Ten radši řek, víte, já rusky neumím, já rusky nemluvím. A když si rozkliknete jeho životopis oficiální, tak tam mluví anglicky a rusky.
0: No,
2: někde je rozpor, no menší.
0: Tak to já... Mám já nějaký někde oficiální životopis? Nemám.
2: Někdo vám ho určitě napsal, to se nebojte.
0: Tak ať je, ale ať tam napíšou, že umím přeložit jídelní lístek.
2: Že umíte ukrajinsky.
0: Klidně ukrajinsky, ale já, když jsem se to učil, tak to byla jedna parta.
2: No jo, tak to se tady nesmí říkat.
0: To se nesmí říkat?
2: Ne.
0: Pane Hoče, víte, že už si nespomínám, jak to bylo tenkrát.
2: Že ne?
0: Nevím, jak to bylo. No tak, chcete ještě něco přeložit z toho jídelníčku?
2: Ani ne. Já si zkouším vzpomenout na nějaký, víte, jestli byly i nějaký sovětský dotekisti, jestli existovaly.
0: To byly pravoslavní.
2: Asi. Jo.
0: No, víte, řekněte mi ještě k tomu, jo. Co když oni skrze ty představitele Evropy samozřejmě provokují toho Putina, jo? Což se dneska ukázalo, když on řekl pozor. Chcete to slyšet, jak to přesně řekl?
2: Ne, já to vím.
0: Víte, to no. Četl jste to. On totiž řekl,
2: tohle řek? Tak to je dobrý, to je dobrý.
0: On řekl, že jako pozor, zbraně a válka by trvala chvilku. A byl by to zánik civilizace. Pane Hulče, k čemu jsou nám ty zlaté mince, když bude zánik civilizace? Víte, co se stane? Já vám...
2: To by se rozstavily ty mince, Xavere naše.
0: Ne.
2: Počkejte, jo?
0: Byl by zánik civilizace. A za milion let třeba, nebo 2 miliony let, by vznikla, teď by to všechno nová, všechno šlo od začátku, a dělali by se vykopávky. A jednoho dne by archeologové našli Holcovu zlatou minci a řekli, tak toto minulá civilizace, to byl nějaký významný člověk.
2: Král, ne?
0: Ten pan, oni by si mysleli, a potom by kopali dál, našli by tady ty kamery a něco, rozumíte, a odhalili by to a řekli, to bylo, tam to bylo zešvábený asi celý a teď by to ti historikové a byly by výstavy, rozumíte, Holcova mince, Xaverova, pochází, představte si, z roku 2024, to je přesně 10 milionů let.
2: Jo.
0: Pane Holče, já úplně se v té představě rozpouštím.
2: Jako ty mince.
0: No on se, ty
2: no, se rozpustili, Xavere,
0: ne.
2: Apokalypsa jaderná se bude rozpustit.
0: Ale hovno se rozpustí, vy nevíte, to, co pak byla apokalypsa, když jim řachnul ten Černobyl?
2: To byla no, apokalypto.
0: Apokalypsa a lidi v klidu zdechli a žádný mince se nerozpustili.
2: V klidu zdechli?
0: Ukažte mě v Pripyatě jedinou rozpuštěnou minci.
2: No, protože tam mince neměli.
0: Jo, tam neměli. No. Co tam měli? Ten kolotoč tam měli, ne?
2: Ruský vajíčka.
0: Ruský vajíčka. Jajca no. Pad majonézom. Prosím vás, trošku to ctěte tyhle ty věci.
2: Já to ctím.
0: Pane Holče, jo, blížíme se.
2: Tohle to je poezie, Xavere.
0: Toto je poezie. Jsou lidi, kteří nás prostě podporujou. Nás a vás. A díky ním... Já teď nevím, komu máme za toto poděkovat. Tady není zpáteční adresa. Prosím vás, napište nám. Já vím, že jste mě, myslím, že to byla nějaká dáma, která mě psala. Napište, máte tady lví podíl na dnešní Wilsonce. Pane Holče, tito občané, spoluobčané, pracující, odboráři, inteligence, lékařky, taky ženy, rolnice z průmyslu, muži, všichni nás podporují. Tak jim poděkujte.
2: Jo, já jenom, jak jste řekl, že to nejspíš poslala nějaká dáma, já si myslím, že to tak bude muset být, protože myslím si, že Zdechy tím dotekismem otvírá spíš teda ženský srdíčka, ne? Nejvíc asi. Co myslíte?
0: Já to nebo... trošku mám teď pootevřený.
2: Jo? Jo? Dobře. No, podívejte se, a hned začínáme básníkem ostravským.
0: No, tak to je ten váš básník.
2: A to je katolická škola, tohleto. Pan inženýr Fasulis Georgis, a pojďte se, zdravím oba mistry, ruku na srdce. Už je tam to svíčko, já jsem to říkal. Nezdá se vám, že Havlova Láska a pravda zvítězí na lží a nenávistí dopadlo přesně naopak? Jen se ptá. Severe. Filozofická otázka. Tomáš Pokorný, mistrům z Blzonky na traktoriádu rovnýho Saši, který s těmi svými hodnotami, co mu padají zuby, může akorát hnojit Jurečkovic hektary. Petr Štefan, Wilsonova 10, neskracovat, nechat to na mistrech X a H. Někdy je téma výživnější, někdy méně. Čím více pravdy nasajeme, tím lépe pro nás všechny. Marcela Skořepová, Xaver, ta nás podporuje každý týden.
0: Já mám paní Skořepovou moc rád, no. Ale úkol nesplnila.
2: Ne.
0: Jeden, měla od nás jeden.
2: Pana Holce a pana Xavera, pane Holče a pane Xavere, děkuji vám za vaše skvělé názory. Jo.
0: Fakt to tam je?
2: Pojďte.
0: Marcela, to tak odpouštíme, no. Marcele. Marcela je naše kámoška.
2: Jiří Bydžovský posílá koncesionářský poplatek. A jenom paní Prchlíková, příspěvek od Pavly a Jardy z Velvár a nasypání písku do soukolí EU a na doutničky. No tak to bude pro mě, na doutničky.
0: To musím jasný, to přiznat, to říká jasný, se mi to těžce, no. Pane Holče, ale je to tak.
2: Pavlína Kohoutová.
0: Je Wilson, to prosto tak.
2: Wilsonka má optimální délku, Xavere. Hlavně ji prosím, prosím, neskracujte. Byla by to pro nás příznivce rána. Vy zkracujete Wilsonku? Vy nějak cenzurujete?
0: Ne, ale říkám si, že někdy, když to je třeba kolem 50 minut, je hrozně dlouhý.
2: Když jste slabší, když máte slabší čtvrtek. Tomáš Sova, na metaforický traktor, na metaforické přejetí velmi reálného fialového hnusu.
0: Pane Holče, pamatujte si do budoucna, že kdykoliv mě budete rozčilovat, tak vytáhnu intimní doteky a zarecituju vám za trest 10 básní od Zdechyho a budete je muset vyslechnout.
2: Já chci svědomí.
0: Chcete svědomíčko, jo? Nedá mě to. Paní Somerová, slyšel jste ten rozhovor?
2: To je demokratka, co?
0: No ona říká, že...
2: A já hned myslel na vás, Xavere.
0: Tak paní Somerová je lhářka. A já doporučuju všem divákům, aby si na tomto kanále Xaver Live pustili video Somerová lže a lže a lže. Já jsem tam její lži rozebral na prvočinitele, takhle hezky, jo? Jako básničku z Dechyho, jo? A...
2: Já poslouchám.
0: No ne, počkejte, já mám nápad. My musíme najmout nějaký herce a natočit to tady.
2: Jo, recitál.
0: Recitátovi. Víte, to je přece strašná prdel. Ona se úplně zbláznila, ne? To je babě hrklo.
2: No, ona je lhářka, totalitářka, ale počkejte, Xavere, my musíme poděkovat.
0: Já určitě ne.
2: No ne, já děkuju za to, tohle to zní, teče upřímně, to ona si opravdu myslí. A my musíme poděkovat za to, že ukazuje, jak tyhle lepší lidi ve skutečnosti myslí. Takže za to jí patří velký dík, protože všichni můžou si potvrdit, jak si oni představují demokracii. Že demokracie je pro mě a pro vás teda trošku méně demokracie.
0: No a dal jste jí za to lachtana? Nebo co to dáváte lachtana?
2: To jsem ještě, já jsem se jí tady pověnoval, ale
0: jo,
2: Lenochoda jsem dal někomu jinému, to víte, že
0: jak?
2: Jo. Lenochoda.
0: Lenochoda, ne lachtana. No, Lenochoda.
2: No.
0: No. Já budu dávat lachtany asi.
2: Jo?
0: Co vy na to myslíte?
2: No. Mohl byste začít dávat Zdechyho.
0: Tak, pane Holče, blížíme se do finále. Já vyhlašu soutěž. Kdo nám pošle tuto knížku v některém z těch světových jazyků, já bych chtěl, abychom ji měli tady. Jestli jste někdo třeba v Japonsku, nebo jak to ještě vyšlo, v hebrejštině. No.
2: A Xavere, já mám úplně teď, já mám taky trošku fantazii a teď vidím něco.
0: No.
2: My to necháme odrecitovat, namluvit Miloše Vystrčila a Markétu Pekarovou Adamovou.
0: A Věru ještě.
2: Jo, i Věru?
0: Květáková poezie. Já bych
2: chtěl... Myslíte? Jo?
0: Vy mě pořád
2: jo?
0: Tu Věrku jako já odstavujete vím, na vedlejší kolej.
2: Dobře, dobře.
0: No, pochopte to, láska je láska.
2: A možná počkejte, tak kdyby tam, aby tam byly dvě ženy, tak aby můžeme tam dát i Honzu Jakoba, ne, stopky.
0: No, tak já, vy mě hecujete, no, já vás jako znám.
2: Já to vidím, Xaveru úplně.
0: Vy mě hecujete.
2: Jo, a jemu bych dal to hebrejské vydání, co?
0: Když se dva mlýnky milují, kličkami pomalu zevlují.
2: Tohle to je škodolibý, Xavere.
0: O plody jejich schodného točení člověk se po ránu mlčky ocní. No, já to dořeknu. Přátelé, spousta lidí to poslouchá v Wilsonku. Tu někdo v Austrálii, v Kanadě, ve Spojených státech, všude. Ať jste kdekoliv na světě, kdekoliv, oběhněte tam knihkupectví. A chtějte Tomáš Zdechovský a nemůže to dopadnout tak, že nám to někdo pošlete. Zaplatím poštovný, zaplatím náklady, to musíme mít. Musíme mít. Já vás prosím, sežeňte námi po světě, ať jste, kde jste. Prostě, rozumíte, v Japonsku je to, včetně japonštiny,
2: no,
0: je to jasný.
2: No, to nejspíš, ale vyprodání všude, ne?
0: Už, ale
2: ne?
0: Tak zkusí tam
2: jo, místní... Jo, antikvariáty možná.
0: Antikvariáty, zkusí znalce poezie, zkusí kritiky, ale pošle nám, tady bude hebrejsky napsáno intimní doteky.
2: Veřejný knihovny, ne?
0: No jasně, tam to ukradne třeba nebo něco, ale podle toho jména, Tomáš Zdechovský. Hledajte. Chceme mít všechna ta světová vydání, protože nedej bože, aby se ukázalo, že to není pravda, že?
2: Já vím, jak tam má napsáno Czech dotekist.
0: A panu Zdechovskému radíme opravit překlepy, je to ostuda, jo? Protože když se knížka vydává...
2: No počkejte, ale není to v rámci teda jeho poezie, že to
0: ne,
2: tam patří?
0: Ne, to není poezie, to je tady, jak píše o sobě kurikulum. Tak tady... Tady má Tomáš Zdechovský se ovšem znal známým.
2: No jo, tak se doučí ten jazyk. No, co?
0: Tak on to psal možná, on je ten kreativec. Pane Holče,
2: Xavere, už ne.
0: Nedá se nic dělat, jsme na konci. Jsme na konci. Já se s váma loučím a do zvuku, do muziky, která jde na konci, dnes netradičně. Raz, dva, tři, sněžností pláčeme. Raz, dva, tři, v ulicích blouznění. Raz, dva, tři, v srdcích se potkáme. Raz, dva, tři, skrze kroky souznění. A dva, tři, svázání v obruči. Raz, dva, tři, toužebných valčíků. Raz, dva, tři, pohled do

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Vlas, kam jsi to vlas? Pokojská vše přijde do práce, provětrá matrace, pod lůžkem najde zlatou minci. Děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci a přemýšlí o krásným princi.

0: ručička se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Začíná maškarný ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto prosím tě vles.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat, vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes ucapy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jak si ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to, byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to

0: Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti alauité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby? Také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
0: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak tedy ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli, tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
0: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
0: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem.

0: To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
0: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
0: Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si, nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna. Hmm.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude...
0: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek a tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
0: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale
1: nerada bych mu vkládal do úst něco, co neřekl.
0: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že... Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko by mohlo jednou přijít.
0: Asi tak. No. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem nejtěv, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtěv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: Putinem.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdárnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách. Ale vraťme se tedy, já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
0: Já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem. A jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem
0: s otázkami. Já jsem se těšil, to jsme dva na těšení. Cíle, už je to tady, pane docente, cíle českého předsednictví Evropské unie. Evropa nesmí zapomenout na Ukrajinu, zdůrazňuje Lipavský. Já nevím, jestli to je úplně dobrý cíl.
1: No, my vlastně jakoby ukazujeme, že my jsme ve vleku vlastně jako polsko-ukrajinské politiky, čili žádný svůj plán pro toho předsednictví nemáme, který bychom jako jasně deklarovali. Celý ty loga, tak co jsou, tak jsou takový o ničem. Ne, že by to bylo ošklivý ty obrázky, ale prostě nemáme nějaký jasný cíl, jo, že bychom třeba řekli, rozvolníme Evropu, nebo víc spojíme Evropu, uděláme, já nevím, řízneme do administrativních nesmyslných opatření, prostě něco, co je důležitý. My, samozřejmě na Ukrajinu asi těžko zapomene Evropa, protože přesto naše předsednictví buď ta válka bude, nebo to bude nějak ještě se Ukrajina zpamatovávat, ale samozřejmě my jako hrozně rozdáváme, jsme zadlužený, máme inflaci, to znamená, já nemám nic proti tomu, když naše vláda udělá 100 miliard přebytek a řekne, hele, nějak jsme se rozhodli, máme na to mandát, že ze 100 miliard 90 miliard dáme Ukrajině, jo. Ale tady lítají 100 miliardy eur, to znamená 100 miliard euro, 200 miliard eur. Ukrajina potřebuje obrovský peníze každý měsíc, aby se vůbec bazálně jako zafinancovala. My říkáme, že patří do EU, to znamená, že těch peněz tam musí 10x tolik, protože se musí vytvořit instituce, musí se udělat věci a tak dále, a tak dále. A jenom prostě nikdo nepočítá, z čeho to je. Já z toho mám jako strach, ne že bych byl lakomej, ale že tu Ukrajinu časem jako z něho uděláme nepřítele Evropy, jako jsme udělali z Turecka. Že jsme tomu Turecku pořád mazali med kolem huby, říkali jsme, tohle musíte, tamto musíte. A když ty Turci už měli hodně splněno, ne všechno, ale hodně splněno, tak jsme jim řekli, hele, vy jste stejně nějaký jiný.
0: A
1: to Turecko je dneska, no já nevím, já si myslím, že my jako si třeba jako řadu věcí jako vidíme na Turcích jinak, protože mají jinou barvu pleti a tak dále, ale mně to přijde, jestli to není jako třeba ta ekonomika tam jako mnohem líp nastartovaná než na celé Ukrajině, podle čísel evidentně ano, teda dřív, jo. Teď kam se dostali tím, že tam přišel prostě ten populismus a tak dále, je strašný, ale jinak to byl docela jako tygr v té době, když jsme se bavili s Tureckem, všechno krásně rostlo. A musíme se na to dívat z pohledu názoru, čemu říkáme, ano, my máme rádi ty Ukrajince, protože jsou tady laciná pracovní síla. Ale to ty Němci taky, že jo. Ty říkají, my tady máme 3 miliony Turků, bezvadný. čili musíme se na to dívat jejich pohledem.
0: No a teď se pořád mluví o tom, o té Ukrajině uvnitř Evropské unie. Dokonce sám prezident řekl, že už tak napůl vlastně jsou součástí před pár týdny. Ale vy byste chtěl mít, pane docente, společnou kasu, společní hranice s Ukrajinou?
1: Já bych chtěl, aby jsme měli právní stát v České republice, to zdaleka nemáme. A chtěl bych, aby ta Evropská unie dodržovala svý pravidla, včetně třeba toho, že ty schodky budou nějak omezený a teda. Čili my jsme si dali spoustu úžasných pravidel jako Evropská unie. A prakticky nic nedodržujeme. Mimochodem, tohle je takový, že Evropský parlament už vlastně odhlasoval, že tam jsou. On taky odhlasoval, že už nejde plyn z Ruska sem, no. Ale vlastně je to pro legraci všem. Čili je takový divný pohled na tu Evropskou unii. A já myslím, že prostě jedna věc je, že je válka na Ukrajině, pomáhat lidem. Jestli chceme bojovat s Ruskem, budeme bojovat s Ruskem. To jsou nějaké jedny věci. A pak druhá věc je, jestli ta Ukrajina splnila určitý věci. A mimochodem, já myslím, že velká část, kde můžeme pomoct Ukrajině, že splní ty domácí úkoly, ne. Když jim řekneme, hele, jako musí být taková vláda práva, musí být takové věci, a oni se o to budou snažit. A když jim řekneme, hele, protože jste Ukrajina a prostě krásný projev měl váš prezident, tak nic nemusí být, nic nemusíte plnit, nic nemusíte dělat. Jo, tak to prostě je absurdní a taky se to musí jako spočítat, ale jako když se stane, že teďka všichni budeme říkat, jste kandidátská země, uděláme třeba kandidátskou zemí, začnou být různý jaký věci a pak najednou řekneme ne. Jo, tak najednou můžeme zjistit, že ta Ukrajina třeba bude víc kamarád s Ruskem než s Evropskou unií. Vemte si, jak se neměli Američani rádi s Araby, a teď se to otočilo s Ruskem, a najednou největší kamarádi jsou Saudská Arábie a Usáma bin Ládin je zapomenut, to byla nevýznamná historka. Že?
0: Jedeme dál. Klíčové výbory Evropského parlamentu odmítly označit jádro a plyn za čisté zdroje. Tak co by chtěli?
1: No tak to slovo čistý zdroj je absurdní, že jo? Čili jestli se bavíme o tom hrozivém CO2, tak všichni víme, že to je jedna z nejlepších možností jaderná energetika. Jestli se bavíme, že je nějaká úžasná, bezodpadová, no tak to není, jo? A musíme si říct, jak to vlastně celý je. Ukazuje se, že prostě bohužel vyhrává lobbyismus a politika. Já tam jezdím často do toho Bruselu, takže úplně to vím, to není nějaký spiknutí zlejch lidí, to je prostě, že tam jezdí právníci ze všech zemí, ty si dělají věci furt složitý, jako právníci to dělají si to pro sebe a kdokoliv jako řekne, že něco se má zařídit, tak oni to vlastně zařídí, začnou to procesovat a ty země jsou od toho daleko, pak vždycky jsou nějaký ty noční meetingy, kde to nakonec jako všichni nějak vstřebají, odsouhlasej. Jako samozřejmě jsme se učili, já té legrace jsem šel za komunistů. Když jsem šel na medicínu, tak byla otázka z všeobecného přehledu a já dostal otázku, co to je skleníkový plyn. A musel jsem vyprávět o CO2 dávno za komunistů a že to Československo jako jde do toho jako hlavou a že my nahradíme ty tepelné elektrárny uhelný jadernýma, kde všude budou a že budou přímo topy elektrický a možná budou elektroauta. Tohle jsem jako musel říkat, to mě zajímá medicínu v 80. letech, takže jako fyzikálně víme, že prostě to jádro je řešení, jestli jsou to velký zdroje, malý zdroje, to je detail. Tohle je prostě ryzí politika. Česká republika vyrábí elektřinu v tuhle chvíli z plynu, z uhlí a z jádra. Čili jinými slovy, oni říkají, vypněte to.
0: Rozumím tomu, no. Je to, ale nerozumím.
1: Ne, tak my to můžeme vypnout, můžeme se vrátit do jeskyní, nevím, jestli to, jo, bude to už držitelný, my prostě nemáme alternativu, to prostě tady se nebavíme, jestli je to dobře nebo špatně, prostě nejde, jo. Samozřejmě můžeme si říct, že Českou republiku zaplníme, že je úžasně ekologický, vždycky říkají Němci ty větrníky, že když přijete do Německa, mi to nepřijde úplně vrchol ekologie, ale okej. Ale nám tady prostě tolik nefouká, nemáme tady Severní moře, takže my jsme se museli jako vypnout jako Česká republika.
0: Nemocnicím zůstaly z minulých dvou let desítky miliard navíc, pane docente. Desítky miliard. Upozorňuje Svaz zdravotních pojišťoven. Je to možné?
1: Ano, celý ten COVID byl vlastně řízený vlastně incestem, to znamená, vlastně nemocnice patří ministerstvu zdravotnictví a krajům a ty zároveň o všem rozhodovali. Takže se všechno vždycky nastavovalo tak, aby ty peníze byly hlavně v těch nemocnicích. Že? A pamatujete si, veškeré debaty nebyly o tom, jestli ty lidi přežijou, což by bylo před nemocniční péčí. A ta debata byla, aby se nám nepřetížily ty nemocnice.
0: Ano,
1: a celý to bylo pořád o penězích do nemocnice. Tam ležel pacient s nějakým blbým jiným zánětem plic, ten byl zaplacený málo, ale COVID. To byly speciální příplatky. No a výsledkem je, že dneska i nemocnice, o kterých už jsme všichni doufali, že zkrachujou. Už jsme se těšili, až to skončí. Protože o nich v tom zdravotnictví není vysoký mínění, tak ty na konci loňského roku nevěděli, co si dřív koupit. Jo? Čili všechny dluhy smazaný, odlužený, spousta peněz. Jenomže samozřejmě něčí zisky, něčí ztráta, takže my třeba ve stomatologii jsme klesli gynekologové. Příští rok my víme, že když odečtu inflaci, budeme mít na stomatologii o 10% míň. To znamená, lidi říkají, není zubní lékař na pojišťovnu. A teď ho chce víc lidí, protože nemají peníze. Ty, co si to dřív platili, no tak dneska to chtějí mít na pojišťovnu, protože prostě nemají peníze, potom se zaplatí energie. No tak těch stomatologů na pojišťovnu bude ještě méně, protože zase my jsme se domlouvali všichni, jak si ty peníze rozdělíme a ty nemocnice řekli, ty peníze, co vám mají stačit ty procenta, tak to je pro nás málo. My zase chceme víc než vy. A protože ministerstvo nás vlastní, tak my to dostaneme. Takže tak to prostě je. No. Takže lidi, co je bolí zub, tak si museli vzpomenout, že měli zadarmo PCR test, aby mohli do restaurace, absurdní zpětně. No a dneska ty peníze jsou v té jedné z nejhorších sítí nemocnic, to je jistě dobrý, když přijde nějaká katastrofa, ale já myslím, že by mělo být oddělený jako v civilizovaných zemích legislativa ministerstvo zdravotnictví od nějakého holdingu třeba fakultních nemocnic. Ty fakultní nemocnice všude jsou univerzitní nemocnice a pak najednou ten systém funguje líp. Takhle je to tak, že kdybyste v radě, že jo, český televize, no tak kdybyste jako měl ty peníze a zároveň tomu, tak vždycky jako komu pošleme ty peníze? Český televizi nebo Nově?
0: Rozumím tomu. To je teď citlivá otázka. To je všechno, pane docente.
1: Už?
0: No.
1: Tak to ještě něco musíte vymyslet, to je mi líto, to uteklo strašně rychle.
0: To já vymyslím lehce,
1: ne.
0: Téma. Ale mám na vás ještě jeden dotaz, což je ten Volodymyr Zelenský a jeho projev v parlamentu. Jestli máte ještě 3 minuty času,
1: no.
0: Tak já bych byl rád, kdybychom si to řekli ve vedlejší místnosti v rádiu Xaver.
1: Klidně, rád, tak jo, to je dobrý, protože já jsem, jak chodím, tak tolik neposlouchám rádio, tak aspoň v něm budu mluvit.
0: Aspoň uvidíte, jak to tam vypadá, protože je z Brusunové. Těším se na příště a jdeme do rádia Xaver, nashledanou.
1: Těším se, krásné leto všem.
0: Naším hostem byl Roman Šmucler.

0: Radio Xaver.
1: V momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
2: Přeci vládnul.
1: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
2: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
1: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
2: Mluvte o sobě, prosím.
1: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
2: Jasnej, ale nemáte ministry. Ale nemáte ministry.
1: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
2: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam
1: míří? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme představovat.
2: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
1: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. My můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
2: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci
1: 600 000
2: stavebního řízení.
1: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
2: byl
1: už
2: tady pan Zimola, který
1: tady sice
2: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
1: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje s 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
2: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení
1: ještě
2: za digitalizaci?
1: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
4: Markéto, půjčujete si auto?
5: Půjčuju si hodně a půjčuju si ráda, hlavně na dovolených a půjčuju si nejraději diesel.
4: Tak to pro vás mám skvělou zprávu, protože šéfka Eurokomise Ursula von der Leyenová nejen pro vás má další skvělý nápad, a sice, že pro velký úspěch elektromobility by od roku 2030 mělo platit nařízení, že všechna auta v půjčovnách a stejně tak firemní autoparky budou jenom elektroauta.
5: No sláva, tak to asi pěkné dovolené končí a budeme všichni svorně hledat nabíječky v horách.
4: Je to neuvěřitelný. Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
6: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
7: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksevere.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu dít, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: To posílá hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no. Vám.
2: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil,

0: Moc lidí ještě nezasahli.
1: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno
0: No,
1: ještě?
0: tak tam nevěděl určitě, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala, a
1: To je ale lepší zase.
0: znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
1: To určitě, ať
0: Těm
1: třeba,
0: je jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
1: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, víte, jak mě by se žilo?
0: Ale vy jste posedlej jim úplně.
1: Já vidím, co páchá.
0: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my,
1: Voliči?
0: občané, to
1: Plebs?
0: mluvím za náš obvod, to je
1: Jo.
0: Praha 5, jako
1: Já se za váš dům, za váš výtah.
0: jo, tak klidně za náš
1: Jo.
0: dům a nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, anebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
1: No já taky. A vy agitujete v domě?
0: Já agituju
1: A
0: hodně.
1: děláte výlet poctivě?
0: No tak u nás je to teď složitý, nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje
1: A.
0: část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho
1: Vy to,
0: agitovat, oni tady nebudou
1: já
0: volit.
1: tam cítím trošku ironii, Xavr.
0: Jak
1: Vy
0: to?
1: nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás,
0: Ale já jsem říkal, že
1: hodnotově a
0: jsou
1: úctivě.
0: poctiví.
1: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
0: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
1: Xavr, není vám, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
0: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
1: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
0: Bojíte se?
1: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
1: No určitě
0: nenávist.
1: nenávist taky,
0: Strach.
1: ale strach a nenávist je
0: Strach, když
1: rostou
0: je takhle
1: spolu.
0: vysoký,
1: No?
0: ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to
0: To
1: zadal?
0: není
1: Tak počkejte,
0: možný.
1: víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No
1: Aby
0: jasně.
1: jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme
0: No
1: měli tu
0: jasně.
1: možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Sever, je to příšerný, ale já to tomu, to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: No
1: Protože
0: ale tomu
1: tohle
0: dělal schválně
1: dokázat,
0: někdo, ne?
1: co?
0: Tomu dělal schválně někdo, ne?
1: No, Rakušan.
0: Rakuš.
1: Jenomže počkejte, to se týká celé vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopil?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda, jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek.
1: To je
0: Mimochodem,
1: strašný.
0: když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér, nebo vy
0: Premiér.
1: nevíte, jak se jmenuje.
0: On, no tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
1: Jo?
0: nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, bo ne?
1: Pojďte, mě by,
0: Já bych
1: tam jde
0: tam
1: o
0: nejel,
1: to,
0: pane Holči.
1: jak když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských
0: To se
1: vojáků, nebo
0: těžko
1: sovětských ukrajinců.
0: vysvětluje, co
1: Jasně,
0: říkám.
1: ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
0: Jo? Něco jako,

0: A paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím, ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, sál, no, tak
0: Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: no, tak
0: čekal.
1: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
0: No ne, ale teď se snaží.
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
0: Nemohl, jo?
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: To byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No,
0: jasně. Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo?
0: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně, jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je Borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten plán, co?
0: Já
1: vidíte
0: jsem
1: to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltým.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Osama bin Laden sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
1: No, Sever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
0: No tak...
1: Neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
1: To se může, Sever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš.
1: Víte,
0: ale je to humorný, tady ne? Tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
1: To jsem ještě... nevěděl.
0: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, mini, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se... A
0: ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
0: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
1: Já je to...
0: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec, já... Ten Vítek je borec.
0: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit
0: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takový moje teorie.
1: Já vím, já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo. A Myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: co?
0: No.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že...
1: Já se na něj musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: A jak to?
1: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
0: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
1: Komunikační karty, Ksavere.
0: Trouba, no to je...
1: Komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
1: Podle mě jde satiru ten člověk.
0: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: takže
0: ještě...
1: Takže ne sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. Já... No asi se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá.
0: Tak já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvoník, zvonek. Jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonil?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To nevím.
1: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
1: Knedlík. To je Knedlík.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: on celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje,
0: dobře,
1: tak
0: a
1: je to knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, vy, že, jste vážená, je, vy jste
0: tak,
1: vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
1: No nebuďte slušnej.
0: Ne, jsem mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
0: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
1: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No. Knedlík,
0: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako, jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám.
0: Prostě.
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už. No
1: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
0: No tak, jasně, pane Dolče.
1: Sávere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
0: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
1: On je trošku hustej.
0: Jako zbabělec, neřekl, že to...
1: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční a chovají.
0: No formální.
1: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
0: No, ne, tak
1: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Ale neříkej tomu knedlík.
1: Teď je to knedlík.
0: Ale je to tak zlý, pane holče.
1: A tak je to takový věrný.
0: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak jste...
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? No. Já jsem knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrově, já jsem.
1: Nok.
0: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, fajn.
0: Za Lipavskýho se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že je vlbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
1: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to vy
1: nálepkuju. Knedlík, blbuše.
0: Tak...
1: Se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan... Lipavský? Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastikulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
1: jinak. Jasně, Jan Lipavský.
0: Honza?
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo je na... Tak si víte,
0: řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako, navíc ještě od těch takových Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme
1: tak
0: do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, Čím je?
0: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: No, říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na co
1: byl dobrý ředitel.
0: Železný...
1: Jakubovi.
0: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt,
1: ano,
0: dobrý.
1: Daniel Klement, na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A
0: ano.
1: Pan Xaver má super.
0: Super účest.
1: Hostky nebo? Hosty.
0: Má super jednoupky.
1: Z té jedničky. To vám
0: jo.
1: Nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoupky.
0: Marcela mi nosí, tak, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
1: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
0: to...
1: a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my?
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vydete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.

vaření, dež zem smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
2: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, prostě tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

Nakonec!

0: Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
2: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
2: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekura.
1: To vím. To vím.
2: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
2: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
2: A
1: to až tak kolem čtvrté hodiny.
2: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
1: A pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
2: No smějou se národu, ne? No. Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
1: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
2: Jo?
1: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
2: Myslíte pana doktora Uhlíře?
1: Pan doktor Uhlíř.
2: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
1: No.
2: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
1: No, ano.
2: A Don Pablo.
1: Don Pablo.
2: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
1: No, já u Dona Pablo bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku?
2: To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
1: Kolik na to potřeba bitcoinu?
2: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený Don Pablo, je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celý Česku.
1: To jo, ale
2: jo, pár bytečků třeba v Mariánkách. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánkách.
1: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
2: Jo.
1: Kde je ten Blažek?
2: A našli ho?
1: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl jaký echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil brněnskou přehradu.
2: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má brněnskou přehradu, ne?
1: No je to pravda, je to tak. Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobře.

0: Já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka konala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii,
1: Zalužný.
0: generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
0: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou a myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň se rve s krizí transatlantických vztahů. A i tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním,
1: No
0: s žádnou diplomací.
1: v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří?

0: Co by to mělo znamenat? Co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
1: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
0: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
1: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
0: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
1: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
0: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
1: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
0: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
1: Ano.
0: A není to ta agenda?
1: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
0: nejde, Dobře,
1: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
0: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
1: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám vědět, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
0: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
1: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
0: času. Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
1: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
0: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bezpečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
0: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
1: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají ji Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: Já myslím, možnosti. Že scénář, ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. on dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce, to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Já, jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod. to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelensky se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mě hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo. Děkuji.
0: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Aby přehled byl, kdo smím zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

0: startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, pozme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Posloucháte Radio Xaver.

se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zabírej.
1: Podtrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste celá letní.
2: Děkuji, vy jste celý takový modrotiskový.
1: Já mám lidové motivy, jsem lidové se vzal kvůli vám.
2: Krásné je to. Yes. A co, chystáte se někam na nějaké hanácké slavnosti nebo něco
1: právě
2: podobného?
1: Právě jsem vás chtěl poprosit.
2: Já jsem se pozvat.
1: Protože, že bys měli spolu, já tam mám pro vás objednaný hanácký kroj, kdyby vám to nevadilo.
2: Nevadilo, ten mi bude určitě slušet.
1: To bude, no.
2: Ten totiž sluší každému.
1: A krom toho vám sluší všechno.
2: Ježíš, děkuji. To je od vás milé.
1: Včetně luxusní tašky. Zmijovky.
2: Vy si nedáte pokoj, provokatére.
1: No já jsem chtěl na úvod, abych, protože teď to bude vážné, už jenom, jo. Nenecháme vás padnout, slíbil Fiala v projevu. Z drahoty obvinil Rusko a Babišovu vládu. Ten kluk neví, jak na to.
2: Neví, jak na to, no, ale tak já bych to řekla, abych to shrnula nějakým titulkem, tak přesně dle návodu hovořil k národu. Říkal takové očekávané věci. Vlastně to byla taková, ten projev, to byla taková politická telenovela. Jo? Jako u telenovely hned na začátku víte, že Esmeralda si vezme José Armanda, tak tady jste taky dopředu hned věděli, jak to dopadne, co bude říkat. Máme to i v tom titulku, sedí nám to, koho jinýho by měl obviňovat, takže všechno to bylo pěkně nalinkovaný. Nevím, jestli jste zaznamenal ten jeho úžasný termín, který vymyslel, já jsem si tady musela poznamenat, energetická suverenita. To byl dokonce termín, který tam padnul víckrát než Ukrajina, a to už je co říct, energetická suverenita. To je krásný termín.
1: Nepřipadlo vám to celý jako proženy z kužely a proženy pro dorostenky? Já jsem se na to díval.
2: Ano.
1: Bylo to lehce spartakiádní celé. Hmm. A kdybych to tomu měl udělat název pro tu spartakiádu,
2: ano,
1: tak bych řekl, že to je skladba pro muže s koulemi a bez koulí.
2: Pro muže v nejlepších letech.
1: No. A to byla taková rozcvička, to bude teď bývat, když bude zima, v zimě, tak vždycky večer se toto promítne.
2: Hřejivá slova pana premiéra, aby nás něco zahřálo, tak bude premiér hřejivě promlouvat, až nebude ten ruský plyn.
1: A předtím bude sponzorský titulek, tento pořad vám přináší americká ambasáda v Praze.
2: To je krásný.
1: No, tak víte, mělo bylo líto. Já jsem citlivý člověk a mě ho bylo líto, protože takto to vypadá, když stojí nahej v trní.
2: Ale nemůže vám být líto lidí, kteří se do té situace dostali sami. Líto vám může být někoho, kdo se do nějaké nepříjemné situace dostal nějakým ne svým vlastním přičiněním. Jo? Prostě to na něj tak jako spadlo. Ten se tam dostal sám. Teď nám 2 roky nebo 3 roky tvrdil, že bude premiér. No tak teď je premiér. Teď to má. Má, co chtěl.
1: No ale nevím, jestli tento projev k něčemu byl, paní Karo.
2: Tak on neměl k ničemu být.
1: On
2: samozřejmě jako nemohl si dovolit úplně mlčet, že bylo potřeba, aby vystoupil, aby byl vidět, aby to vypadalo jako, že se něco dělá.
1: A to jako proč?
2: A já si hlavně myslím, že celý ten projev, vlastně kromě toho, že teda hodíme to na Babiše, hodíme to na Rusko, zmíníme tam tu Ukrajinu, protože to je takový to naše oblíbený témátko, myšleno jejich oblíbený témátko, tak to mělo jeden jediný cíl a vysvětlit, že prostě dále se bude energie, elektrická energie se dále bude prodávat přes lipskou burzu, že stát, přestože je většinový vlastník ČEZu, s tím nic dělat nemůže, protože, jak jsme se dověděli v projevu, minoritní akcionáři. Já si myslím, že tohle to bylo jediný, protože to je téma, který se teď hodně vzedmulo ve společnosti. Spousta lidí se dověděla, že ceny energií jsou tak vysoké kvůli tomu, že tady se u nás něco posílá do Německa, tam se to přeprodá, sem se to vrací 3x dražší. No a pan premiér, protože očividně s tím nic dělat nechce, vám to tady ostatně říkal i pan Vondra, že jo, když tady seděl, takže ti vládní představitelé v tom mají jasno, že s tím, nebo představitelé vládních stran, v tom má jasno, že s tím nic dělat nechtějí, tak teď nám to ještě jednou zopakoval i pan premiér.
1: Včera,
2: ano,
1: paní Karol, jsme s kolegou Holcem natáčeli Vilzonku a spočítali jsme tam, nejsme moc dobří v počtech, může tam být chyba někde, jo, že 4 koruny a 80 haléřů každému z nás dluží Fiala.
2: Ježíš, jak jste to počítali? Jenom? To jsou ještě dobrý peníze.
1: No,
2: co?
1: Ta jeho neziskovka.
2: Jo, ta neziskovka.
1: Ta jeho neziskovka na podporu žen v Barmě a jiné, práva žen v Barmě a tak. Tak jsme spočítali jen tak hrubým odhadem, že každého občana této země ty peníze, které neziskovka Petra Fialy a jeho rodiny vyčerpala z veřejných peněz, vás stála 4,80, mě 4,80. A to ještě jdete rohlík, no dneska.
2: Ale já myslím, že 4,80, kde kdo oželí, horší je to s těma účtama za plyn a za energie.
1: No, víte, říká se něčemu princip.
2: Čemu?
1: No, princip je to.
2: Je to princip?
1: Oželím 4,80, to je pravda.
2: Ano.
1: Ale když chce ten pán být premiérem, tak by to měl aspoň přiznat.
2: Je to tak?
1: Vytáhnul jsem ze státních peněz na práva žen v Barmě a měl by aspoň říct, nebylo to zbytečné, práva žen v Barmě jsou teď lepší. Já bych se
2: za 4,80.
1: Já bych se zaradoval a odepsal bych těch 80 halířů.
2: Ale to je zase jako krásný, že se dají práva žen v Barmě takhle hezky vyčíslit, že víme, že jsou to 4,80.
1: No, je to dobrý.
2: Možná byste se mohli pustit teda s kolegou Holcem, to máte takový tip do příští Wilsonky, zkuste to vyčíslovat i jinde. Pak můžeme udělat takovou cenovou mapu. Kolik stojí práva žen tam a onde, v Číně, v Barmě, v Indii, na Srí Lance?
1: Když kolega Holec se zaběhl.
2: Jak to?
1: No, on odjel hned včera po natáčení na dovolenou a vrátí až za 14 dnů.
2: Asi jste ho hodně vyčerpal.
1: No, tak jedeme dál, paní Karol. Bezpečnost versus pokrytectví. Mm-hmm. Velký téma taky bych řekl. Vodákům se opět otevírá legální možnost pít. Není ten opír vodák taky, ne?
2: Hele, já nevím, tohle je prostě hrozný titulek, jo. To úplně vytváří dojem, že se tady otvírá nějaká možnost, že tady bude prostě davy, že tady budou davy opilců na lodích, který prostě tam budou nasávat místo toho, aby pádlovali. A že teda se tomu musí zabránit, aby tahle ta možnost nenastala, jo. Takový to, jako to pachatelství dobrá je tady v tomhletom titulku vyšponovaný úplně na maximum. Jestli si vodák, chudák nemůže dát ani malý pivo, když víme, že s malým pivem můžou v některých zemích Evropy lidi i za volant, proba, proč by s tím nemohli sednout do kánoje. Navíc je to vždycky každýho osobní riziko. Je to každýho osobní riziko, když si sedne s velkým pivem, s malým pivem, s jakýmkoliv pivem do té lodě, tak tím bere na sebe to osobní riziko. Já nevím, proč ty lidi pořád chtějí někoho jako chránit proti jeho vůli, to už můžou, nevím, tak mohli by ještě vydat nařízení, že na vodu se může vyrážet jenom, když je sucho, aby jsme se neutopili. A nejlepší bude, když nás pachatelé dobré, když koupí velkou spoustu té bublinkové fólie a všechny nás takhle obalej tou fólií, aby jsme byli chráněni ze všech stran a prostě budeme chráněni a budeme tady věčně.
1: Já nevím, jak to dlouho my občané vydržíme tohle.
2: My to vydržíme dlouho, protože ono je to dělaný tou salámovou metodou, jo? To je takový jako postupně všechno. Tak teď třeba je možnost, že se tohle to zrovna zvrátí, uvidíme. Já jako ráda bych si myslela, že jo, ale moc tomu nevěřím.
1: Je to klasicky, víte, oni chtějí, aby se prodával alkohol, cigarety, protože z toho plynou vysoké daně. Je to klasický dvojí metr. Já sleduju toho pana poslance Nachera. Mm-hmm. On má YouTubeový kanál, který se jmenuje Dvojí metr. To stojí fakt za to, protože on vyhledává ty případy těch dvojích metrů. A vždycky čekám na nový díl. To je on tak, abyste... Klasický dvojí metr. A já s tím to hrozně nesouhlasím.
2: Jako s čím přesně?
1: Aby se někdo motal vodákům do života.
2: No jasně. To samý cyklisti, kdokoliv další. Prostě je to vždycky osobní odpovědnost toho člověka. Jasně, že nějaký pravidla musí existovat, ale pro boha, proč by si chlapci za parného letního dne, že jo? Já rozumím tomu, že jako já to třeba tak nemám, ale chápu, že pivaři asi daleko líp zažene žízeň malý pivo, než nějaká malá sladká limonáda, nějaký tlamolep, který se tam koupí někde u štá.

0: Radio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, předtím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, umí. Já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedno, s jakýma. A. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte jak třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to je to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialová.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste typoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ, tak už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZky dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno, prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Hraje vám Radio Xaver. Country's

učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
3: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
2: Teď je vám 38.
3: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
2: Jas
3: Abstinenti Jablonec.
2: A zalajkovat, jak se říká?
3: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
2: Hlavně dát odběr, ano.
3: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
2: Jste z toho venku?
3: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
3: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
2: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
3: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti. Z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
2: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
3: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
2: Lexaurin.
3: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
2: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když

0: farsky, máte na to někdy chuť?
1: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slábnou. Mhm. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
0: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
1: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
0: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. Hmm. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh, nebo třeba jednu větu, nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
1: Jako v té závislosti?
0: No u těch lidí.
1: Těch lidí.
0: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
1: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nima jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
0: Vy jste byl v Kosmonosech.
1: V Kosmonosech.
0: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
1: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
0: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, mm-hmm. ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, mm-hmm. jestli to tak lze říct, mm-hmm. tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Mm-hmm. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, mm-hmm. tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, a, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
1: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
0: Dokud na to mám?
1: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet

0: jakýkoliv příběh, jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
0: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
0: No, záleží, jak
1: máte
0: dlouho.
1: Na to chuť.
0: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
0: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
0: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
0: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
0: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
0: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
0: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
0: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
0: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
0: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
0: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
0: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
0: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
0: Hodně. A hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
0: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
0: ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
0: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
0: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
0: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
0: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
0: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci, to se nikdy nepodařilo. nepodařilo. Jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
0: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
0: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
0: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
0: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
0: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
0: Jas, abstinenti, Jablonec.
1: Jas, abstinenti, Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
0: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
0: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
0: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
0: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
0: Určitě. Ten kolotoční závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
0: No, jako ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
0: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
0: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a předávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
0: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
0: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
0: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
0: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
0: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
0: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
0: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to ne.
0: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
0: Ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
0: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
0: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
0: Aha.
1: Co to je?
0: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
0: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme, nějaká taková ta půda tam mm-hmm. byla. Teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, ten, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, mm-hmm. tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
0: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
0: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstinent, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
0: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, mm-hmm. když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky a tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mhm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
0: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích. A taky na začátku velký problém, jo. Velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenuji ty stránky, je to ten.
0: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Já jsem nepřišel do politiky...
2: Pak ti to tady mu za pár měsíců připomínat.
1: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, s výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni proto hlasovali.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo no, 2 týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem
2: ne.
1: Měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to? Jak
2: to řekl? Já jsem tam nebyl jako politik český, já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte, nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
2: Vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se... Už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, Jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: O motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu, tady o motoristu v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Nebo čtvrtek.
2: Ve středu.
1: Ve čtvrtek je náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí.

0: že jsem tady několikrát, že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no. To snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Honče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Sever.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalý šéf rozhlasu, jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
0: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, jsi... to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe a... No, tak to jenom, mám poslední 2 cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání, to je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta Česká televize.
0: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
0: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile.
0: Konstruktivně.
1: Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Milé to řeknete, jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte

0: Vy akorát je takový kaky hezky. Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: No, počkejte, bude to ta demonstrace? Jo,
0: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
0: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno, to je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
0: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne. Drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet. Já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému. No tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
0: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: No volba je tajná, ne?
1: No je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: No, já se jenom ptám.
1: No,
0: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
0: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To no, je
0: tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek, ne?
0: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
0: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Ksaveriť, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: to už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam brali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Ksavere, zatím.
1: Takže o to po schodičku, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
0: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
0: Ksavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma skoro okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Tak vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Ksavre, před vysílání.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát si jeho noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu
0: nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet?
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi?
0: Ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska.
1: Pejska. Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertově.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si. Než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první. Že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí, ANO má 30% preference a oni 20%.
1: A rozumím, my jsme satirický pořad.
0: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše, já mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu a vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
0: No já ho znám taky, no.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: jo. A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patří Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu nějakou.
0: To já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil.
0: Jo,
1: říkal si, ajajaj, ty průzkumy rychle.
0: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát. Někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti. To mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama,
0: víte, co tam
1: myslím
0: dokážou.
1: Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku vyset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta, Gany, která, to je Mega, ne?
1: Ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale
0: ta druhá.
1: Ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
0: jo?
1: Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi.
0: Jo.
1: Jste to...
0: jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně. A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku. Byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Čárosem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, to je na takových pérách, a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo, a pak by museli možná hrát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí, a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný, a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za tolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale... To byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Leyen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, ksavr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropan, ne?
0: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a...
0: A pan Ksaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk. Hmm. Jako a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Ksaver.
1: Že bychom to... Tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Ksaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslíš z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak.
0: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle se díval.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Ksavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak,
0: já
1: lidsky. Máte ji rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
0: Proč, pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to je na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
0: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh je, jestli existuje, to mi napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela, a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše?
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
1: Azalka? To je kamuška.
0: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, že si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla by
1: jeden by vylízal
0: a ten... Měla by jí mít.
1: No, měla,
0: pro, jak potom se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme
0: na prachy. Co? Vy?
1: No já určitě
0: naplňte ne. Naplňte baton.
1: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
0: No, aby se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s Batuškem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani Batušek, ale to se dá koupit, ne?
0: Jo. A oni vám ho možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Kníže Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: A on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
0: Jo, to byste bylo.
1: Máme nový kafičko.
0: Fakt?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: zapíní... Vy jste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik?
1: 25.
0: 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tady jsem řekl, ať přiveze Batužek.
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No já to chápu.
1: Že i Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo.
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
0: No jasně.
1: On na to by mít čas.
0: Ale... Už skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky jsem.

0: Podtrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, hřib o kauze Dozimetr. To Dozimetr mě začíná strašně bavit, to slovo. Aha. Piráti v tom nejedou, říkali jo, tady pan, ale jsou linky na STAN, ODS a ANO.
1: To je krásná kauzička, mně se nejvíc líbí, jak ty Piráti se ukazují jako takový malý hajzlíci. Jak jsou vlastně rádi, že takováhle kauza přišla ještě na ty staňáky. Který jim ve volbách tak zavařili, díky tomu jsou v poslanecký sněmovně jenom 4 piráti, takže oni se teď cítí natěšený, jak malý dítě, že je tady nějaká kauzička, že v tom pořádně ten stan vyráchají. No blíží se komunální volby v Praze, takže v tom pan Hřib pro jistotu vymáchá ještě ty dva hlavní oponenty, to znamená ODS a ANO, takže vlastně v tom jedou všichni, jenom my piráti jsme krystalicky čistí. To je krásná historka, akorát se zapomíná na to hlavní, že to byli oni. Kdo šli s těmi staňáky do koalice, do té předvolební koalice. Kdo ty staňáky vlastně legitimizoval, kdo jim měl pomoct překonat tu 5% hranici. To, že to nakonec celý dopadlo jinak, už je jiná věc, ale prostě byli to piráti, kdo se jednu dobu jal zachraňovat stan. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co se všechno vědělo o panu Hlubučkovi, nebo minimálně co se šuškalo, tak i pan Hřib to musel vědět, muselo se mu to donést k uším. Takže už v dobách, kdy oni uzavírali jako piráti tu velkou předvolební koalici se stanem, tak samozřejmě věděli, co se v Praze děje.
0: Podle mě on, na té fotce je to vidět, začíná ztrácet nervy, tenhle ten.
1: Tak taky hraje o hodně, protože piráti potřebují úplně zoufale tu Prahu udržet jako poslední baštu. Protože jsou jinak nahraný, preference se jim šourají po zemi a oni teď mají pocit, že by mohli ty hlasy od těch staňáků jako získat zpátky, že by se k ním mohli přelejt, nepřelejou. Ne. Jestli je někdo získá, bude to Fiala.
0: Motoristé sobě.
1: Tak to nevím, jestli ty budou zrovna bodovat. Já bych řekla, že pirátský hlasy a staňácký hlasy si tam přisvojí koalice spolu, že tam to tak jako hezky logicky přeteče, ale motoristům sobě pochopitelně držíme palce. No. To je skvělá věc.
0: No přesně, protože to vás desetkrát za den, když jezdíte po Praze, si vzpomenete a je to, já nevím, nebudu raději nic říkat.
1: Nebudete nic říkat.
0: A je to tady, sám král.
1: Je, krásný.
0: Tak pan prezident byl včera, seděl na vaší židličce tady.
1: Fakt jo, ježiš, tak já se tady takhle ještě jako pohodlně nic
0: posadím. No a byl výborný jako vždycky a mimo jiné paní Karol pravil, Fialův frontální útok na posluchače nechápu. Ve svém projevu nic zásadního neřekl. Znárodňování by bylo skokem do tmy. Skandál hnutí STAN změnu ve vládě nepřinese. V tom se lišíme s panem.
1: Vy myslíte, že přinese?
0: Jo?
1: Ne, já s ním souhlasím, já si taky myslím, že nepřinese. Už protože Petr Fiala se to prostě nemůže dovolit, že jo? Ten stan je taková druhá noha, na který ta vláda stojí. Ta první je hodně vachrlatá, i ta druhá je teď vachrlatá, tak si Petr Fiala nemůže dovolit tu druhou nohu ještě víc podrážet. To jako je
0: celkem logický. Ještě...
1: Ona se podrazí sama, no a právě proto Petr Fiala se to snaží naopak jako trošku brzdit a mírnit a snaží se ten konflikt tak jako žehlit a tvářit se, že se nic neděje a že to je problém Prahy a že s Rakušanem až na věčné časy a tak podobně. Takže to já souhlasím s panem prezidentem, že skandál hnutí STAN nic zásadního nepřinese, protože jako nemůže.
0: Napadá mě, paní Karolo,
1: ano.
0: Že je možná škoda, že ta neziskovka Fialovy rodiny by teď mohla čerpat na nový program, který by byl zachraňování od korupce hnutí STAN. A on by vydal brožurku, jak to udělat, aby ve STANu nebyla korupce. A rozdával by to těm... To není drahý, takovou brožurku dneska vyrobíte za 5-6 milionů.
1: No to už je pozdě. Ta brožurka už měla být vyrobená a už měl pan Fiala jít za Hlubučkem a mávat mu takhle brožurkou před očima. Možná měl jít do toho konspiračního bytu, co měli v Revoluční, tam jak se dělali ty divoké orgie a tak dál, a tam jim prostě ty brožurky jako rozdávat, jo. Tam takhle odhrnout ten kokain, co tam byl na stole, a místo toho kokainu jim tam plácnout brožurku. To by možná mohlo mít smysl, ale teď už je pozdě.
0: A nevíte, kdo jim to dodával, ten kokain?
1: Já nevím, já ho osobně neznám.
0: Jo. Ale včera jsem vysvětloval panu Holcovi,
1: ano.
0: Proč orgie sexuální.
1: On to nevěděl.
0: No, nevěděl, protože teď jsem zase někdo četl, že to bylo jako hromadné jakože tam několik lidí se zapojovalo sexuálně. A oni, někteří lidi, jsou ještě tak staromódní, že mají pocit, že sex musí být vždycky ve dvou lidech. No to už je přežitek dávno.
1: Já jsem zase četla, že ten sex provozovali ve všech místnostech, kromě ložnice, takže bylo vidět, že jsou jako velmi moderní, no, že prostě, že kdo by dneska souložil ložnici.
0: No ano. A to je, jak je to manželství pro všechny, teď říkají, že manželství žena muž, včera to bylo paní Lkové, to je přežitek. Všechno je vývoj. Tak, ale oni to mají jinak. Oni totiž, jich musí být na ten sex víc, protože jsou to politici a oni chtějí hlasovat. A ve dvou se blbě hlasuje. Kdo s kým? Takže tam někdo seděl, takhle třeba ten pan Redl, říká, takže dávám hlasovat, kdo je pro, aby šla teď tady dívka, pan ten a ten do koupelny.
1: A myslíte, že může pan Redl dávat hlasovat, když je nesvéprávnej?
0: No tady bych to právě jako ještě se obrátil na advokáty.
1: To bychom měli, no.
0: Protože teď je otázka, jestli ta prostitutka nebo ty prostitutky, co...
1: Počkejte, to ne takovýhle slovo. Společnice to byla. To byla společnice.
0: To byly kurvy, no.
1: To byla společnice. Já jsem četla většinu novinových článků a všude byla společnice.
0: Pani Karol,
1: o slově, které jste použil, se tam nikde nic
0: tady
1: nepsalo.
0: Tady si musíme vysvětlit pojmy.
1: Nepočkejte to, vysvětlujte těm, kdo psal ty články. Já jsem četla společnice. Je to černé na bílém, prošlo to tiskem, bojujeme proti dezinformacím, čili ta informace byla ověřená, že jsou to společnice.
0: Jo.
1: To my, když tady sedíme takhle spolu, tak jsme vlastně taky společníci, pozor.
0: Tak já bych tomto brzdil, paní Karolko, jo. Ale kdybyste mě chtěla pozvat na oběd,
1: nechtěla, ale povídejte, pokračujte.
0: Teoreticky to já vím, že nechtěla. No. Že vy jste na korunu jak čert na hříšnou duši. Ale tak byste mohl, já jsem tam měla společníka.
1: Ano.
0: To potom jo. No. Ale toto nebyly společnice. To byly jaksi sexuální...
1: Byl to sexuální společnice.
0: No já nevím, jak se mám teď vyjádřit. Mně nestačí slovní zásoba.
1: No vidíte to, kam jsme se dostali.
0: Tak to...
1: Respektive, vidíte, do jaké situace nás dostávají naši politici.
0: Promiňte
1: už
0: mi,
1: i zkušený moderátor ztrácí slova.
0: Promiňte mi jeden expresivní výraz ano. přítomnosti dámy. Já myslím, že to byly sexuální kurvy. Klasicky.
1: Takže existují ještě i nějaký nesexuální.
0: A to byste koukala, to existuje.
1: To je pravda. Jo, ano.
0: Můžu vám
1: ano.
0: tady celý seznam vypsat.
1: Já vám tam asi můžu
0: i
1: někoho připsat.
0: A ty jsme
1: připsat,
0: se na tom sekli. A co ty společně se teda...
1: No ty, ty společnice tam byly nějak s tím, jako ty tam, oni se napředali ten kokain, aby si víc užili společnost těch společnic, takhle jsem to
0: tady
1: pochopila.
0: Nebudeme
1: a pak se teda střídali ve všech těch místnostech, kromě té ložnice, že kdo by dneska souložil ložnici, to už dělá jenom nudný páprdové.
0: To je jasný. No. Heterosexuální páprdové.
1: Bílý,
0: jenom. Jak říkal pan Elefant, ne? To byl ten z toho, ten mě baví. A on je náměstek někde mimochodem.
1: Ano, kde je mu konec, je náměstek.
0: Aby nebyl náměstek takhle, když má pokrokové názory.
1: No je škoda, že o něm není víc slyšet.
0: Ale neměli by ty, jak vy říkáte, velmi eufemisticky, společnice vrátit ty prachy, když si je vzali od nesvéprávného Redla?
1: Počkejte, vy byste se po tom skandálu, co tady byl, přihlásil, jako že jste byla ta společnice, která něco kasírovala? Ne.
0: Já bych se přihlásila.
1: To byste se přihlásila. No to vy říkáte, protože nejste ta společnice.
0: No co víte?
1: Já vím, že by se nepřihlásili.
0: Ne?
1: Ne, prosím vás, s tím se nikdo nechlubí.
0: Ale cash je cash. To je zase na druhou stranu starý pravidlo.
1: A ten už bude dávno utracený.
0: Cash stojí za trošku ostudy.
1: Ten už bude dávno utracený, ten cash.
0: Začíná se nám to hezký vývět. Z toho bude jednou film?
1: Já si myslím, že furt ještě neznáme hlavní pointu. Já si myslím, že ještě nám to jako někam povede. Ještě
0: chybí
1: nám
0: tam,
1: to někam pograduje.
0: Chybí tam svatba.
1: Pozor, pan Hlubuček si vzal svého přítele už dávno, dával to na Facebook.
0: No jo,
1: měli svatbu ve Španělsku.
0: Ale v rámci skandálu.
1: Jo, v rámci skandálu. Tak spíš to vypadá na rozvod, že Stan se rozvedl s panem Gazdíkem, s panem Polčákem, jako těch problémistů se tak na voko zbavili, takže tam to spíš vypadá na rozvod.
0: U toho Gazdíka jsem si vždycky myslel, že on všechno přežije, protože on je takový jako člověk, který dbá správně. Pionýrský tábory, má ty, nebo on nemá pionýrský, on má ty moderní pionýry, ne? Tomu se říká jinak dnes. Jak se mu říká?
1: Já nevím, to jsou takový ty eurofanatici, no.
0: Ne, počkejte, už nejsou pionýrský, ale skautský.
1: Jo, skaut, počkejte, to skaut není, to není náhrada pionýra ani nástupce, no v žádném případě. Počkejte, to vás skauti budou se sekerkama honit po Václaváku, až se tohle
0: poslední. Já jsem řekl náhrada, vy jste slyšel náhrada?
1: No ne, tak vyznělo to tak, to si jako nebudeme nic říkat.
0: No tak vždycky je takový správňák a toto se nepovedlo.
1: A oni v tom stanu jsou všichni správňáci a teď to dostalo hodně na frak, tahle na frak.
0: No. Chcete ještě něco tady k panu prezidentovi říct?
1: Ne, pustím se ho ještě jednou.
0: My jsme se totiž
1: rozdělili. A doporučuju to i divákům, kdo už to ví.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: Stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, na

0: že spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než, opravených, nebo normálně volně průjezdných.
1: To ne, v Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objevovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka
0: ano,
1: tramvaj.
0: Ano, to všichni pociťujeme, že
1: moje
0: se tady
1: iniciativa.
0: Staví
1: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
0: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
1: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo.
0: Cílem.
1: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
0: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
1: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
0: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
1: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
0: No, ale,
1: asi
0: MHD, o to usilujete.
1: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
0: A čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
1: cyklopruhy
0: je teda?
1: Jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
0: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
1: Jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
0: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
1: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu.

0: protože vy v tom autě jste v mnohem víc jako v bezpečí než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
0: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město, vlastně ne bohužel, ale bohudí, ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% předvolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
0: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
0: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmito teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém, to je problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně
1: po oni mi potom...
0: Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
0: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný vám... peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je,
0: no, jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
0: Ne, jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jestli se vám to asi moc nedáří, přišla Bitcoinová kauza a tak?
0: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě není, nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče Dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat,
1: vypovídat. Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli
0: tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli, a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
0: bylo jako pár
1: měsíců, ale
0: stejně by měl
1: skončit. No a nevypadá to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátů.
0: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Dozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal.
1: Ona
0: taká on
1: vás
0: se
1: zve
0: teďka
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvá. Dneska, no, ale aha, to asi tam vás, jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: Vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách. Jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani Stanu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my Piráti máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace to zvyšuje, že prostě v konečním důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to pod radním.
1: My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: si neodpáře. No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra. To mi přijde jako hlavně
1: ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi, tak si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při NATO, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levný energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
0: To je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ale... Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní modernizujeme vlády a do v té vládě stát. Bude sedět za vás.
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul, nic takového se tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš.
0: Zítra, víte, kam mířím. Ne, nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní
0: jako,
1: problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOX. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi,
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
0: Ještě
1: to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Bydlení si necháme, my necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano,
0: tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Dobře, otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: noci.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. Teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok
1: nejde dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem.
1: Fajn.
2: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu.

0: politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, asi se poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
0: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
0: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím, co všechno.
0: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
0: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklarujou. Jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál. Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek. Nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no, premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná, v tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelně, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: to by Němci nechtěli, věřme.
0: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů,

0: nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já z toho, já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán
0: No,
1: ten ruský v roce 28, 27, tak
0: 20,
1: nevím přesně.
0: no, aby taky ne, protože i
1: A
0: z
1: ocenil
0: Německa,
1: tu debatu. Debatu.
0: jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako si ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čystá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
1: No.
0: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro
1: Tak to je
0: vlastně,
1: drobnost proti tomu, ne?
0: jasně, Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost, když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože ministr Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý, přežít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce a kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne, tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčního politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba o komory patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
0: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamuro my jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpůjčetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: o...
1: Je co.
0: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Nutně musel, kdyby chtěli, hledat ten ministr spravedlnosti, se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Radio Xaver.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kraky, s domovenkou Čekoslovek já. Silver A, Silver B, pak poslední

ožehne výbuch z dola. Pyšný profil protektora s kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví, ruka s

půl čtvrté a potom celá. Motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněj, válka neválka. Vzpomínám na ta jména.

0: Stenganů dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silvej.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
3: Tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
2: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
3: dokonce
2: to nevede.
3: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
2: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
3: myslím, velká docela.
2: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
3: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická.
1: No, ale krásný
2: čeština.
1: Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé

0: radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto, s komunisty se nemluví, a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
0: ne,
1: nebo něco
0: jakože
1: podobného.
0: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Xavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka,

0: Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
0: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže minister to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám. V minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo
0: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
0: Předek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No, já bych chtěl být radar. Nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího. Jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu.
0: No.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
0: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, Ksevere.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat po druhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
0: optimistickým zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz, rozhovor dvou přátel, jeden říká druhému, pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek. Náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Severe?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, 1. května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
3: Jo, no. Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

Hraje vám Rádio Xaver. Posloucháte Rádio Xaver. Xaver Rádio.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
3: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
2: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
3: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
3: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
2: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
3: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
2: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
3: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
2: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
3: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
2: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
3: To si neodvažuju odhadovat.
2: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
3: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o

0: Jste spolu mluvili?
1: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
0: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
1: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
0: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
1: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
0: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
1: Věnujeme se...
0: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
1: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových

0: bych to nazval mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku Selka půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na našich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh a ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme A po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta ztráta, od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
0: Proti tomu, proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vláde nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. A donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem.

0: snem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím vás, exces s vlajkou v Brně, protiukrajinské nálady mohou sílit, tvrdí odborníci.
2: No, tam je zajímavý jako to zásadní nepochopení, že někdo považuje za exces to, že skupinka lidí sundala tu ukrajinskou vlajku. Mně zase přijde jako větší exces to, že se tam ta ukrajinská vlajka vůbec objevila. Prostě to, jak my jsme zabejčení a teď máme, teda my dva ne, ale naše politické elity a intelektuální elity, kulturní elity, jak se našli v tom tématu Ukrajiny a teď by tu ukrajinskou vlajku dávali na památník v Lidicích a na sochu v Brně a na kostely a na zámky a na hrady, že na Karlštejně taky vlála. Tak jako spíš je exces to, že se tam objevují všude ty ukrajinské vlajky. A hlavně oni si nedokážou uvědomit, ty lidi, co to dělají, že už to je fakt strašně našponovaný, že už to lidi začne štvát. Takže to, že někdo sundává tu vlajku, neznamená prostě, že je to nějaký extrémista a Putinův přisluhovač a ruskej švápa, jak se říká, ale prostě už ho to jenom jednoduše štve.
0: Já jsem vám teď viděl někde na sociálních sítích fotku, jak začínají ty předvolební.
2: Ano.
0: Někde z Brna, tam má někdo, kandiduje někam prostě, jo, a má na billboardu napsaný i v Brně žijí lidé.
2: A má to opřený o nějaký sociologický průzkum.
0: A to je zlý, jako to je opravdu zlý. Myslím, že to musí, víte, jak nejvíc urazíte Brňáka, když tam přijdete a řeknete, jiné, vy tady nechodíte v kroji. To jsou úplně...
2: Já myslím, že ho nejvíc urazíte tím, že přijedete v autě s pražskou značkou.
0: No to stačí. To ale si urazíte kus blatníku, když někde zaparkujete.
2: To je pravda.
0: Mnoha případy. Prezident tady všude byl a tady všude seděl včera odpoledne. Upozorňuji, že má nové sako.
2: Má krásné sako, krásnou košili. No.
0: Má to hezky vyžehlený košili, řekl bych.
2: Je to fešák. Že vy jste na něm naposledy zkoušel tu vaši starou na uhlí, ne?
0: To jsme natáčeli včera. Neměl.
2: Dobře.
0: Natěšení covidoví mágové si brousí nože na nové restrikce. Neumím si představit, že by skandál STAN nerozhodl volby, pravil, jo. Je výhodou, že nemáme euro. Mm-hmm. Že nemáme, paní Karol. Inflace zatím nekulminuje, říkal Václav Klaus.
2: No krásně to řekl. S tou první
0: jak říká pan Tlustý, říká vždycky taťka Klaus.
2: Taťka Klaus. No, řekl to hezky, už s tou první větou to má pravdu. Dokonce jsem teď zaregistrovala nějaký článek o tom, že covid se vrací a vláda nic nedělá. Tak covid se nevrací, on je tady pořád, že jo, a už tady vždycky bude, ale jako je potřeba zdůraznit, hele bacha, teď se zase něco blíží, no, měla by vláda něco dělat. Takže to, že lidi, kteří se na tom strašení covidem postavili živobytí i třeba v médiích, že budou natěšený, že se na podzim něco vypukne, že nám zase trochu otráví život, že nám zase nasadí nějaký náhubky a osekají nás na tom, co jsme běžně zvyklí dělat, to já tomu věřím, že to tak je. Ale myslím si, že už to bude těžší. Myslím si, že už to pro ně bude těžší teďko. No a že by skandál STAN nerozhodl volby, tak to je otázka, no, který volby pan prezident myslel.
0: No, myslel samozřejmě ty podzimní komunální.
2: No, tak tam si myslím, že je to docela reálný, že to tak bude.
0: Kdo bude kandidovat na STAN, má psí známku.
2: No a tak hlavně v Praze jsou v tom skandálu vymáchaný skoro všichni, že jo. Hřibátor se snaží tvářit, že on s tím nemá nic společného, ale marná sláva má,
0: tak
2: protože STAN mu tam seděl. No a to je právě to, o čem pan prezident mluvil.
0: Ano,
2: no, že...
0: ano, ano.
2: Takže nemůžeme než souhlasit.
0: Paní Karol, to je všechno pro dnešek.
2: Fakt jo. Hmm. Já už jsem chtěla vyndat žehlicí prkno.
0: No ne,
2: skončíme.
0: Vy z toho máte vždycky srandu, protože vám se vlastně nedá nic říct. Vy hned to zesměšníte a tak. A čirou radost, kterou mám já ze žehličky, jste mě pokazila tou ironii vaši.
2: No ne, tak příště, až budete něco vybírat, tak se poraďte. Přece nemůžete prostě vy, taková věhlasná osobnost, moderátor, co vás to teď zvu, moderátor století nebo moderátor roku, a vy si koupíte žehličku za 1700, jako nějaký běžný smrtelník, to nemůžete.
0: A jakou?
2: No nějakou lepší, určitě jsou dražší žehličky. Já vám teď žádný tip neřeknu, ale vsadím s váma boty, že jsou i dražší žehličky.
0: Ještě dražší.
2: Příště se musíte prostě přijít do prodejny a říct, co je tady Rolls Royce mezi žehličkami. Tak a oni přinesou nějakou žehličku, vy zaplatíte 100 tisíc a jdete domů.
0: Vy jste se rozjela. No, kdybyste potřebovala něco přežehlit,
2: jste tady.
0: Jsem tady připraven pro vás. Teď skočíme do Rádia Xaver.
2: Jo.
0: Uděláme upoutávečku na tento pořad.
2: To bude krásný, to já hrozně ráda točím upoutávky do rádia.
0: Já jsem to na vás pozoroval.
2: No, mě to rádio vyhovuje. Mě vyhovuje, že v tom rádiu nejsem vidět.
0: Tak kdybyste to měla pořádně vyželený. Těším se na příště.
2: Já taky.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Markéto, zdá se, že jsme vyřešili velmi palčivý problém Česka, a sice s drahým a stále nedostupnějším bydlením.
4: Vy jste viděl nějakou statistiku, že nám bydlení zlevňuje snad?
3: Ne, viděl jsem ale jinou statistiku, a sice, že rekordní počet lidí, a sice už přes 300 tisíc, bere dávku na bydlení. Takže vidíte, je to jakýsi socialistický perpetuum mobile, když lidi nemají na bydlení, tak jim to doplatí stát, neboli lidi, kteří platí daně jiný a vydělávají na to, no nemůže to trvat velmi dlouho, protože letos to nejspíš bude stát tenhle ten rekord další 20 miliard korun. Ale ono to v ekonomice souvisí všechno se vším, takže tady máme spoustu dalších neúplně šťastných zpráv, ale taky náš klasický vzdor a taky naději.
5: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.
6: The birds they sing.

asked for signs, the signs were sent, the birth betrayed.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost, tak jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistráci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profitaxi?
2: Profitaxi. No, ono to bylo oficiálně Profesionál Taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Tady sedíte, vy tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o

0: tím autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
0: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
0: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
0: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 tisíce korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
0: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
0: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
0: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
0: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
0: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
0: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestný rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno.

0: Že jo.
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
0: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
0: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
0: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
0: Ne,
1: jestli...
0: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šeré Rusy.
0: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
0: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou?
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý. A on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent a na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci, například Uber, a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu, že to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky, určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě, jo.
0: Jo, v Istanbulu, nevím, v Seville, v Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
0: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to
1: úplatek
0: není.
1: Za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No
0: to
1: je, tak vy jste začínal tu odpověď tím, že je to úplatek.
0: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 720 korun. Jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc, a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd. Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Andrej Babiš, kandidát, budoucí kandidát na prezidenta České republiky. Ještě to nepotvrdilo ministerstvo vnitra, tak zatím muž, který se uchází o tu kandidaturu.
1: Přesně tak.
0: Natáčíme 17. listopadu, v tuto chvíli o 1:30 odpoledne. Vy už jste podle médií byl na Národní třídě a já mám pocit, že to letos bylo nějak v klidu. Čemu to přičítáte, pane Babiši?
1: Těžko říct. Bylo to v klidu, byl jsem tam s kolegy, s paní Schillerovou, s panem Havlíčkem. Přinesl jsem 33 krásných růží a zapali jsme svíčku a dali jsme úctu, těm, kteří bojovali proti tomu totalitnímu režimu. No a samozřejmě ty demonstranti, kteří tam demonstrovali a byli potom zmláceni komunistickou policií, tak je potřeba každý rok si to připomínat, tu obrovskou výhodu a změnu života, kterou ta revoluce přinesla. A hlavně my, kteří jsme žili v tom režimu, tak dobře víme, co to znamená svoboda pohybu, svoboda slova, svobodné volby, možnost podnikání a další věci, které předtím nebyly možné.
0: A co ještě dneska máte v plánu, když je to 17. listopadu?
1: Nemám v plánu, já mám nějaké schůzky, ale jinak jsem byl na té Národní a budu se dívat na televizi. Mm-hmm.
0: Proč, pane Babiši, chcete být prezidentem České republiky? Co mi nabízíte jako občanovi?
1: Tak co se nabízím, jsme sepsali do těchto novin.
0: Mm-hmm. To je takový komplex. Přesto chtěl slyšet.
1: No, tak samozřejmě, já vám nabízím to, že my jsme jediná politická strana, která, ne jediná, SPD taky, ale my máme svého kandidáta na rozdíl od pětikoalice. To znamená, že pětikoalice doporučuje pana Pavla, paní Nerudovou, pana Fischera. No a já kandiduju za hnutí ANO s tím, že jsme měli 5 kandidátů, no a nakonec jsme nějakých analýz a předpokladů jsme se rozhodli, že bych mohl mít šanci se dostat do druhého kola. No. A co vám nabízím? No tak nabízím vám moje zkušenosti. Znamená člověka, který vybudoval z nuly obrovskou firmu, která zaměstnává až 40 tisíc lidí, sídlí v Čechách. A v rámci toho budování jsem taky zachránil několik českých firm, které by jinak skončily. No a potom samozřejmě politickou kariéru ministra financí, který měl přebytkový rozpočet, který znižoval dluh, a premiéra, který 2 roky, ano, vedl Česko k prosperitě. My jsme předběhli v životní úrovni Itálii a Španělsko, jsme 9. z hlediska nějakých alebo životní úrovně v Evropské unii, bezpečná země, investovali jsme, podporovali jsme sport a tak dále. Takže a v těchto novinách píšu o tom, co jsme vlastně všechno dělali, ano. 9. nejvíc prosperující země, znížili jsme daně, které teďka někdo kritizuje, a úspory českých občanů za 2019-2021 stouply o 970 miliard, podporovali jsme zdravotnictví a tak dále. No ale co je nejdůležitější, je, že já vám nabízím absolutně kandidáta, kterého nikdo nemůže ovlivnit. Ano? Takže já nebudu mít žádné sponzory, žádné biznisové skupiny, žádné lobbystické skupiny. Mě bude financovat hnutí ANO, ještě musíme odpočítat ty náklady za ten obytňák. No a člověka, který má zkušenosti, který i toho prezidenta zastupoval v světě na intronizaci japonského císaře, na zasedání NATO, v OSN a tak dále. A vlastně tady jsem i v těchto novinách u prezidenta Trumpa, i s mojí paní, takže si myslím, že jsme nedělali ostudu, takže já jsem schopen vlastně tu funkci prezidenta vykonávat okamžitě. Jo? Takže tady v těch novinách píšu o tom, jak jsem na tom se zdravím, tady píšu o nadaci Agrofertu, která rozdala lidem víc než 700 milionů korun.
0: Kolik, pardon?
1: Od založení teďka bylo 10 let, tak myslím, že to vyjde 700 milionů korun.
0: 700 milionů.
1: Ano, ale co je strašně důležité, pane redaktore, že já od vstupu do politiky jsem vždycky všechno sepsal. Jako ministr financí, potom jako odvolaný ministr financí, potom jako vláda 208 dní bez sociální demokracie. Tady například jsou noviny, které jsme vydali v prosinci 21. Bylo mi ctí být vaším premiérem, kde je bilance naší vlády. Sepsal jsem o tom knížky a vždycky jsem si říkal, kdyby taková ODS měla sepsat na papír, co vlastně tady pro lidi udělala od revoluce, tak já nevím, co by tam od toho napsali.
0: No ale ODS nemá svého kandidáta na prezidenta, tak to teď vynechme. Hmm. Začíná asi už ta horká kampaň, bude to trvat pár týdnů, a vypadá to, že bude ostrá. Mnozí komentátoři nebo novináři říkají, že bude i špinavá. Stojí vám to za to znovu se tímto probrodit až k té funkci?
1: Z mé strany určitě ne. Já jsem 31. října, jak jsem to oznámil, slíbil, že změním retoriku, to i dělám, že nebudu komentovat ostatné kandidáty na prezidenta, a určitě budu vést pozitivní kampaň, to znamená, říkám lidem, co bych mohl dělat jako prezident, jaké mám na to kompetence, protože ty přímé kompetence, jich tak tolik a zas tolik není. Ekonomická diplomacie, to je moje profese. Jo, to znamená pomáhat českým firmám otvírat nové trhy, hlavně v Asii nebo v Africe. A co je důležité, protože naše firmy jsou závislé hlavně od Evropské unie, tam směřuje 87% exportu. No a já jsem bohužel nestihl například zaletět do Vietnamu, kde znám prezidenta i premiéra, 100 milionový trh, takže tam by Škodovka mohla prodávat a naše strojnické firmy a tak dále, takže by to pomohlo tím našim firmám a tam samozřejmě je to o zaměstnanosti a je to o prosperitě ty země jako takové, takže to jednoznačně, no potom tam máme Českou národní banku, kde to je přímá kompetence prezidenta, kde samozřejmě já nesouhlasím s těmi vysokými úroky, které nahrávají jenom zisky bankám a vlastně znemožňují mladým lidem si pořídit byt. Vlastně hypotéky vlastně jsou 60% dolů. Znevýhodňuje to naše firmy, protože oni konkurují v Evropě a eurozóna má 1,75 a ČNB má 7%. Ano, takže ta ČNB to je přímá kompetence. No, potom je tam nejvyšší kontrolní úřad, kde teda teďka došlo k nominaci předsedu, ale já si myslím, že tam samozřejmě to politici obsadili, jak už to mají ve zvyku, ale tam měli být odborníci, žádný politici tam neměli být a ty kompetence je potřeba rozšířit na Českou televizi, na samosprávu a tak dále, takže to jsou ty přímé věci, no ale potom samozřejmě, protože máme vládu, která se de facto nebaví s nikým, a je tady strašně moc médií, které jsou provládní a snaží se vytvářet nějaký dojem, že jak to všechno krásně funguje, tak snad, když teda pan premiér se nebaví s opozicí, tak možná, kdyby jsem se stal prezidentem, tak by se mnou mohl vést nějakou normální debatu, nejenom o Ukrajině, ale o těch ekonomických tématech.
0: Co myslíte, pane Babiši, přesně tím rozšířit kompetence na Českou televizi?
1: NKU, nejvyšší kontrolní úřad, jo, aby mohl kontrolovat Českou televizi a samosprávu. Dneska nemůže NKU kontrolovat samosprávu. No, a to jsme taky navrhovali v minulosti.
0: Řekněte mi, jak jste nesl rozhovor, který se objevil nedávno před pár dny v médiích s panem doktorem Kolářem, který neúplně k vám byl lichotivý a já jsem roky žil v tom, že vy jste si blízcí s panem Kolářem.
1: Ano. Já bych samozřejmě doporučil, aby si všichni přečetli ten rozhovor pana Koláře z roku 2014. Protože pan profesor měl v Motole v suteréně takovou místnost, kde chodili všichni a on samozřejmě je strašně šikovný doktor. Tak jsem jeden den za ním přišel a řekl jsem mu, že to přece není adekvátné jeho pověsti a jeho znalostem a teda, že by měl mít nějakou firmu a kliniku. No, takže já jsem to všechno zorganizoval, i tu firmu, i postavili tu kliniku a tak dále. Vlastně jsme to měli jako společné podnikání. No a byli jsme velice blízci jako rodiny, chodili jsme několikrát do roka na dovolené. a tak dále. No, tak mě to samozřejmě mrzí, já nechci chodit do nějakých detailů, já doporučuji si přečíst tenhle rozhovor, kde samozřejmě i Pavel Kolář mluví o tom, že léčil Václava Havla. A tady otázka, také jste si byli blízcí, myslíte si, že by tyhle dva lidé dokázali si porozumět? A on říká, bylo období, já byl u toho, kdy se Havel a Babiš potkali a myslím si, že v určitých věcech si rozuměli. Ano, to je pravda. Pavel Kolář byl můj kontakt na prezidenta Havla a byl jsem taky na jeho narozeninách jako host. A taky pan prezident Havel psal dopis Adamovi Michníkovi do Polska, kde mě podporoval jako podnikatele, takže to je pravda. Já vím, že plno lidí teďka bude křičet, že to nechtějí slyšet, no ale to, co pan profesor teď řekl, já tomu moc nerozumím, ale...
0: Je to předvolební záležitost?
1: Je mi to líto. To já nevím, jako, to neumím posoudit. Mm-hmm.
0: No, vy jste řekl, že budete pozitivní ke všem ostatním kandidátům, tak buďte pozitivní. Co byste řekl pozitivního o takovém panu Fischerovi třeba?
1: Ne, já jsem řekl, že povedu pozitivní kampaň. Že teda ty ostatní kandidáty nebudu ani komentovat, protože někteří se připravují dlouho. Jeden se připravuje 4 roky, jedna paní, co tam je, se připravuje 3 roky. Pro ně je to zásadní, aby uspěli. Mm-hmm. Protože samozřejmě moje největší výhoda je, že já skutečně tam jdu proto, abych v první řadě bojoval za zájmy České republiky a českých občanů. No a někteří ty kandidáti mají různé sponzory, jsou tam různé vlivové skupiny, biznisové skupiny, takže tam samozřejmě je to o něčem jiném a oni musí uspět, protože už mají nějaké ty závazky a to samozřejmě není dobře.
0: Existuje nějaký průzkum nebo analýza, jak moc do té prezidentské volby vám může zasáhnout ten soudní proces kolem Čapího hnízda?
1: Ne, tak samozřejmě ty moji kritici o tom stále mluví, že kandidují kvůli tomu, ale je to nesmysl, protože v podstatě, i kdybych uspěl, tak ten soud bude pokračovat a nemá to na to žádný vliv.
0: No ale já se ptám na něco jiného. Jestli předpokládáte, že to s tou kampaní nějak zacloumá, protože vy mluvíte s občany, jezdíte po městech, to sledují na Facebooku, tak co vám ti lidi říkají? Má to na něco vliv? A nebo říkali, my bychom vás volili, kdybyste nestál před soudem?
1: Oni se na to ptají samozřejmě, ale já jsem při tom oznámení ty kandidatury jednak řekl, že povedu pozitivní kampaň a že počítám s tou mediální štvanicí, protože v rámci toho soudu samozřejmě ty média přinášejí informaci, které jsou účelové. Jo? Veme si teďka velice aktuální článek o panu Wollnerovi z Reportéru. Každý den, když byl soud, tam chodili reportéři, aby udělali nějakou negativní reportáž. Takže samozřejmě média jsou na straně vlády, média už si vybrali asi prezidentku, takže tam je to jasné a já jsem 31. října řekl, že počítám z mediální štvanici a ta je každý den seznam zprávy, něco přinese, že stavím nějaký barák, nesmysl, ano. No a je to vidět, jak jsou ty rozhovory, informací účelové. Jo, mimochodem i ten rozhovor profesora Koláře vyšel na Seznamu, takže Seznam zprávy jednoznačně dlouhodobě antibabišovské médium. No a hlavně je zajímavé, že oni vědí dopředu, co já budu říkat, jak se budu chovat, jak budu agresivní a ty debaty a není to pravda, protože zkrátka to ani nenastane. Protože ty debaty probíhají a já tam nejsem, ale oni o mě mluví. Bromově padlo jméno Babiš 30krát. Jo, na právnické fakultě to dopadlo tak, že tam byl Prchal, nevím, proč tam byl, a zase je to o Babišovi. Takže vlastně tam ty debaty jsou o tom, že všichni jsou proti Babišovi, všichni se budou vymezovat a já chodím na debaty s lidma. Takže příští týden od 21. jedu 5 dní v kuse, budu navštěvovat zase regiony, Jihočeský kraj, Vysočina, i Severomoravský, myslím, a Jihomoravský.
0: Ostatně to, že protikandidáti mají anti-Babiš jako hlavní téma, tak to je věc, která vám přece v minulosti pomohla v těch kampaních.
1: Tak jeden kandidát původně tvrdil, že kandiduje proto, abych já vlastně se nestal prezidentem. No. No. A o tom, že já kandiduju, se rozhodlo 15. října. My jsme skutečně měli 5 kandidátů a důsledně jsme to analyzovali. Takže teďka změnili rétoriku a tvrdí někteří, že tam byl za covidu nějaký chaos a tyhle nesmysly, takže je to takové málo důvěryhodné. Oni tam hlavně kandidují proto, aby vyhověli těm, kterých jsou loutky. O to jde. To jsou loutky některých vlivových a biznisových skupin a tak to zkrátka je.
0: Kterých?
1: Ne, ale to já nechci jako tady řešit. Já jsem řekl, že budu pozitivní.
0: Pozitivní, dobře. Když jste zmínil to covidové období, připustíte, že vaše vláda v té době udělala některé věci špatně? Mělo být něco ale, jinak?
1: Samozřejmě, ale řekněme si, jak jsme začínali. V únoru, v lednu 2020 nám hlavní hygienička řekla, že nějaký virus v Číně nikdy nepřijde. Mm-hmm. Kolik bylo na zásobách státních hmotných rezerv roušek? 10 tisíc. Když jsme končili, tam bylo 160 milionů kusů zdravotnického materiálu. Hygieny, laboratoře byly zprivatizované, hygieny byly roztříštěné, nikdo to neřídil, byly tam nízké platy. My jsme vůbec nebyli na to připraveni. A samozřejmě nikdo to neznal, nikdo ten neznal a po bitvě je každý generál. Já můžu jenom říct, že my jsme s maximálním nasazením dělali všechno, aby jsme ochránili životy našich občanů. Ano, já osobně jsem bojoval za to, aby jsme koupili oxygenátory z Nového Zélandu, postele od Linetu, vakcíny, Bamlanivimab. Psali jsme všude, telefonovali jsme všude a hlavně ta vláda, když byla ta krize, tak zasedala i 24 hodin denně. Takže to byla skutečná krize, kde jsme bojovali za ochranu našich občanů a zkrátka ano, je pravda, že byli tam různí odborníci, ano, a různé návrhy. Já jsem měl v kanceláři profesora Berana a profesora Primulu, oni spolu seděli 6 let v jedné kanceláři a každý měl na to jiný názor. Když řekl Primula, že to bude 2 roky, tak jsme si říkali, no to snad není jako možné, no a de facto ve finále měl pravdu. Ano, všichni kritizovali Švédsko, že teda nedělal lockdowny, ale nikdo, a my jsme byli vlastně odkázaní na doporučení těch odborníků, profesor Chlíbek a ministerstvo zdravotnictví. A ty ministři, kteří tam byli různí. Blatný byl striktně, chodil na vládu, řekl, buď to takhle bude, nebo končím. Jo? Primula dopustil nějaké debaty, protože všichni ministři lobovali za to, aby nebyl lockdown v jejich rezortech. Ano? No a Adam Vojtěch samozřejmě taky, ale ano, dneska otázka je, jak to bylo vykazováno a tak dále, ale já myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme ochránili lidi a to bylo skutečně krize. To byl skutečně boj o minuty, o hodiny, sehnat vůbec ty roušky, respirátory. Dělali jsme maximum.
0: Co vám jde hlavou, pane Babiši, když třeba někde na internetu, na serverech, v diskusích se lidé vrací k tomu pojmu, který se tolikrát omílal a zní přesně Babišova drahota.
1: No tak ano, oni všichni říkají, že když bych šel do debaty s těmi kandidáty, jak tam budu reagovat. No. No, tak se podívejte na tu debatu, myslím, že na CNN před volbami, když pan premiér Fiala mi říkal, že já mám nějakou drahotu. No? Já mám nějakou drahotu. No samozřejmě to nebyla Babišova drahota. Ano. Ale my jsme proti té inflaci bojovali, proto jsme zrazili v listopadu a v prosinci DPH na elektřinu, plyn a teplo z 21% na nulu a byla negativní inflace. Ano. Takže a mě tam napadal emisní povolenky a já jsem byl aktivní, já jsem psal. Ano. A já teďka neříkám, že to je Fialova drahota. Já říkám, že tahle vláda vlastně zdaňuje občany inflací, protože do konce října mají o 112 miliard vyšší příjem z té inflace a tyhle peníze nechce použít, aby lidem pomohla v cenách energií. Vždyť to, co předvedli s tím windfall tax, nebo to zastropování, kterému se bránili celé léto, až konečně, a já jsem jim to říkal 18.2., že mají zastropovat. Vždyť to řešení bylo jednoduché. Měli zastropovat cenu u výrobců elektřiny, u ČEZu, na 1500 korunách a všichni občané, firmy, živnostníci by jsme měli levnou elektřinu, jak to mají ve Francii nebo Portugalsku nebo Španělsku. Oni místo toho, jim to samozřejmě vyhovuje, ta inflace, protože mají vyšší příjmy a oni se tváří, že s tím nic nemají společné. Ale ono je to vlastně zdanění, to je inflační daň a ta vláda nepomáhá, všechno trvá, mluvili o tom, že bude nějaké evropské řešení, žádné evropské řešení není, všechny členské státy se už dávno postarali o svoje firmy a nebo zaměstnavatele nebo občany, ale jak mají naše firmy konkurovat Evropské unii, kde vyvážíme 87%, když ty ostatní mají výhodu v nízkých úrocích a samozřejmě v cenách elektřiny, nebo mohli buď zastropovat, nebo mohli znížit DPH, například u potravin, pohonné hmoty, taky jsme to navrhovali, ale oni s námi se nebaví, nemluví s námi a potom samozřejmě to dopadá na lidi a na firmy a je to samozřejmě špatně.
0: Pane Babiši, jste jeden z lidí, o které si teď píší diváci sledující živé streamy moje na kanále Xaver Live na YouTube. Byl byste ochoten ještě před volbami přijít některou neděli večer a odpovídat na dotazy diváků?
1: Určitě, určitě. Tak já rád chodím mezi lidi, já jsem se nikdy nebál, já jsem schopen všechno vysvětlit, vždycky jsem k tomu tak přistupoval.
0: Tak vám nabídnu nějaké termíny a děkuji za to, že jste přišel, na shledanou.
1: Jo, děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Andrej Babiš.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo. Mm-hmm.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců.

0: nejpečí a tak dál.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
0: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
0: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
0: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu.

0: tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, tak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku, Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
0: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
0: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
0: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
0: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
0: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
0: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
0: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
0: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
0: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
0: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
0: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
0: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
0: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádal, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No taky, máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: No, ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba?
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.
0: Česká a americká country na Radio Xaver.
3: Světla už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A auta kolem svištěj, někdo jede spát.

fotky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradíš.

to čas, tvůj čas. A když jdeš potom krádu prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, já bych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: ne? Listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální, to se může stát opravdu jedině za Petra Pavla, jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle a tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru. Tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto, vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, který říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytahne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu, viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti, Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovu koalici Spolu

0: Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne,
0: To se
1: neviděla.
0: sušetřilo o vysoký umění, skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní.
1: No
0: Je to
1: tak
0: jediný, co mají.
1: to si pustím,
0: To si pust, to si
1: to
0: pust.
1: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
0: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč jste to neudělali za ty 4 roky. Takže
0: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím, pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je
1: no,
0: tam...
1: ale jedno euro tady chtějí.
0: Jo,
1: S velkým
0: nejsou
1: E.
0: tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran, jako no.
0: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
0: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak
1: Uděláme
0: F-35.
1: Ameriku great again.
0: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
0: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čili to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce, už máme 19. balík.
0: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
0: To myslím, že ne, ani já jsem to nevěděl, to jsem neměl ani říkat, ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl
0: No,
1: vědět?
0: že Robert Cico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump

0: Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
1: Trumpovi, a jasně, Putinovi
0: samozřejmě. No, tak nechám tě.
1: No, má Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
0: Vnímal si to jako ponížení?
1: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická ne síla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
0: A viděl jsi všim se z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
1: Já nevím, ale
0: bylo děsivě.
1: Bylo mi z toho smutno. A teď víš ještě, jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně, než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 000 vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 000. Tak jako když
0: nula sem, nula tam.
1: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
0: A měl tam i Ursulu, neměl?
1: No, zas musíme říct...
0: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jimi tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
1: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
0: Až tak?
1: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
0: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Mm. Co potom?
1: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
0: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
1: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
0: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
1: Já taky, díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tomáš Jirsa je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore.
0: Pan Tomáš Jirsa je staronovým senátorem Senátu České republiky a starostou Hluboké nad Vltavou. Jednak tedy gratulace, protože již po několikáté jste byl zvolen, což o něčem svědčí, ale pojďme začít od prezidentské volby. Před pár dny ministerstvo vnitra nám tedy dalo pravděpodobně už definitivní seznam 9 kandidátů. Co o tom soudíte, o tom různém vyřazování a jak hodnotíte ten aktuální peloton?
1: Já mám, pane redaktore, čisté svědomí, protože když se hlasovalo o přímé volbě prezidenta, tak už jsem byl v Senátu, hlasoval jsem proti a s tehdejší předsedkyní ústavně právního výboru Jiřinou Rippelovou. Jiřina zadala 10 ústavním právníkům vypracovat názor na prezidentskou, na přímou volbu. 9-10 jich bylo proti, jeden byl neutrální a jenom jeden byl pro, takže bylo jasný, že to je špatně. Tehdy jsem, když se najdete do archivu, hodně publikoval proti přímé volbě, že to se nehodí do naší ústavy, že ty ústavní právníci říkali, jak to bude špatně, jak ten přímovolný prezident bez pravomocí v ústavě si bude ty pravomoci prostě je bude tlačit na hranu zákona, tak jak to v posledních 10 letech dělal Miloš Zeman, kdy podle mého názoru to bylo prostě opravdu na hraně, ale prostě přímovolný prezident cítí se silně, takový to zkoušení ministrů třeba podobně. No, takže já si myslím, že to je špatně. A prováděcí předpisy jsou úplně špatně, protože v tak důležité volbě, jako je přímá volba prezidenta, ministerstvo vnitra uznává více podpisů senátorů a poslanců jednomu kandidátovi. Nejvyšší správní soud, pan doktor Baxa, říká, že to je nesmysl. Samozřejmě z mýho pohledu duch ústavy nebo duch té přímé volby říká, že ano, buď 50 000 podpisů nebo 10 podpisů senátorů, kdy každý ten senátor má prostě za sebou to nízké penzum voličů, ale nemůže rozdávat podpisy prostě jak na běžícím pásu. Mluvil jsem s panem doktorem Wintrem, který k tomu hodně publikuje, jak je to špatně, a dohodli jsme se, že po těchto volbách už by se mělo do těch prováděcích předpisů sáhnout a specifikovat to, aby v tom nebyl takovýto chaos. Takže jednak je chaos přímá volba, jednak je chaos vůbec ty prováděcí předpisy a to, že někdo vyřazuje, nevyřazuje, někoho uzná, neuzná. Všechno špatně.
0: Pane senátore Jirso, ten případ kandidátky, která si nechala podepsat ty příslušné listiny ještě bývalými poslanci.
1: Ještě než byla vyhlášena ta prezidentská
0: ještě
1: volba.
0: Ještě před vyhlášením. Tak na to se vy jako zákonodárce teď, notabene, dobře, hlasovala jste proti, no ale ten zákon prošel, tak jak se na to díváte? Troubíte na poplach?
1: No, jak říkám, tyhle volby ještě nějak proběhnou a pak se musí sejít ústavní právníci. Já si nedokážu, nebo přiznávám, že nedokážu prostě sepsat prováděcí předpis k přímé volbě prezidenta lépe než ústavní právníci, ale musí se to specifikovat, že to je jedna bláznivina na druhou. Jedna bláznivina na druhou a ukazuje se, jak je to celé špatně. Ukazuje se, jak je to celé špatně a jako já k tomu nemám žádný komentář, je to bláznivina, když si necháte ještě než je přímá volba od bývalých poslanců podepsat prostě prezidentskou kandidaturu. Nevím, jak ta ženská dopadla, ono to prošlo?
0: Ano, to je ta paní Rohanová.
1: No tak to je, já vůbec nevím, že někdo takový existuje, ale tak je to ještě jako teda další bláznivina k tomu, že se to musí upravit. Všechno špatně, tam není, pane redaktore, z mého pohledu na té přímé volbě prezidenta a i té přípravy není nic, co by se dalo říct, že je dobře. A musím říct, že ani ty kandidáti jako...
0: Co přijde mně jako nejšílenější, si dovolím teď do toho vnést tu osobní rovinu. Člověk, který pamatuje revoluci a všechno, co bylo potom, pamatuju si, jak jsme volili roky ODS, a mně přijde nejšílenější na celé prezidentské volbě, že moje bývalá oblíbená strana nepostavila svého kandidáta a nechce se mi věřit, že strana, kterou založil Václav Klaus, a teď bych vám tady mohl číst seznam přes pana Macka a jiné, kteří ODSkou prošli, najednou nemá svého kandidáta a neříká, toto je kandidát ODS, to je to, co já nemohu překousnout. Jak to vidíte vy?
1: Tak já jsem s panem premiérem a předsedou ODS Fialou o tom několikrát mluvil. Sám jsem měl několik kandidátů, které jsem přesvědčoval. Pro mě byl kandidát Saša Vondra. A prostě mluvili jsme o tom 2 roky, aby kandidoval. A nevím, jestli je to vhodné říkat veřejně, prostě pan Vondra má nemocnou manželku a ta manželka prostě už jako nechtěla, aby prostě šel do té prezidentské volby, takže to bylo pro Sašu to rozhodující, že nemohl jít. Pak jsme navrhli pana premiéra Fialu na prezidenta, on taky nechtěl, prostě přímo mi řekl, já chci uspět s vládou. Já jsem pak měl ještě svoji kandidátku Danielu Kovářovou, současnou senátorku, jsem její názory zdály prostě jako dobrý, že by prostě jako žena šarmantní, prostě dáma to mohla, že by to zvládla. Pan předseda Fiala nám říká, mluvil jsem s 5 lidma, který by to zvládli, který prostě na to mají zkušenosti, ale prostě jako nikdo z nich se nechce jít nechat sléknout do noha prostě od novinářské veřejnosti, která, a já k tomu dávám čas příklad z mého pohledu nešťastného ministra zdravotnictví Arembergera, který prostě šel do funkce ministra jako úspěšný ředitel nemocnice a pak prostě novináři, a je to vaše práce, na něj prostě začali tahat prostě semhle, tamhle, tohle a odcházel.
0: Moje
1: prostě
0: práce to není, jo.
1: No tak, ale práce novinářů, já to nekritizuju, prostě je to tak. Takže pan ministr odcházel z té funkce jak spráskaný pes a pravděpodobně jako nikdo z těch lidí, které pan premiér Fiala, pan předseda Fiala oslovil, prostě do toho nechtěl jít. Je to pro mě stejně smutné jako pro vás, pro mě ještě, pane redaktore, smutnější, a teď se nechci chlubit, ale je to tak, já jsem díky rodičům nebyl nikdy ani v Pioníru, pak jsem nebyl ani v SSM a samozřejmě jsem nebyl ani v KSČ. A je pro mě tragické, že dva jakoby kandidáti, kteří mají největší preference na střídačku, tak jsou prostě bývalí komunisti, ještě rozvědčíci, vojáci, prostě guma. Jako to je pro mě úplná tragédie, že prostě bývalí členové KSČ, proti kterým jsme dělali tu revoluci, tak je máme zpátky jako kandidáty na prezidenta. Já s nimi dokážu žít, jako mám známý, který 10 let byl nešťastný z toho, že prezident Klaus, ne, nosili placku, Klaus není můj prezident. Já jsem říkal, ale kdo je tvůj prezident, jako když ne Klaus. Teď zase byli 10 let nešťastný, že byl Zeman prezident. Takže jako kdo bude zvolen, tak bude náš prezident a musíme s ním žít a dokážeme to, ať to bude kdokoliv. No ale tak jako bych si představoval prostě jiného kandidáta.
0: Mohl byste mi, pane Jirsovi, jako člověk, který v té ODS-ce lecos zažil a čím prošel, říct, jak to, neptám se, koho budete volit, ale jak se budete rozhodovat, když vy ODS-ka vlastně podporujete 3 lidi a teď vy tam budete stát a budete si říkat, tak komu já to, co já budu vlastně zvažovat?
1: Máme o tom doma spor, ale já mám štěstí v tom, že každý druhý týden v lednu jezdíme se 40 pánama na Kromplac lyžovat a já jedu prostě během první volby na Kromplac. Doma kvůli tomu mám trochu dusno, jakože nebudu volit, ale já budu v Itálii a budu až na druhé kolo a v druhém kole jako musím někoho volit a uvidím.
0: Dobře, tak kdyby náhodou?
1: No, já jsem chtěl volit toho Březinu, toho betonáře. To mi prostě někteří lidé zase rozmlouvají, že jako vůbec nemá žádné zkušenosti. Ten bohužel jako nebyl vybrán. No, je to těžká volba, protože buď jsou ty lidi prostě úplně neznámí, anebo je znám a mají nějaké prostě vady, ale takhle já dokážu žít s každým prezidentem, který prostě vyhraje volby.
0: Neutíkáte mi z té podstaty otázky.
1: Asi ty tři nakonec, jako jo, prostě někoho z nich se, uvidíme, kdo se dostane do druhého kola. Nechteme to na druhé kolo, pane redaktore. Netrápte mě v prvním kole.
0: Nebudu vás trápit, přijdete potom. Tak teď ta slavná věc, která se vznešeně říká windfall tax. Řekněte mi, podle vašich, když tak sleduju vaše texty a nedávno i něco v tisku jste psal článek, tak to jsou věci, s kterými vy vnitřně nesouhlasíte, jestli se nemýlím.
1: Pane rektore, takhle, tam není dobré řešení. To prostě my jsme si zavařili, musíme si pát dozadu, my jsme si na tu energetickou krizi zavařili dávno, dávno před válkou na Ukrajině. Prostě začalo to energii Vende, začalo to pařížskou klimatickou konferencí, kdy se prostě začaly odstavovat projekty, které chtěli budovat v Evropě uhelné zdroje a dneska umíme spalovat to uhlí ekologicky. Energiewende přišla s tím, že se zavřou i jaderné elektrárny, že se zavřou uhelné elektrárny a všechno bude ze sluníčku a z větru a přechodně prostě z plynu, proto dělali ten Nord Stream 2. Jak se říká, Němci nedělají malé chyby a my jsme už v minulých, řeknu, třech, čtyřech letech několikrát zachránili Německo před blackoutem, protože máme propojené sítě. Já jsem říkal tomu vedoucímu dispečeru, proč jako ty Němce zachraňujeme, proč jim nenecháme ten výchovný blackout, aby viděli, co to znamená nedostatek elektřiny. On říkal, no mě by vyhodili z práce, kdybych je nezachránil, máme na to mezinárodní smlouvy, musíme to dělat. Takže my jsme do té energetické krize se sami vmanipulovali, je k tomu řada důvodů, všichni prostě ty vědci, kteří říkají, musíme mít uhlíkovou neutralitu, musíme prostě snižovat spotřebu CO2, teďka teda ty zaoceánský lodě vozejí to LNG, že jo, tak ty žádný CO2 nevypouštějí, prostě letíme do 2000 lidí nebo 5000 lidí do Egypta na klimatickou konferenci, ty letadla žádný CO2 nevypouštějí.
0: V uvozovkách, říkáte.
1: V uvozovkách, no. Prostě jedna bláznivina za druhou a výsledek je, že prostě se jako té energie není dost. Teďka do toho válka na Ukrajině. Ve Francii prostě zanedbali údržbu a jaderných elektráren. V Německu už neobjednali palivo jaderných elektráren. A ty občasné zdroje, to prostě to jako do budoucna třeba je to dobře, ale prostě nemáme-li domyšlený prostě technologický proces a já jsem vzděláním energetik, tak to jsou občasné zdroje. A když nesvítí sluníčko a nefouká vítr a Česká republika je typická, my máme prostě, jestli máme 10, 20 slunečních dnů za rok a vítr téměř nemáme žádný, no tak my se nemůžeme na sluníčko a vítr spoléhat. A Němci to chtěli vykrývat paroplynovými elektrárnami, proto potřebovali ruský plyn, který nemají, no a jsme, jak bych řekl slušný slovo, jsme v těch problémech, v kterých prostě jsme. No a vláda teďka, vlády evropské nemají prostě jiné řešení, než že prostě ty raketové ceny energie, které jsme si sami způsobili tím, že jsme vypli uhelné zdroje, jaderné zdroje, no tak musí lidem dotovat, aby neskrachovali chudé domácnosti, aby neskrachovali malé firmy a teď se samozřejmě hlásí velké firmy, no, protože ty velké firmy taky mají ztráty v desítkách a stovkách milionů a stávají se nekonkurenceschopnými. A ta krize je tak velká, že nenajdeli se evropské řešení, které bude stejně jenom o tom, že se bude nalévat prachy do drahých energií, tak z mého pohledu se může rozpadnout i Evropská unie, protože udělali Němci to, co chtějí, že narvou obrovský prachy do podpory svého průmyslu, tak velké prachy, které Česko nemůže narvat, no tak se staneme nekonkurenceschopnými a naše nezaměstnanost půjde nahoru, výroba půjde dolů, firmy budou krachovat a může to být celková kalamita. Windfall tax, abych se k tomu vrátil, tak není dobré řešení. Stát, prostě vláda, moje vláda, vymyslela tohle řešení, ale já si pamatuju na poslední zvyšování daní, které jsme někdy kolem roku 2013 měli v poslanecké sněmovně v Senátu. Jestli si vzpomínáte, tehdy tři poslanci principiálně nechtěli hlasovat pro zvýšení DPH o 1%, odstoupili z poslanecké sněmovny. Ištván se Šlachtou udělali ten státní převrat, že jo, na základě těch jejich údajných trafik, padla vláda a do dneš 10 let se z toho ODS vylízávala. Poslední věta, i ministr vlády pro legislativu, myslím, že se jmenuje Šalomoun Pirát, tak prostě pustil do médií, že prostě to není komfortní řešení, že to může být dvojí zdanění, že můžou následovat prostě žaloby na to. Pan ministr Jurečka v novinách ve stejný den, kdy se hlasoval windfall tax v Senátu, tak byl velký titulek, že bych chtěl zdanit bohaté, no tak už jsme u toho prostě, už budeme sortírovat, prostě třídní boj už je tady, takže jsem rád, že pan premiér Fiala to uvedl na správnou míru a řekl, že se daňová zátěž zvyšovat nebude, což jsem tedy pro, musí musí prostě stát ukázat, že umí šetřit taky a nejenom zvyšovat prostě daně.
0: Hovoříme tedy o danění mimořádných zisků nebo neočekávaných zisků. Vy budete vědět, pane senátore, proč to nepostihlo třeba zbrojařské firmy?
1: No, já to nevím a je to celý. Kladete mi otázku, na kterou já jsem říkal, je to špatně a dovolil jsem si ten luxus, že jsem hlasoval proti, ale nebylo to žádný hrdinství, protože předsedovi klubu jsem slíbil, že kdyby náhodou to nemělo projít, tak ten hlas tam dám, protože jsem samozřejmě nechci, aby zase poslanci museli kvůli tomu 2 dny ve spacákách bydlet v poslanecký sněmovně, když je opozice tejrá. Bylo to jenom taková vzpomínka na Jaroslava Kuberu, vzácného člověka, starostu z Teplic, senátora a předsedu senátu, který tehdy v tom roce 2013 byl jediný v senátu, který říkal, nikdy nebudu hlasovat pro zvýšení daní. Nikdy. A měl pravdu, protože pak to zvýšení daní prostě vedlo k pádu vlády a ke všemu tomu prostě masakru, co byl potom. Tak jsem si dovolil hlasovat proti. Proč tam nejsou zbrojařské firmy? Může to být jenom úvaha. Zbrojařské firmy dávaly a dávají prostě hodně dobrovolných peněz na dodávky zbraní na Ukrajinu, respektive svých výrobků na Ukrajinu a možná tímto si už prostě snížili ten zisk a tak je tam stát nezahrnul. Stejně jako mi jeden člověk z České národní banky říkal, že vlastně ty banky z toho stejně utečou, protože prostě si zoptimalizujou zisk, zvednou lidem úroky a v ten moment prostě žádný zisky mít nebudou, že jo. Takže, ale znova, nekritizuji za to vládu, nejsou žádná dobrá řešení a mám, dovolil jsem si ten luxus, že jsem s tím nesouhlasil.
0: Pane Jirso, vy jako starosta Hluboké nad Vltavou, řekněte nám, jestli už u vás v Hluboké cítíte nějaký konkrétní dopad těch vysokých cen energií. Chodí...
1: Pane reaktore, obecně, žijeme si jako ve Švýcarsku a jenom o tom nevíme. Všichni, celý národ. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Samozřejmě ty ceny energií jsou obrovský problém, ale doteďka jsme si žili jak ve Švýcarsku a nevěděli jsme o tom. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Někteří starostové útočili na vládu a chtěli z té daně z nadměrných zisků těch 22% pro obce. Ta argumentace pana ministra a některých odpůrců, asi logická argumentace byla, ze zákona prostě tyto vybrané peníze slouží k sanaci drahých energií prostě průmyslu a lidí a obce, je pravda, že ty drahé energie nikomu nesanujeme, prostě, takže tam asi na to nemáme podíl. Zatím ne, na Hluboké se to nějak neprojevuje, i protože že se snažíme nějakým způsobem lidem pomáhat. Například jsme nezvedli od léta letošního roku cenu školních obědů. Zadotovali jsme je, ještě jsme příští rok dáme do rozpočtu 350 tisíc, aby se nezvedaly ceny obědů. Odpadky máme zadarmo. Máme nějaké fondy na to pomáhat chudým lidem, takže zámek svítí každý večer. Jako, musím to zaťukat, zatím to všichni přežíváme a myslím si, že díky tomu zastropování těch cen energií, tak to někdy s většíma a menšíma těžkostma zatím přežívá celá republika. Mm-hmm. Tak no. Vidíte nějaký sociální bouře, kromě jako toho Václaváku, ale jako, že by byly nějaký sociální bouře. Zatím ne a zaplať pánbu, že ne a snažme se takhle udržet. To je práce nás politiků.
0: Když jsme u toho, tak jak vám je, co by senátorovi zákonodárci v okamžiku, kdy v ulicích jsou lidé a demonstrují?
1: Já samozřejmě respektuju to, že se někteří lidé cítí jako těžko, možná teďka taková trochu odbočka. Vlastně a to je takový dobrý příklad, ta Greta Thunbergová, že jo, tak prostě z té ekologické aktivistky se během 3 let odkopala a chce rušit kapitalismus. Takže prostě jako demonstrují i také lidé, a jsou tací lidé, kteří prostě chtějí zrušit kapitalismus a demokratický systém a ta Greta jako to dneska říká natvrdo, že to tak dělá. Ano, respektuju, že prostě se lidé cítí v ohrožení, ale když porovnáme ceny benzínu, které jsou prostě strašlivé, ale porovnáme s 90. letama, tak prostě jsou nižší, než byly k platům v těch 90. letech. Zvykli jsme si na levné energie, které už asi nebudou, ale je to naše vina a prostě musíme popohnat stavbu jaderných elektráren, ale zase prostě naše vina byla, že tehdejší minister financí Andrej Babiš zrušil tender na Temelín. Už jsme mohli být dávno prostě někde ve stavění.
0: Jak důvodu. Vám je, když je na Václaváku 100 000 lidí?
1: Tak furt je 10 milionů 400 tisíc jako doma a pracuje a prostě snaží se to přežít. Čili jako je to demonstrace, ale já jsem přece, a vy jste ty demonstrace zažil jako za celých 30 let a demonstrovalo se proti Klausovi, demonstrovalo se proti Zemanovi, demonstruje z mého pohledu prostě ten Ladislav Rábel.
0: Pana Babiše jste vynechal.
1: Demonstroval se proti Babišovi. Takhle demonstrovalo se vždycky. Je to demokracie a zaplať pánbu. Já od roku 89 na žádné demonstrace nechodím. Považuji 90. léta za úžasná léta. Prostě jako to je, Česká republika má úžasný rozvoj. Prostě všechno, co dneska máme, tak je prostě důsledek úžasné transformace Václava Klause, a kterého si za to vážím. Takže se demonstrovalo vždycky, no tak snažím se ve městě, kde žiju, tak se snažím, aby lidi nepadali do problému. V senátním obvodu, v kterém žiju, se snažím, aby jako jsme vycházeli lidem vstříc. Charitou se člověk nemá chlubit, ale platil jsem, já nevím, 5 obědů dětem ve Větříní chudým. Volala ředitelka školní jídelny, že by potřeba 10 obědů, tak platím 10 obědů. Jsou na to různý nadace, systémy, takže prostě chudým dětem prostě platí nejrůznější prostě lidi v obědy, takže znova máme pořád nejnižší nezaměstnanost, lidi mají nějaké příjmy. Teď zrovna řeším jednu asistentku, která prostě musí na 2 měsíce vypadnout prostě ze školy a má hypotéku, tak prostě se zabývám touhletou paní, kterou jsem nikdy neviděl, ale řešíme její případ, aby nepřišla o práci. Takže to je moje práce a musíme se snažit, aby jsme to přežili. No, tlačím na to, aby jsme vystoupili z toho bláznivého New Green Dealu, aby jsme vystoupili, prostě přece ten bláznivý nápad, že budeme soukromým lidem podporovat koupy elektroauta. Vypadá bláznivina. Kdo si koupí elektroauto? Bohatý člověk, že? No, tak a my ho budeme ještě podporovat. Vraťme se k rozumu, prostě začněme racionálně uvažovat o energetice. Jestli půjdeme takhle dál, tak se rozpadne teplárenství, prostě opravdu se můžeme dostat ještě do větších problémů a pardon, že pořád mluvím. Všechen CO2, který Evropská unie každý rok ušetří, tak Čína každý rok navýší více než 50krát. Prostě to je fakt. A prostě z hlediska globální ochrany klimatu my si tady střílíme do obou nohou a z hlediska globální ochrany klimatu prostě nic nedosáhneme. Takže pojďme se o tom racionálně bavit, ale bohužel jako ten trend je takový, že se proti tomu těžko bojuje. Ale nevzdávám se.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a vždycky je to u vás milé a vážím si toho, že jste mě zval i před volbama, tak jsem rád přišel i po volbách.
0: Naším hostem byl Tomáš.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
3: Toto letí.
2: Toto letí.
3: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
2: Prosím. Jako Filip Turek to letí?
3: Rychlostí Filipa Turka.
2: Prosím vás, co to je?
3: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
2: to je
3: jsem.
2: Chyba.
3: No.
2: A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
3: Já to nemám tak naučený.
2: A vy nejste závodník?
3: Nejsem. A studuju ten poset jeho.
2: Prosím vás, vysvětlete mi to.
3: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
2: Do vlády?
3: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
2: A na životní prostředí, ne?
3: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
2: Nepřijde.
3: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
2: no víte, na co je to zralý?
3: Já vím, na co je to zralý.
2: My máme Filipa Turka rádi.
3: Máme.
2: Ale my jsme transparentní.
3: No my jsme padni komu padni, ne?
2: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
3: Jako tyhle dva.
2: Jako tyhle dva.
3: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
2: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
3: Co?
2: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
3: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
2: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
3: Jo.
2: A je to už 33. zápis knize.
3: Jo, to je teda ježíšovské Kristova léta.
2: Kristova léta, no.
3: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej,
2: nedá se nic dělat a píšu tady...
3: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
2: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
3: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
2: Jízda, kolik jel?
3: Jsi 237 nebo kolik?
2: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
3: Už to drhne.
2: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
3: Vy to ve mně vidíte, co?
2: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
3: Jasně.
2: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
3: A talentovaný šofér.
2: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
3: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
2: Vy jste taky závodník.
3: Já nejsem závodník, ale...
2: A na kole, ne?
3: Na kole.
2: Jste říkal?
3: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
2: V životě bych ne.
3: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho, takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
2: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
3: Tohle se nepovedlo, no.
2: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
3: Tak vy se kocháte, ne? No.
2: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak jezdit v klidu prostě?
3: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
2: No ale on projel v Německu.
3: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
2: aspoň v Sudetech to bylo.
3: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
2: Nesrazil on toho papeže nakonec?
3: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
2: Sudety,
3: se to nemělo stát.
2: To je Sudety. Napůl. To je
3: a ono
2: napůl.
3: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec. Tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
2: Aha.
3: No, jsem tam, ale...
2: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
3: To už je nahlášený.
2: Je to nahlášený?
3: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
2: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
3: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
2: Meda.
3: No jasně.
2: Víte, co novýho s Medou?
3: No má děťátko.
2: Děťátko. Medičku.
3: No.
2: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
3: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
2: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
3: Chcete říct, že Meda přebalovala?
2: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
3: Já to moc nevěřím, Xavere.
2: Do kolika let se přebalují děti?
3: To já nevím, ale já
2: vím, že tří let.
3: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
2: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
3: Je to možný,
2: se ty
3: no.
2: Nějaký pudy.
3: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
2: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
3: jasně.
2: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
3: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
2: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
3: No to určitě ne.
2: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
3: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
2: Tak je to...
3: Z Plzně teda řekněme, no.
2: Je to, pane Holče...
3: Nebo on je schomutoval.
2: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
3: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. No. Ale tak je v Plzně.
2: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
3: To počkejte, to já uznávám.
2: A to nejsme my nosiči vody.
3: No nejsme,
2: no.
3: To já vím.
2: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
3: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
2: Milion chvíle.
3: Milion chvíle.
2: Tam jich milion.
3: Já vím, tam, jo, přesně.
2: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, medičce, medence, nebo jak se
3: Medulince.
2: Medulince.

0: Přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na
0: Ne na
1: mateřskou?
0: mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči?
0: No řekl, že se chystá na
1: Když to
0: mateřskou,
1: potřebuje.
0: nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský
1: No
0: rozpor,
1: ne, ale...
0: Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
0: No to je špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
0: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
1: je to, není to úplně v pořádku.
0: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: A otcovskou třeba? Nebo
0: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
0: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se
0: s porodem.
1: Se prodává
0: to, no to se prodává.
1: To je v ceně.
0: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo takhle, to je takový balíček.
0: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
0: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
1: Jo, no tak...
0: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
0: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
0: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
0: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
0: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan
0: já
1: Etzler
0: si říkám,
1: je tam třeba. Je
0: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
0: Ale já jenom Xavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
0: Jo.
1: Taky.
0: Ale já když vidím, že proti někomu jde Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
0: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
0: Já ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
1: Ale to je jedno. Jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
0: Tak ty se vás tam k sebere jako občana.
1: Jako občan, Havel.
0: Není
1: občan...
0: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
0: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
0: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
0: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les. Tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
0: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
0: Medveděv.
1: Medveděv, že?
0: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
0: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
0: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
0: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
0: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
0: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
0: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
0: No.
1: No tak,
0: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
0: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože už český, no.
0: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
0: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
0: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Oh.
0: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
0: No. Ona nějaká je, televize
1: Mňouk, mňau je.
0: Mňau, ne?
1: Mňau.

0: Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
1: Tak tam už mňouká dost lidí,
0: ne? Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Bože, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
1: V jaký měně teď mluvíte?
0: V korunách.
1: To asi ne.
0: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
1: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
0: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
1: Mám hodit prachy na stůl?
0: No, z prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
1: No drahoty
0: to
1: ne, hustý, nedělám,
0: když reaktorka zamňouká.
1: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A tak. Počkej, tam se mňoukalo za 4-5.
0: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
1: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
1: Infiltrace ne, snad jenom.
0: Ne,
1: co?
0: Ne,
1: do
0: ne,
1: prostředí,
0: ne,
1: co?
0: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
1: můžu
0: tak.
1: Můžu si věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepším, no. Na to se jaký stane.
1: To snad ne.
0: No tak vy víte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali se předem otázky.
1: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Etický. Tam je na to erotický panel.
1: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
1: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
1: Ale divácká rada?
0: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisáhám.
1: Severe.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
1: Severe, vy lžete jak Fiala, ty ne. Co?
0: Tak pozor, tak jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
1: To je pravda, to nelže nikdo jako
0: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
1: Divácká rada. To si vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
1: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako,
1: ne?
0: Jako ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ještě to vidím po první životě se vstoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mně to je jasný,
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, Skáču to jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
1: Já? Co?
0: No já se dívám, stejně nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady. Vypněte
1: to jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo?
0: Jo,
1: Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos
0: začne platit ten zákon.
1: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, mediální jsou, dán.
1: Zlý slovíčka, co?
0: Zlý to jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Ksaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět kam s tím?
1: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No a pak někdo odchází, mu dáte 17 platu na odchod.
1: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
1: jo,
0: za
1: jo.
0: Hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají,
1: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
1: prestižní
0: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: A nemůže to být ten Šarapatka? No.
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
1: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Teď z kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Nejno.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: Ne? No, ten.
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo.
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte bratr k bratrovi.
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde
1: nějak... Tým morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, co? To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že ten bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformovaný na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No. No a teď se bude volit nový papež. Boboší Kuharu to nejde prý.
1: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
1: Ale ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Se tam dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No za koliká
1: to už, no.
0: To jsou
1: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane holče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
1: jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky, takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla. A takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal...
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydána, říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, čas. Pane Olče.
1: Teď jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, Mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, Mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán, zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10. Dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Vilzonova 10, na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: trošku jako slávy. Vy no. Se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restoru točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 11. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Bývalá moderátorka, tuším, Svobodné Evropy, paní Lída Rakušanová, já nevím, jestli znáte to jméno, to je disidentka.
1: Když jsem ji viděl, ano, párkrát jsem s ní mluvil.
0: Tak před pár hodinami, dokonce, nebo před pár dny, prosím, se nějakým způsobem vyjádřila k tomu, a váš pan Weigl to, myslím, komentoval, tedy pan Weigl s...
1: Ano.
0: Jo, vy tam máte shodou okolností taky. No tak tam se na ty Benešovy dekrety, protože ona tam píše o tom, že by se teda tato věc měla napravit dokonce. Jo. A když tam mluví o té politické reprezentaci, tak říká, že jinými slovy, to teď parafrázuji, že u lidovců je v tomto směru všechno v pořádku.
1: Tak já nevím, jestli mluví za lidovce, ale lidovci v poslední době předvedli, že k Benešovým dekretům a vůbec těmto věcem mají velmi ambivalentní vztah. Panem Hermanem počínaje a panem Bělohrádkem konče.
0: Bělobrádkem, myslíte? Bělobrádek.
1: Bělobrádek.
0: Jako Bílá brada.
1: A já jsem řekl.
0: Vy jste řekl Bělohrádek.
1: To byl ještě jiný lidovec, taky ano, to se omlouvám před
0: ale
1: pár
0: ne,
1: lety. Ne. Podívejte, my jsme včera objevili tento výrok paní Rakušanové. Nevím, co bych tomu řekl. Já jsem rád, že Parlamentní listy, já jsem k tomu přišel následně, Parlamentní listy vyzvali pana doktora Weigla, aby to okomentoval, což jsem řekl, ježiš, to jsem rád, že ne já, že já bych řekl několik absolutně drzých soudů, které by vyvolaly napětí v česko-německých vztazích, takže dobře, že to udělal Weigl, ale já myslím, že to udělal velmi pěkně, abych to každému doporučoval a je to jak na Parlamentních listech, tak na našich webových stránkách, na našem Facebooku a podobně. A prostě ten Weigl tady správně říká, že ten názor paní Rakušanové, on říká, překně oživovat diskuzi kolem tzv. Benešových dekretů je příkladem absolutní politické slepoty a ignoranství. Já opakuju, tu formulaci jsem nepsal, ale když mě to potom ukázali následně, že už to odeslali do toho, tak já jsem zatleskal a říkal, že to je správný výrok. Podívejte, my jsme přeci o této věci diskutujeme v naší zemi nekonečně dlouho. Já jsem dlouho myslel, že vznikl jistý konsenzus. Na začátku Weigl v tu chvíli byl velmi instrumentární v tomhletom. My jsme chtěli uzavřít prostě debatu s Německem a proto jsem já s Helmutem Kohlem udělal v roce 96 takzvanou česko-německou deklaraci. Že? A to připravovali samozřejmě ministerstvo zahraničí obou zemí, no ale v nějakou chvíli jsme oba s Helmutem Kohlem usoudili, že ať se do toho desítky úředníků nepletou. Teď je to, Kohl říkal hezký termín, který my v češtině nemáme a v němčině je terminus technicus, který já jsem od Kohla se naučil. Šéfzache. To je terminus technicus německy. Tohle je šéfzache. To neřešte vy. To je... Takže vemme si to do svých rukou, je to šéfzache. No a my jsme to vyřešili tak, že jsme spolu nemohli mluvit dnes a denně, tak jsme každý vybrali jednoho člověka, já doktora Weigla, on doktora Bitterlicha. A ti se setkávali, mluvili spolu, jezdili jeden za druhým a dolaďovali se slovíčka té deklarace. Tam jsme našli nějaké formulace, o kterých jsme mysleli a s takovou veličinou, jako byl kancléř Kohl, protože se uzavřela nějaká dohoda, aby jsme na tu minulost prostě už nepokoušeli si tu minulost přepisovat, měnit a dívali se dopředu. To všichni tehdy tleskali, co jsme my to udělali. No a přicházejí okamžitě paní Rakušanové a páni Posltové a páni Hermanové u nás a tak dále, kteří to chtějí nepřetržitě měnit, opravovat, napravovat. Já prostě myslím, že to je tragický omyl a že se to panu Posltovi prostě líbí, to je věc druhá, ale tudy svět neběží. Prostě my se, Já každému říkám, nejde o smířit se s Němcem, a já s Němcem nejsem nesmířen. Já říkám, že se každý z nás, Němci se svou a Češi se svou minulostí, že se musíme smířit. To je diametrálně koncepční obrácení slova smířit se s něčím. Ano, Němci se musí smířit se svou historií, musí přijmout, že byla taková, jaká byla. My se musíme smířit se svou historií. A směřovat se bez toho navzájem prostě vůbec není možné. To hrozí, že jedna země převálcuje v rámci toho smíření druhou. No a tady je evidentní, že země, která má 85 milionů obyvatel, převálcuje tu, která má 10 milionů. To tak na světě zatím bylo v historii vždycky a bude vždycky. Neotvírejme tadyhle tu věc. Respektujme dějiny.
0: Pojďme teď k další dámě na chvíli, pane prezidente.
1: Od ženské vždycky vznikají nějaké problémy.
0: Já se k tomuto nevyjadřuji, prosím, protože bych možná mohl být potom genderově nevyvážený.
1: To byste mohl říct s paní Lejenovou, ještě byste taky mohl vybrat paní Lagardiovou v Evropské centrální bance. To jsou taky moje obě favoritky.
0: No a moje favoritka, když už jsme u toho, je teď jistá paní Jana Michailidu, a je to kandidátka na post pirátské předsedkyně, která řekla, moje vnitřní přesvědčení je komunistické. Řekla tady kandidátka na šéfku Pirátu, jinými slovy, víte, a já ještě tady ocituji z toho jejího prohlášení, moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým. A tak paní budoucí možná šéfka Pirátů už řekla, že je komunistka. Jaké překvapení, pane prezidente?
1: Tak Piráti jsou rudí od samotného počátku. U mě to zakrývali a nedávali to najevo, zejména voličům. Takže pro mě to není žádný překvapení. Já jsem to jméno nikdy neslyšel. Tenhle výrok jsem nezaregistroval, takže nevím, jestli je to vážná kandidátka, nebo jestli to je nevážná kandidátka. Jestli to jako stojí za vážnost a tak dále. No, moje vnitřní přesvědčení je komunistické v původním demokratickém slova smyslu. A doporučuje nám přečíst si něco o marxismu. No to je velmi, velmi, velmi hezká myšlenka. Já myslím, že marxismus by si měli někteří přečíst. Prostě my, kteří jsme ho museli studovat, tak já to za ztrátu času nepovažuji. Prostě protože já vím, jak uvažuje někdo, kdo uvažuje totálně odlišně než já, ale jak přichází, s jakými argumenty, co říká. Takže já myslím, že učit se to Marxe před 60 lety nebyla ztráta času. To bylo užitečné vklad do mýho vzdělání. To je jako se učit angličtinu nebo matematiku.
0: Rozumím, ale všechno má, pane prezidente, nějaké svoje souvislosti. Piráti jsou dnes koaliční stranou, která je ve vládě. Mě by zajímalo, co na to mohou říkat říkají někteří konzervativní politici. Tím mám na mysli zejména členy Občanské demokratické strany. Kde oni tam s nimi sedí v té Strakovce a poslanecké sněmovně?
1: Já nevím, kdo z těch členů ODS, s tím nemluvím o jednotlivých členech po celé republice, ale nevím, kdo z těch, kteří se probojovali tak vysoko, že jsou v parlamentu, jsou autenticky konzervativními politiky, nevím, já je neznám. To je pro bezcenný soud, nemohu o tom nic říct.
0: Důležitá věc, kterou pronesl před pár dny prezident Macron, chci naštvat neočkované. Rozumíte mu?
1: Tak já považoval Macrona vždycky za hrůzo strašnou osobu, takže to mě nepřekvapuje. Já jsem našel jeden jeho výrok, který jsem několikrát už někde zmínil, který mě byl strašně sympatický. On řekl jednu dobrou větu za ten poslední rok. V momentu, když bujelo to likvidování soch, tak on řekl památně, že nedovolím ve Francii zbourat ani jednu suchu. To jsem najednou zaplesalo, mé srdíčko zaplesalo a říkal jsem si v tom Markanovi, možná trošku něco je. Ovšem tadyhle ten jeho dnešní nebo včerejší, já nevím, co to je, výrok, ten se mi zdá úžasný, prostě úžasný.
0: No a ještě prosím, důležitá zpráva, policie v Amsterdamu poslala na demonstranty psy. Tam se protestovalo proti covidovým opatřením, nevím, jestli to víte, o čem toto svědčí.
1: Tak když policie používá hledzkde koně, hledzkde psy, hledzkde slzný plyn, hledzkde já nevím co, no tak psi je hrůzostrašná věc a nepředstavitelná, ale já žádné vele iluze o vládě pana Rutteho v Holandsku, prostě v Nizozemsku nemám, takže to je jeden střípek do mozaiky světa, kterém žijeme a jehož jsme prostě dneska svědky. Ano, Holandsko, žádná sláva pro mě.
0: Překvapuje vás, když se vrátíme v této věci k nám, do naší vlasti, že vlastně naše nová vláda, vláda Petra Fialy, v této věci ještě nečiní vlastně žádné kroky?
1: No tak já myslím, že tato vláda nečiní, nechceme nic uspěchávat, že tam opravdu přišli lidé politikou a vládnutím nedotčením, tak neuspěchávejme to. Já myslím, že vydělali úplně překotné kroky, kterými se vyznamenal zejména pan Rakušan, který odvolával policejní prezidenty ještě dříve, než byl jmenován členem vlády, že tak já nechci uspěchávat tohleto. Mě fascinovala paní, doufám, že tu nepovažujete za konzervativní političku, paní Černochovou, když tak obdivujete tu ODS Xavere, takže mě fascinovala myšlenka, že ministryně obrany přijde na svůj úřad. OK, to je v pořádku. A místo, aby se seznamovala s věcmi, tak prostě první den vymění ředitele vojenských lesů. Mě to úplně fascinuje. Prostě, kdyby jako vojenské lesy byly hlavní téma naší současnosti, kdyby existovala nějaká neuvěřitelná kauza tohoto člověka, já se tím nezabývám, kterou jsme všichni znali, a ten bývalý ministr to hloupě zarputile neřešil a do očí bíjící věc, tak já můžu být ministryní, která vtrhne do budovy ministerstva obrany a hrdě odvolá ředitele vojenských lesů. Ale já myslím, že tyhle ty odvolávání jsou prostě jenom důkazem totální myšlenkové a koncepční a obsahové beznaděje těchto členů vlády, protože tím oni politiku nezmění. Oni změní několik takových jednotlivců. Já vím, já jsem přišel do role ministra financí po komunismu a pár dnů po 17. listopadu já jsem přišel na ministerstvo financí, federální ministerstvo financí, kde pracovalo 1000 lidí, kteří tam museli být dosazeni minulým režimem a že by se tam dostali nějací disidenti nebo nepředstavitelná věc. Já vím, jak strašně obtížné bylo udělat posuny v té struktuře, jak bylo možné okamžitě vyhodit. A to jsem já se zabýval celý život financema, takže já ty lidi často znal. Ano, jednoho jsem vyměnil okamžitě, toho náměstka ministra, ale já jsem se k dalším náměstkům ministrům dostal až za určitou dobu. Šahnout hlouběji do té struktury, do ředitelů odboru, zase prostě další dobu. Takže začínat fungování takovými nějakými chaotickými výměnami, já to nedoporučuji. Tím chci říct, že já nenaléhám na tu vládu, aby něco demonstrativního, což nejdemonstrativnější je většinou personální výměna, aby to dělala strašně rychle, ale o tom, že už tam pár týdnů ta vláda je a nic. Prostě to já považuji za neuvěřitelné a ukazuje se, že budou pokračovat ve všem, co dělala ta vláda předchozí, přes obří křik, který proti ní v opozici vždycky dělala.
0: No ale na druhou stranu, abychom jenom nekritizovali vládu, tak mě třeba potěšilo, že mnozí členové vlády ovládají pasivně polštinu. Uznejte, že je jako hezká věc.
1: Já nejsem mnozí, no, ale někdo si vlády, no.
0: Co si o tom myslíte, že tolik lidí ve vládě nemluví
1: anglicky? Mně se zdá, jako jestli bylo omluvitelné, že někdo ve vládě roku 1990 neuměl dostatečně cizí jazyky, tak to jako bylo docela neštěstí. Já jenom vím, že my jsme v tu chvíli okamžitě jezdili po světě, ministr Diba, ministr Dlouhý, já byli šokovaný, že my všichni briskně hovoříme v několika jazycích. Tím jsme se velmi odlišovali od zbytku toho komunistického nebo postkomunistického světa. Byla to pro nás obrovská výhoda na začátku. A jako trošku se omlouvalo ty další, že za toho komunismu to bylo složitější. Já myslím, že nebylo. Každý se mohl doma učit a chodit do jazykovky a tak dále. Ale jestli má někdo omluvu 32 let po pádu komunismu, že neumí žádný cizí jazyk, sám před sebou, jestli tu omluvu má. Jak zesměšňovali paní Schillerovou, jejíž angličtinu já jsem nikdy nevnímal a neslyšel a nevím o ní nic, ale jako to snad, jestli někdo potom aspiruje na její úřad, pan Stanjura, no tak a on věděl, že bude na ten úřad aspirovat, no, tak já myslím, že měl říkat kolegům, prosím vás, neříkejte to, aby se to neobrátilo proti nám, a on to nedělal. On toto neříkal nikomu a jako bezelesně do toho vstoupil s tím, že se to neobrátí proti němu. Nechápu, nedovedu si vůbec představit. Znám jednání EU, nedovedu si představit, že stačí projev na valném shromáždění, který překládá někdo do pěti jazyků. O to nejde, přeci EU je komunikace 20krát za den s nejrůznějším množstvím lidí z nejrůznějších zemích, v nejrůznějších jazycích. Tam přijít bezelstně, jako jazyky, k těm jsem ještě nedošel, 32 let po pádu komunismu, to je smutný.
0: Těším se na příště.
1: Ježiš, to jsme začali skončili negativně.
0: No teď nějak. Je to na vás, abyste to skončili nějak pozitivně.
1: Pozitivně, já myslím, že oni budou mít teď rychlo kurzy a tu angličtinu během 3-4 týdnů zvládnou, tak když přijedou poprvé do Bruselu, tak už budou vypadat jako kultivovaní lidé.
0: Tak se mějte hezky a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Další, pane prezidente, a naším hostem byl Václav Klaus.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na nic vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal, ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci, podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No,

0: styl se nehobá, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu. Víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
0: To máme taky v programu, máme i to digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
0: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
0: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100

0: tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
0: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? Řádu 100 miliard
1: korun. Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já si jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct?
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmarda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.

mýho tancu. A tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám. A je to chytrej pán, i když se tváří občas záludně, boty už nohou skop, říká, že jsem snu.

0: U mikrofonu Rádia Xaver vítám prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dobrý den, pane prezidente.
1: Pěkný dobrý den.
0: Musím začít zprávou, která mě cinkla do mobilního telefonu doslova před pár minutami. Prezident Zeman žádá prověřit, zda pokus o převod pravomocí při jeho hospitalizaci nebyla sabotáž. Podnět předal ministru Blažkovi. Jakým způsobem to mohla být sabotáž, pane prezidente?
1: No, tak já bych předeslal, že ten termín sabotáž mě samotného překvapil, ale moji právníci mě ujistili, že je to termín trestního práva, takže jsem se podřídil. To ovšem není podstatné. Podstatné je, že v době, kdy jsem byl v nemocnici, tady byl pokus, o kterém všichni víme, o odvolání prezidenta. Tak kdybych byl Ludvík Svoboda, tak to pochopím. Ale já jsem měl, nechci říkat banální onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, ale rozhodně to nebylo onemocnění smrtelné, ani náhodou. No a některé kruhy, zejména v Senátu, parlamentu České republiky, v té době učinili vážně míněný pokus o aplikaci článku 66 ústavy. Já nechci nikoho potrestat, já pouze i v tomto prohlášení žádám, aby se některé skutečnosti, které tam jsou uvedeny, prověřily a aby pravda vyšla na povrch.
0: Kdo má být popohnán k zodpovědnosti za to? Vy jste řekl velmi decentně některé kruhy.
1: Některé kruhy v Senátu, to především, a kruhy s nimi spolupracující.
0: Jména z vás nedostane?
1: Já nechci narušovat průběh případného vyšetřování. Myslím si, že teď je to věc vyšetřovatelů a nechť se tady ukáže, zda tento, podle mého názoru, naivní a hloupý pokus byl opravdu jenom projevem hlouposti nebo něčeho vážnějšího.
0: Pane prezidente, jak takovou věc člověk přijme lidsky? V okamžiku, kdy ležíte v nemocnici, pak jste se dozvěděl, že toto proběhlo, tak to zamrzí nebo rozčílí, nebo politického praktika, který zažil lecos, to nechá v klidu?
1: Tak já jsem v politice Xavere 32 let, tedy od roku 1990. A už jsem si zvykl na lecos i na nejrůznější podrazy. Bohužel to je součást politiky. V tomhle případě jsem si spíše říkal, že je to projev hlouposti. Ano, vidím v tom zlý úmysl, ale především hloupý úmysl, protože ta nemoc nebyla tak vážná, trvala poměrně krátkou dobu. I během ní jsem dokonce v nemocnici plnil základní prezidentské povinnosti. Ku příkladu přijal jsem předsedu poslanecké sněmovny Vondráčka. Za jeho přítomností jsem podepsal své rozhodnutí o svolání schůze sněmovny, což mimochodem bylo dobré, protože některé zprávy naznačovaly, že ležím na smrtelné posteli. No a tak ten videozáznam tohoto setkání prokázal, že tomu tak není. Každá lež k severu se dá dříve nebo později vyvrátit.
0: Vy jste řekl před chvílí, pane prezidente, že jste uvyklý podrazům v politice.
1: Ovšem.
0: Týká se to i toho období, kdy jste v politice v pozici prezidenta? Ty podrazy?
1: No tak já myslím, že zrovna tato kauza, o které mluvíme, je svým druhem politického podrazu. Jsem možná naivní, ale v politice máme proti sobě bojovat argumenty, a nikoli tím, že zneužijeme nemoc svého protivníka, abychom ho jako pěšce odstravili z šachovnice. Nehledě na to, že z hlediska ústavy šlo spíš o odstranění figury krále a o to je to horší.
0: Mýlil jste se, pane prezidente, za ta dvě prezidentská období v politice, tak jak o tom ostatně známe vaši knížku, tak předpokládám, že bude nějaká druhá. Jak jsem se nemýlil v politice, nebo jak jsem se mýlil po druhé?
1: Víte, zaprvé každý člověk se mýlí, errare humanum est. Za druhé, žádná druhá kniha nebude, protože já se zaprvé hrozně těším, až budu číst knihy druhých. Za druhé, objevil jsem asi před měsícem teprve, že na televizi můžete mít až 135 kanálů. Víte, co to je? A já sice neslyším, ale když si nasadím sluchátka a kabel vede do televize, tak slyším báječně. Tak jsem se zaradoval a říkal jsem si, budu kombinovat knížky, budu kombinovat ty televizní programy, zejména historické, no a budu si šťastně a spokojeně říct vzdálen politiky, protože politika je věc nebo oblast lidské činnosti, která na jedné straně přitahuje zajímavé lidi, s nimiž je potěšením se setkávat, i když s nimi třeba nesouhlasíte, ale občas se tam objeví i zakomplexovaný blb, respektive závistivá nula. A jak říkal Werich, kde blb, tam nebezpečno. Takže opouštím nebezpečné prostředí, ve kterém jsem se pohyboval těch 32 let. No a přeplouvám do klidného přístavu.
0: Tomu celkem rozumím, ale nechce se mi věřit, že by nebylo na co vzpomínat.
1: Je na co vzpomínat, ale protože si myslím, že lidí už jsem urazil dost k severe, tak jako dobrý skutek na sklonku svého života udělám to, že už nikoho dalšího uražet nebudu.
0: Vy jste se napravil, pane prezidente.
1: Já jsem se nenapravil, já jsem pouze zlenivěl.
0: Takhle. 13. a 14. ledna 23 bude prezidentská volba. Vy se budete v tu chvíli již blížit do fáze, kdy se stanete řadovým občanem a jistě budete přemýšlet o tom, komu hodíte svůj hlas. A já se teď ptám, jaký by měl být budoucí prezident České republiky. A ptám se občana Miloše Zemana.
1: Tak já jsem vyzval k tomu, aby kandidovali na prezidenta dvě nepochybně výrazné osobnosti. Andreje Babiše a Josefa Středulu. A ať zvítězí kdokoliv z nich, budu spokojen. A to souvisí s vaší otázkou, kdo by měl být prezident. Takové moralizující kýče, jako měl by být čestný, spravedlivý, měl by lidi spojovat, spojíte Spartu a Slavii, politika vždycky rozděluje, tak ty zapomeneme, a řekneme si, že by to měl být především člověk, který má silný a přesvědčivý životní příběh. To znamená, kdo v životě něco dokázal a kdo dává naději, že v tom úspěšném tažení životem bude pokračovat, což Babiš i Středula nesporně jsou. Pokud jde o zbývající kandidáty, nechci je pomlouvat, a nejzdvořilejší způsob bude, když o nich budu mlčet.
0: No tak na druhou stranu už jste řekl, že jsou to podivné existence, ano. Jestli si dobře vzpomínám. Nicméně je podle vás přijatelné, aby se prezidentem stal ne politik, aby to byl někdo, kdo je třeba pochází z vysokoškolského prostředí, z akademické půdy, ale politické zkušenosti nemá. Je to možné?
1: Je to možné a byla by to tragédie. Podívejte se, politika je profese jako každá jiná. Když se necháte operovat, zkoumáte, zda váš chirurg absolvoval medicínu. Ta představa nepolitické politiky je představa hezky znějící, ale velice hloupá. Politika je řemeslo, musí se ho naučit, musí v tom nějakým způsobem vniknout, respektive uspět. Prostě když je truhlář, tak si neusekne ruku, protože neumí zacházet s příslušnými nástroji. No a proto znovu opakuji, že ti moji dva kandidáti, jak Babiš, tak Středula, jsou politici. Mimochodem, Středula je politik už proto, že je šéfem odborů.
0: Pane prezidente, co si myslíte o politikovi, vrcholném politikovi, buď to třeba v rámci České republiky nebo v rámci Prahy, který takzvaně používá šifrovaný telefon? Vy už víte, kam mířím.
1: Já bych tady byl sice schovývavý, ale víte proč, Ksavere. Když jsem byl premiérem, tak mě dali na stůl šifrovaný telefon. Byla to taková černá bednička a já jsem s tím neuměl zacházet, protože jsem technický antitalent. A po celou dobu mého premiérování ta šifrovaná bednička byla na mém psacím stole a místo ní jsem používal normální telefon. No takže člověk zaprvé nemá co skrývat, za druhé, kdybych byl cynik, tak bych řekl, že každá šifra se dá stejně prolomit, jsou tam nějaké ty zadní dvířka, jak se říká. No a za třetí, pokud politika odposlouchávají, což se může stát i mně, tak i když používáte běžný telefon nebo jste v nějaké uzavřené místnosti, no tak vás stejně odposlechnou. Takže jestli to znáte, tu krásnou anekdotu, tak takhle zdvihne ten člověk obličej ke stropu a říká: pane plukovníku, splnil jsem váš úkol.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichl, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Ruský politik, pane doktore Reichl.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Česko... Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu taky, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné

0: tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je... progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: Tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý na

0: nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše, a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo. Protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti. O tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali, na prvním místě pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně. Z mého...
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Posloucháte Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží?
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se o tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal bonzovat.
0: Vypovídat musí každý. Ale
1: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
0: Nějaký papers, no.
1: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já jsem neslyšel. Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
1: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Tak se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v pindíku
1: myslím,
0: to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Chtějí kouknout, ty si nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já, když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě. To je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: A vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně, prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, mistr Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa, jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít. Co se
0: bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: Tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vaši vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvou a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď se nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky,

0: na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
0: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
0: Ano, a čemu vy říkáte peníze?
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze?
0: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
0: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
0: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
0: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
0: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
0: Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
0: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď

0: třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
1: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
0: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
1: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
1: ano.
0: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
1: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
0: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
1: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
0: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
1: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
0: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
1: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím, že jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
0: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 tisíc měsíčně. což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc a dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ač už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
1: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
0: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
1: Zastěný budovatelský pohled.
0: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta a to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
0: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
1: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jedno, že si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
0: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holí životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sahnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
1: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
0: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
0: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
1: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
0: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
1: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
0: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
1: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
0: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám Rádio Xaver.

25. Konečně se dostávám ke vztahu věry k myším. Věra leze z koupelny, uši křičet slyším. Ona bude marně čekat na hysterku věrku. Zamčela se s kámoškou na 224. A vrátná z dívčích kolejí v klidu dolejí a čte si starej, mladej

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě v XTV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, ale myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí.

0: stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Ale už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
0: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stranách,
0: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
0: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka, to jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc, nebo 3 roky, nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
0: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Popravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa na to, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
0: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
0: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
0: to
1: do EU.
0: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
0: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
0: Určitě.
1: Tak myslíš si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
0: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: Asi každá strana určitě.
0: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
0: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
0: Ano.

0: A kolik procent tam to vychází?
1: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita, jakoby co tak máme informace a máme ty informace. Ony ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc a většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze Spolu, právě jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
0: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
1: stran. Ne, ale
0: stran.
1: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
0: Dobře. Filipe, vy jako Motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
1: Ne, takhle bych to nenazval.
0: Nenazval bys to?
1: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově a pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ANO.
0: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
1: tak my budeme mít ANO. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
0: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
1: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
0: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
1: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z Motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
0: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
1: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
0: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
1: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
0: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro.
1: Ano.
0: Kromě asi dvou.
1: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné,
0: tak
1: hlasovali
0: v podstatě
1: všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v europarlamentu, teď když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku, ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
0: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
1: Ne, vůbec
0: byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
1: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
0: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, odhad ano. i ekonoma Lukáše Kovandy, ano. kterého jsme tady měli, ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko a ten řekl, že Kovanda lže.
1: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
0: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
1: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
0: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
1: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
0: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
1: Určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá
0: co
1: situace.
0: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
1: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci, je 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
0: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
1: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
0: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
1: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V Evropě
0: velké věci.
1: Budou se dít ještě velké
0: opravdu?
1: Věci.
0: Opravdu?
1: Určitě ano.
0: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
1: Jordan Bardella určitě dříve nebo později bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
0: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
1: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem, s Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
0: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy. Ano. I ty obchodní.
1: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
0: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
1: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
0: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s Jinpingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem pětkrát, desetkrát, stokrát dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. pokud máme z talu produkty a přímo v talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
0: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

stojí tady zdravě a s ohyzanýma fusama. Smolku tady za uchem a s montarkama pod vzuchem. Čuši tady uplotá zemňu moje lopata. Čekám až dojetí zjetí, co

0: lidi vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A vzáš kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s vámi měl sejít vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od vás.
1: Já dokonce
2: to
1: očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se
1: vrhejte. Jo? No. Tak to neříkejte.
2: Co?
1: To
2: no, ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo.
1: No, vidíte,
2: jo, jo, jo, vidíte. Tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi
2: a co taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
2: jo, a je to
1: ocení, může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem, no a co teda říkáte, pane Holče, mám několik věcí, teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vzniknul v Americe. Chicago, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak...
2: Já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně. No, ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí. A to bylo v kauze Temple. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Temple byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, budeme mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa. Šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Templ byl odsouzen na doživotí a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení. Na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici, s největším, prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné a měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
1: Zdravím tě k sobě.
0: Jsem rád, že po čase opět v XTV je to taková hezká tradice, že se tady potkáváme a...
1: První týden v měsíci, že?
0: Myslím, že tak to je. No a teď začínají ty prázdniny, k tomu se dostanu taky, ale mám dnes na srdci několik vážných věcí. A začnu teda tím, jestli jsi viděl alespoň komentáře, fotografie z té poslední debaty prezidenta Trumpa a prezidenta Bidena. Případně, jak tu situaci v Americe teď hodnotíš?
1: Viděl, vydržel jsem kvůli tomu do půlnoci, kdy to začínalo na Primě a díval jsem se poctivě do 2 do rána. Ksevere, já tě překvapím. Bylo to ve své podstatě vyrovnané. A dokonce i Petr Kolář, nebo Vodička, myslím, že to byl Vodička v Mladé frontě, napsal v komentáři, že kdyby se pustil rozhlasový záznam té debaty, takže by to opravdu vypadalo jako vyrovnané. Tady se opakuje situace Kennedy-Nixon, Kennedy opálený, Nixon spocený, Kennedy oholený, Nixon zarostlej a tak dál. Ale když říkám, že tě překvapím, tak to říkám proto, protože čtu nejrůznější komentáře. New York Times tomu věnoval velký článek, kde sepsul Bidena a tak dál a tak dál. Ne. Podívej se, ano. Z hlediska estetického to bylo strašné. Ostatně i Trump nebyl úplně ve své kůži. Ale Biden to byl naprostý propadák. Ale jenom z estetického hlediska. Z hlediska obsahu, to znamená toho, co oba dva říkali, to podle mého skromného názoru bylo téměř vyrovnané. Mm-hmm.
0: No a jaký teda prorokuješ vývoj teď v těch amerických volbách prezidentských?
1: Američani mají takové hezké přísloví. Perception is always right. Neboli, když to přeložím velmi volně, vždycky mají pravdu ti, kdo dávají přednost prvotnímu dojmu. No, prvotní dojem z této debaty byl strašný, byl v neprospěch demokratů a půjde-li to takto dál, to znamená 10. září je druhá debata, tak to Trump vyhraje. Mm-hmm.
0: Věříš, Miloši, na tezi, že v okamžiku, kdyby prezident Trump se stal znovu americkým prezidentem, že bude mít tu moc zastavit válku na Ukrajině?
1: No tak jeho vztahy s Putinem byly daleko přátelštější než Bidenovy vztahy s Putinem. A myslím si, že udělá určitě pokus tohoto typu. On v té debatě, kterou si zmínil, řekl, že Putin začal tu válku protože v čele Ameriky byl slabý prezident, čímž samozřejmě myslel Bidena. Pak řekl jednu větu, která nebyla úplně pravdivá, a sice, že když jsme se, což vždy kritizuji já, zbaběle stáhli z Afghánistánu, takže Putin si uvědomil, že NATO je slabé a proto zaútočil na Ukrajinu. To mě mimochodem říkal i izraelský prezident Herzog, tuhle hypotézu. Proč říkám, že to nebylo úplně k věci? Protože to byl právě Trump, který zahájil proces stahování Američanů z Afghánistánu. Pravda, Biden v tom pokračoval a dokončil to.
0: Zpět k tomu problému Ukrajina. Před pár dny se na Ukrajinu dostavil Viktor Orbán. Dokonce myslím, že novinové titulky nesly onu zprávu, že vyzval pana Zelenského k k tomu, aby udělal něco pro příměří.
1: Ano.
0: Což my od našich politiků bohužel neslyšíme. My slyšíme pravý opak, my sledujeme přilévání oleje do ohně. Může toto být počátek něčeho v okamžiku, podotýkám, že to je v okamžiku, kdy Maďarsko začíná předsedat Evropské unii. Tento krok pana Viktora Orbána lze považovat za mírotvorný?
1: Já si myslím, že Orbán pokračuje v tom, co říkal celou dobu. A já bych citoval z toho jeho projevu na tiskové konferenci. Výzva ne ještě k míru, ale alespoň k příměří. Konec citátu. No, vyhlásit příměří, to znamená zastavení palby, na což by asi Rusko muselo odpovědět také jednostranným zastavením palby, to je něco trochu snazšího, než uzavřít mír. A myslím si, že je to krok na dobré cestě, správným směrem a doufám, že to vyjde.
0: Je teoreticky možné, že se k Orbánovi přidá nějaký zásadní partner v tomto apelu?
1: No, zásadní partner ve světě už existuje, to je Čína. Pokud jde o Evropskou unii, mám dojem, že by se v zemích Evropské unie několik takových států našlo a třeba se osmělí.
0: Mm-hmm. A pozice naší země s ohledem na to, že nějak dopadly teď evropské volby, některé, řekněme, škatule se pohnuly, jak se říká, je možné, že jedním z těch mírotvorných prvků do budoucna bude i Česká republika?
1: Velmi o tom pochybuji. Tady už se nám dostalo pod kůži to jednostranné vidění tohoto konfliktu do té míry, že takový obrat o 180 stupňů je velmi málo pravděpodobný.
0: Mm-hmm. Věříš, Miloši, na to, že Ukrajina se jednoho dne stane rovnocenným partnerem Evropské unie?
1: Já jsem cynik a já vycházím z toho, že pokud by Ukrajina byla přijata do Evropské unie, tak to znamená, že 17% rozpočtu Evropské unie by šlo na podporu Ukrajiny. A to ještě to možná bude vyšší číslo, protože mezi tím musíš počítat nové a nové ztráty na infrastruktuře a tak dál. Říkám, že jsem cynik, protože politici i voliči se většinou řídí podle peněženky. Peněženky státu nebo peněženky rodiny, to je celkem jedno. No a právě proto tento faktor bude bránit vstupu Ukrajiny do Evropské unie a bude se to samozřejmě maskovat tím, že Ukrajina musí splnit celou řadu předběžných podmínek, kde možná toho splnění nebude schopna.
0: Ovšem ten stav, že by Ukrajina byla součástí Evropské unie, snem mnoha politiků, respektive alespoň to tak deklarují. A já si říkám, jestli je to vůbec technicky možné v okamžiku, kdy my všichni víme a ví to celý svět, Ukrajina je země, která je mimořádně založená na korupci a že tam vlastně státní správa nikdy moc nefungovala a tento problém s tím, že celá ta země byla a je v rukou pár lidí, může přece zahrát a to ti občané vědí a tu zkušenost přece máme. Je toto možné, aby takováto země takhle rychle, kde se nepovedla transformace, mohla být součástí té naší společné kasy?
1: Tak tu korupci jsme mimo jiné viděli i v souvislosti s armádními dodávkami. Doplnil bych, že vedle korupce je tam vláda oligarchů. A to je tradiční, to je dlouhodobé a to v podstatě nezmizelo. A ti oligarchové se konec konců narodili právě z korupce, zejména z korupce, která byla zase spojena s privatizací. Takže in the long run nevylučuji, že Ukrajina vstoupí do Evropské unie, ale v krátkodobém nebo dokonce střednědobém horizontu to pokládám za vyloučené. Mm-hmm.
0: Řekni mi, pane prezidente, jak vidíš situaci ve Francii? Zajímá mě ten okamžik, skončily evropské volby, víme všichni, co tam proběhlo, víme, jak to pokračuje a Francie je, jak víme, velkým hráčem. A podle výsledků

0: prvního nebo druhého, což se také děje. V každém případě je potřeba si uvědomit, že Macronův blok renesance je až třetí a budou se tedy mezi sebou prát Le Penová a Mélenchon, respektive ta sjednocená levice. Zajímavý bude postoj republikánů, protože předseda republikánů se přidal k Le Penové, ale hrozí mu vyloučení, protože s ním jeho vlastní strana nesouhlasí. Takže já bych ještě neočekával jasné vítězství Národního sdružení, i když toto vítězství je samozřejmě možné, záleží na těch koaličních partnerech před, ne po, ale před druhým kolem.
1: Bylo nutné, aby prezident Macron tento krok udělal a tuto ruletu roztočil?
0: Rozhodně ne. Macron opakoval krok, který svého času udělal Charles de Gaulle. Ale to ještě neznamená, že když dva dělají totéž, je to totéž. Mm-hmm.
1: Pojďme na domácí scénu, nebo promiň, ještě na chvilku v Evropě. Teď se hovoří o tom, že by měla v Evropském parlamentu vzniknout nová frakce. Tím myslím Andreje Babiše, vlastně ano, tím myslím pana Orbána a další. Věříš v to, že se toto povede?
0: Velmi pravděpodobně ano. Ta frakce potřebuje minimálně 7 členů, tak 3 už jsou. Kdybychom připočetli obě slovenské sociální demokracie, jsme na 5. Salviniho z Itálie jsme na 6. A pak můžeme přemýšlet, jestli ten 7. by byl Wilders z Holandska nebo Piska z Polska nebo někdo ze Slovinska, ale jakmile budeš mít 6 jistých, tak ten 7. se vždycky najde. Mm-hmm.
1: Černý kůň těch evropských voleb, pan Turek a s ním i paní Bartušek, tak tam bys tak na první dobrou tipoval, že ti dva skončí kde, protože zatím to nevíme.
0: No tak asi by měli jít k reformistům a konzervativcům, ale není vyloučeno, že je osloví toto pokušení nová frakce, protože tam by měli o něco pevnější pozici než v té větší frakci konzervativců a reformistů.
1: Mimochodem ta frakce, říkejme Babiše a Orbána, je frakce pravicová. A ty říkáš, že třeba takový slovenský Smer by se mohl připojit, což je levice se vším všudy. Není to potom ta samá situace, jako když pan Niedermayer a pan Vondra jsou na jedné kandidáce?
0: Ani ne. Tak ta frakce se jmenuje Patrioti pro Evropu. Tak to znamená, že to bude nacionalistická frakce, což není nadávka, to je terminus technicus. No a nacionalisté mohou být jak levicoví, tak pravicoví. To, že se většinou o nacionalistech mluví v souvislosti s pravicí, je pravda, ale existuje i levicový nacionalismus. Mm-hmm.
1: Tak a teď už konečně k domácí politice, protože, nebo k domácím událostem, protože lecos se odehrálo od těch evropských voleb. Mám pocit, že to i s českou politikou trošku mává. Teď vidíme například výsledky SPD, které nějakým způsobem klesly na druhou stranu. V kuloárech se říká, že je na spadnutí spojení SPD a pro Jindřicha Reichla, k tomu možná nějaké další strany. Věřil bys v toto spojení?
0: Víš, že jsme si při našich setkáních vždy říkali, že to sjednocení malých stran je nutné, protože jinak propadne zase milion hlasů zbytečně. Jaké sjednocení to bude?

0: bude, těžko říct. Okamurovi odsálo množství hlasů to dvojí protestní sdružení pana Turka a paní Konečné. To je hlavní důvod relativního neúspěchu SPD. Na druhé straně vezmi si sociální demokracii v čele se Zaorálkem a vzadu se krčil Špidla, Rouček a mladý Dienstbier, necelá 2%, takže totální propadák. Jenomže sociální demokracie se nemá s kým spojit. Zatímco ty pravicové strany, tam to spojení možné je. Konec konců suverenita, která je teď paroubková sociální demokracie, ale jmenuje se suverenita. A na druhé straně máme tady svobodné, trikoloru a možná, že jsem ještě na nějakou menší stranu zapomněl. Ale dostal bych se k tomu základnímu a já vím, že se ty k tomu chceš dostat také, takže já tě předběhnu. A to je ODS Revival. Prostě tady máme poněkud vypelichanou ODS na jedné straně s asi tak 13% a na druhé straně tady máme, a nevím, jestli to říkal pan Macinka nebo pan Turek, myšlenku revitalizace ODS s novými tvářemi a s novým programem, ale s podporou otce zakladatele, což se projevilo účasti Václava Klause na volebním štábu pana Turka. Mimochodem, já jsem u Jany Bobošíkové říkal, že jsem našel svoji levicovou dceru, zatímco Václav Klaus našel svého pravicového syna. Takže jak vidíš, k tomu sjednocování na levici i na pravici opravdu může dojít.
1: Dobře, k té ODS a ODS Revival se ještě dostanu, ale když bychom ještě okomentovali jednu významnou událost, já ji považuji za významnou, protože samozřejmě těm motoristům narostla křídla po tom výsledku. A před pár dny, pokud vím, šéfem pražských motoristů se stal Boris Šťastný, což je muž, kterého ty předpokládám znáš velmi dobře. A domníváš se, že Boris Šťastný je na toto stavěný člověk, že je to jeho parketa?
0: Tak Boris Šťastný byl šéfem pražské, tedy nejsilnější organizace ODS. Byl to úspěšný poslanec a to říkám přesto, že prosadil zákon proti kouření, ale to už se mu dávno odpustil. No a ten, kdo ho získá právě pro tu myšlenku ODS Revival, tak ten získá velmi silnou figuru.
1: V podobě, tedy v osobě pana Šťastného.
0: No samozřejmě.
1: Tak, abych jenom dodal. A teď ještě důležitá věc. Pan Macinka mi včera říkal, že každý den mu zvoní telefon a nejrůznější členové nebo bývalí členové ODS se chtějí toho projektu zúčastnit, protože jim volby ukázaly. Domníváš se, Miloši, že ODS de facto končí a vzniká nová strana, která se jmenuje Spolu, nebo že tu káru potáhnou dál až do úplného konce?
0: Tak ODS nekončí. A na druhé straně, já bych se ještě vrátil k perspektivám těch dvou stran, o kterých jsme teď mluvili, pravicový syn, levicová dcera. Ten problém pro krajské volby a konec konců i pro parlamentní volby spočívá v tom, že ty strany ještě nemají úplně vybudovanou organizační strukturu. V evropských volbách, kde je pouze jedno volební území, je to celkem bezvýznamné. V krajských, senátních a parlamentních volbách, kde máš volební kraje, to, jestli máš silné krajské organizace a případně i další, včetně místních, to významné je. Takže všechno záleží na tom, jestli během jednoho jediného roku tito dva stačilo a motoristé plus přísaha dokáží tu organizační strukturu vybudovat.
1: Ještě pro mě drobnost, kolegové mě informovali teď, že jsem zaměnil Spolu a motoristé, ale my jsme si porozuměli, myslím. Miloši, zamrzelo tě okamžik, kdy neprošel návrh na tvoje vyznamenání.
0: Tak podívej se, záleží vždycky na tom, kdo tento návrh podává. A já si vážím Radka Vondráčka, který ho podal bez konzultace se mnou, ale myslím si, že je to výraz respektu k tomu, co jsem v politice udělal. No a na druhé straně několik málo významných nul poslanců v nějakém podvýboru, který tohle schvaluje, ty návrhy, a jejich jména asi nikdy nebudeme znát, si pohladilo svoje ego a zamítnutím tohoto návrhu se učinili významnějšími, než ve skutečnosti jsou. Nejsem Antonín Špelec, nikdy jsem se neucházel o jakékoliv vyznamenání nebo medaile a dostal jsem jich samozřejmě hodně. A na druhé straně, já si myslím, že až umřu plus takových 20 až 30 let, tak moje reálné hodnocení bude až za tak vzdálený horizont, když pominou všechny ty vášně, které jsou krátkodeché a krátkodobé, že to už budu dávno v urně a už mě to nebude zajímat.
1: Tak a jisté je, že tě teď čeká pár dnů dovolené, slyšel jsem. Tak pojďme na závěr ještě říci, jak bude vypadat tvoje dovolená.
0: No tak moje dovolená bude velmi pravděpodobně dvoufázová. V červenci několik dní na Vysočině. Doufám, že se podaří obvyklý způsob trávení dovolené, včetně nafukovacího člunu.
1: Člun bude.
0: A v srpnu dovolená v Tatrách na pozvání Roberta Fica v premiérské chatě Kamzík, což je, tuším, ve Starém Smokovci.
1: No a já předpokládám, že mezi tím si najdeš chvilku na návštěvu XTV, abychom probrali zase, co je nového.
0: Já si myslím, že nového nebude k severu téměř nic, protože je okruhová sezona. Všem politikům došla imaginace, takže ano, k tobě samozřejmě vždy velmi rád přijdu, ale myslím si, že se budeme bavit o tom, že buď hodně pršelo, nebo že málo pršelo, nebo že paní Pekarová nám doporučovala jednodílné plavky místo dvou svetrů a podobně, ale nic vážného a významného v té době ještě nebude.
1: Tak já mám pro tebe návrh. Pokud opravdu nic významného nebude, pojďme se sejít v pravidelném termínu a já bych se tě chtěl ptát na některé otázky z historie.
0: No výborně, historie magistra víte, že?
1: Ano, za historie Miloše Zemana.
0: Jo, historie, no tak to už není tak zajímavé, ale dobře.
1: Myslím, že je spousta věcí, o kterých je třeba mluvit, anebo to lidi zajímá, a mohli bychom to vzít někde od sametové revoluce až po teď.
0: Jsem pro.
1: Děkuji ti, Miloši, a těším se na příště. Ahoj.
0: Tak bude to zajímavé téma, alespoň pro mě. Nevím, jestli pro tvoje diváky.
1: Pro mě určitě a myslím, že moji diváci se rádi podívají a dají na mě takzvaně.
0: Výborně.
1: Děkuji, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Senioři, důchodci dostanou víc peněz, než dostávali doteď. Jiní říkají, že to je ožebračování důchodců. Jak to vidíte vy jako ekonom?
2: Tak zaprvé nechci komentovat ten výrok ministerského předsedu, že nevím, jestli to takhle úplně přesně.
1: Ano, na televizi říct, Nova. Jestli to děláte nějak... chvilku, můžu vám citovat.
2: Ne, to je jedno. Ale podívejte, tady je třeba odlišit dvě zásadní věci. O tom, že stát se potápí do neúnosné míry zadluženosti a musí škrtat ve všech možných kategoriích svých výdajů, které má, to je alfa omega veškerého našeho uvažování. To bychom zde měli vytknout před závorku. No a teď jde o to, aby to dělal rozumně, racionálně, připraveně, ne v křeči legislativní nouze, ne bez obhájení a vysvětlení lidem a tak dále. To je druhá věc. Prostě, že se mělo škrtnout v 59 položkách státního rozpočtu už dávno, je naprosto jasné. Že si zrovna vláda vybere jako jednu vlašťovku své škrtací ambice právě velmi sociálně tíživou otázku penzí, důchodu, to je nic jiného, než prostě neprofesionalita a buď hloupost, nebo naprostá arogance, nebo naprosté sdělení, že nám je úplně jedno, máme pěti koalici, máme 108 a my tady budeme nemilosrdně celé ty 4 roky, na které jsme byli zvoleni. Nevím, to možná každý podle své natury, ať si zodpoví, jestli to bylo víc to nebo ono. Já připomínám jednu věc. Penzijní reforma je evergreen nejenom náš, ale i řady západních zemí celá desetiletí.

0: poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řeknete, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
0: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážený ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
1: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, tak by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: so many shots.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat,
3: když to neboli myslí, Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
3: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. protože jak nám říkala
3: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme.
2: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: se... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

potřebujeme vůbec uhlí, bude přece temelín. Zpět k velké privatizaci. Privatizace se v letech 1992 až 1994 samozřejmě nevyhnula ani podnikům těžícím hnědé uhlí v Mostecké pánvi. V té době nebyly zrovna v nejlepší kondici. Měli mezi sebou značnou konkurenci a produktivita práce zaměstnanců byla podle dostupných údajů nízká. Vláda na klesající těžbu reagovala hned v roce 1989, když rozhodla o změnách ve struktuře podniků a naordinovala jim útlumový program. Před revolucí byla přitom situace úplně jiná. Vlády na těžký průmysl hodně sázely, muselo se mu vše podřídit. Lehký a spotřební průmysl byl až na druhé koleji. Prim hrála především metalurgie. Československo ročně vyprodukovalo přes tunu oceli na jednoho obyvatele, což nás tehdy řadilo na světovou špičku. To by se neobešlo bez patřičné zásoby energie v podobě hnědého uhlí. Bohužel v té době nikdo nemyslí na ekologické dopady. Ve spojení s tím, že se u nás ještě nepoužívala technologie odsiřování a odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin, šlo o pěkně smrtící koktejl pro životní prostředí. Nejvíce to odnáší pánevní oblasti, tedy okolí Mostu, Teplic a Chomutova, kde bylo nejvíce elektráren. Stát se tehdy obyvatelům žijícím v těchto oblastech snažil vyjít vstříc různými výhodami. Obyvatelé zamořených oblastí dostávají příplatky ke mzdě. Jejich děti jezdí na ozdravné pobyty. To samozřejmě vedlo k tomu, že si lidé nahlas tolik nestěžovali. Příroda mezi tím tiše trpěla. Po roce 1989 nabírají události zcela jiný směr, a to i v energetice, těžkém průmyslu a těžebním průmyslu. Vyvrcholení přichází o 3 roky později, kdy se na svět vyklubala dodnes zásadní 3 vládní usnesení o těžebních limitech. Ta naprosto zásadním způsobem ovlivnila těžbu hnědého uhlí v severozápadních Čechách. V únoru roku 1991 se do situace vložila Mezinárodní energetická agentura a tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu Dybovi doporučila. Měl byste požádat Tyla Geyselinka, předsedu Národní uhelné společnosti v Belgii, aby vám radil s privatizací českého uhelného průmyslu. Ministr souhlasil, Geyselink pozvání přijal a hned navrhl několik kroků. Je zřejmé, že pan Geyselink řídí mimořádně závažný a složitý proces národohospodářského významu. Jehož úspěšné vyřešení očekává celý uhelný průmysl. Napsal o něm v roce 1992 odborný časopis Uhlí rudy. Geyselink věděl, že česká vláda se rozhodla liberalizovat ceny, nedotovat provoz ani investice a že je skálopevně rozhodnuta uhelný průmysl zprivatizovat. A tak navrhl. Nejprve určíme, které podniky budeme vlastně privatizovat. Poté se musí určit, jaké budou mít privatizované podniky finanční a strukturální vztahy mezi nimi a státem. A tak se také stalo. Připomeňme, že už žijeme v zemi, kde naplno rozhoduje neviditelná ruka trhu. Které podniky půjdou do privatizace, rozhodovalo především Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. Dne 21. května už existoval konkrétní seznam a politici ten samý den rozhodli, že ke dni 1.1.1993 vzniknou nové akciové společnosti. Ty těžící hnědé uhlí se měly jmenovat Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná. V černouhelném průmyslu měly figurovat 2 akciovky, a to Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Plán vlády je mít na začátku ve všech těchto akciových společnostech 100% podíl s tím, že managementu firem se nechají stejné pravomoci, jako měli doposud. Hned poté, co by se rozhodlo o cenách za uhlí a nastavily se finanční vztahy, se mělo začít s privatizací. K tomu mělo dojít mezi zářím a říjnem roku 1992. Celý proces má v podstatě jen 2 zádrhele. Liberalizaci cen a problém s výdaji na rekultivaci. Liberalizace cen se dá volně přeložit jako zdražování, což ale nešlo udělat jen tak ze dne na den. Doly mají nasmlouvané odběratele na dlouhý čas dopředu a tak se ceny zvyšovaly postupně ve stanovených etapách. Muselo se počítat s tím, že se nespokojení odběratelé budou ozývat a hrozit arbitrážemi. Druhou potíží byla rekultivace krajiny a vůbec různí kostlivci ve skříni, které stát postupně nacházel. Dopady těžby na životní prostředí do této doby nikdo neřešil. A tak se hodnotilo, vypočítávalo a prozkoumávalo. Také se řešilo, jak to do budoucna bude s rekultivací krajiny.
Tehdy byl autor celého návrhu privatizačního postupu Till Geiseling pod palbou tvrdé kritiky. Někteří odborníci mu vyčítali navržené oddálení liberalizace cen uhlí a také nápad, aby na jednom ložisku Mostecké pánve těžily dvě společnosti. Dokonce se spekulovalo o tom, že Geiseling má ve skutečnosti za úkol celý český uhelný průmysl zlikvidovat. Vláda Václava Klause nicméně celý koncept toho, jak se bude uhelný průmysl restrukturalizovat a privatizovat, dne 9. prosince 1992 přijímá. Součástí celého plánu je i utlumení neefektivních dolů. Počítalo se s tím, že produkce uhlí bude postupně klesat, což díky uvedení Temelína do provozu nebude představovat žádnou potíž. Vláda celou touto záležitostí pověřila Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizací Fond národního majetku a ministerstvo

0: a bývalý fotbalový funkcionář. Muž, který promluvil 3.9. na Václavském náměstí před tou velkou demonstrací, a na to se chci ptát na úvod. Kolik tam podle vás bylo lidí, pane Reichle, pro zajímavost?
1: Máme různé zprávy, liší se to od těch 70, což byl nějaký oficiální odhad policie, až po 150 tisíc. Realita je taková, že těch lidí tam bylo opravdu velké množství, že to byla jedna z největších demonstrací, která tady v České republice kdy se odehrála. Plus si musíme připočítat další lidi, kteří se dívali různě přes internetové přenosy, takže určitě jsme ve statisících lidí, kteří se o tu demonstraci zajímali a kteří v podstatě nějakým způsobem s ní souzní.
0: Jak dopadla?
1: Já myslím, že úspěchem. Z mého pohledu zaprvé ukázala, že to nejsou žádní extremisté, ti lidé, kteří tam přišli, přestože to bylo opravdu...
0: Mluvíte o publiku teď?
1: Zejména o publiku, ano. Protože to publikum naprosto jasně ukázalo, že je pozitivní, že tam nepřišlo si vybíjet žádnou frustraci, že se tam nepřišlo rvát, nereagovalo na žádné provokace a ti lidé v podstatě bez jediného konfliktu ustáli takhle velikou demonstraci. A už to samotné je úspěch a já musím říct, že ta atmosféra tam byla neuvěřitelně pozitivní a se všemi lidmi, se kterými jsme pak hovořili, protože já stál pod podiem ještě asi 3 hodiny poté a vlastně se všemi jsem si podával ruce a fotili jsme se a různě jak si debatovali, tak všichni ti lidé odcházeli s obrovsky pozitivním dojmem.
0: Řečníci?
1: To je vždycky samozřejmě kategorie sama pro sebe. Ona, ta pětikoalice a mainstreamová média se budou nás snažit hodit do jednoho pytle, ale logicky tam byli různí řečníci. Byli tam odborníci, Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, kteří hovořili o té energetice, Jan Skalický a další. Pak tam byli aktivisté a pak tam byli politici. A logicky, protože jsme z různých politických stran, tak máme různé programy a různé cíle. Já nikdy nebudu komunista, mě vždycky táta říkal, že by mě vidět. Kdybych někdy vstoupil do strany, takže určitě prostě máme úplně jiný pohled na svět z hlediska jaksi našich cílů v mnoha oblastech, ale v současné době v podstatě ty řečníci, kteří tam byli, tak reprezentovali určité spojení té české scény, té české opozice proti tomu, co předvádí pětikoalice, protože to je opravdu devastace české ekonomiky.
0: Nemohlo celému tomu vyznění, teď hovořím tedy o tom, co bylo na pódiu a na těch záznamech, velmi uškodit to, že tam slovo dostali lidé typově, kteří před pár měsíci tvrdili, že nad Brnem lítají letadla a rozhazují covid.
1: Podívejte, v momentě, kdy se budeme bavit o tom, o každém jednotlivém řečníku, tak každý může být nějakým způsobem nálepkován. Ale v momentě, když vám...
0: Není žádná nálepka, to je holý fakt, pane doktor.
1: Já vždycky říkám, že když vám hoří dům, tak nekádrujete hasiče. A nám ten dům hoří a je potřeba, aby v podstatě, pokud máme být úspěšní a opravdu s tou pětikoalicí něco udělat, tak skutečně je na místě, aby se spojili všichni lidé, kteří to s tou Českou republikou myslí dobře. My jsme v tuhle tu chvíli, pan Fiala říká, že jsme ve válce, my jsme ve válce, ale s vlastní hloupostí, s hloupostí našich politiků, kteří vedou tuhle zemi k opravdu netušené ekonomické propasti.
0: Já bych, pane doktore Reichle, si teda vyprosil s dovolením, kdyby jste nepoužíval termín, že někoho kádruhy, jo?
1: Ne,
0: protože jestli je tady někdo, kdo nikoho nekádruje, tak jsem
1: to já. To jsem nemyslel na vás, já jsem to myslel zejména na ta média, která okamžitě v podstatě, když jste viděl, tak oni se nebavili o těch tématech, o tom, co se tam říkalo, ale jenom kdo to tam říkal. A já prostě nemám rád argumentaci ad hominem, já mám rád argumentaci ad rem k té věci a v podstatě tam se ukázalo, že ta pětikoalice ani ta mainstreamová média nejsou schopni argumentovat proti těm věcem, které se tam hovořily o elektřině, o plynu, o dalších věcech. A že vlastně jediným taktikou, jedinou strategií, jak tu demonstraci, jak si snížit její vážnost, je dehonestace osob, které tam hovořily. Takže to určitě nebylo myšleno na vás, ale na tu reakci, zejména ze strany pětikoalice a mainstreamových médií.
0: Demonstraci svolali proruští aktivisté a to říkal něco v tomto smyslu pan premiér Fiala. Dotknulo se vás to nějak?
1: Podívejte se, já už ani pan Fiala mě podle mého názoru nemůže nějak urazit. Pan Fiala...
0: No je to premiér této země.
1: No bohužel. Ta situace se má dneska tak, že o té demonstraci psala média na celém světě. Psala o něm média v Rakousku, v Německu, ve Spojených státech. Nikde se neobjevilo, že to byla demonstrace pro ruských aktivistů. Pouze a jenom tady, protože prostě, znovu říkám, pan Fiala nemá argumentovat

0: argumenty, co se týče jaksi debat o té věci samotné, o těch problémech, které nás skutečně tíží, a tak se to snaží vlastně shodit na osobách, které tam hovořili. Ale nikde na světě se nehovořilo o tom, jako o proruské demonstraci. Naopak většina těch médií to popsala tak, že to byla demonstrace proti vládě České republiky a proti vysokým cenám energií. A přesně tak to bylo.
1: Ale připustíte, pane Reichle, že v okamžiku, kdy takovouto větu řekne ministerský předseda, tak to nějakou váhu má?
0: No, samozřejmě má, pro lidi, kteří mu ještě věří, těch je čím dál tím míň. A já si myslím, že každý, kdo se bude zajímat o to, co se skutečně děje v téhle zemi, tak musí pochopit, že se jedná o prostou výmluvu. O snahu prostě zdiskreditovat tu demonstraci a odvést pozornost od toho, co je tam podstatné. Tam není podstatné, kdo to říkal, ale co se tam říkalo. To, že prostě v současné době je celá řada lidí, která je už opravdu za hranou svých finančních možností, zejména z důvodu záloh na plyn a na elektřinu, a velmi se opomíná průmysl. Tady jsou celé průmyslové obory, jako je sklářství, keramika, zemědělství, živočišná výroba, které jsou těsně před krachem. A pokud někdo něco velmi rychle neudělá, tak nám tyhle ty odvětví spadnou a ono to má potom dopady na mnoho dalších odvětví. Takže jenom poslední větu, jakékoliv přídavky, příspěvky a sociální balíčky nebudou řešit vůbec nic v momentě, kdy tady skokově vzroste nezaměstnanost z důvodu krachu velkých odvětví naší ekonomiky.
1: No, ale možná už se něco stalo, protože tady... Co je?
0: Já vím, co budete mít.
1: Víte to, jo? Jste... No já tím myslím to zastropování. No, jasně, máme to jasně. No tak zastropovali jsme a vypadá to, že to, že ta největší katastrofa je odvrácena, ne?
0: Mě to obrovsky pobavilo. Já myslím, že lidé nejsou naivní. Podívejte se, když stropoval Orbán ceny pohonných hmot v Maďarsku, tak ti sami lidé to kritizovali, že se jedná o nepřípustný experiment. Dokonce se objevilo výraz, že je to cesta do pekla. Cesta do pekla, když to dělal Orbán u pohonných hmot. A najednou u plynu u nás je to řešení. Ještě před 14 dny při zahájení kampaně pan Fiala říkal, že to je jednoduché řešení, které on odmítá a které nebude zavádět. Před 14 dny, kdy zahajoval kampaň ODS do komunálu. 14 dní starý výrok a najednou jsme u zastropování.
1: No tak ten Václavák si to vydupal, ne?
0: Nevydupal, to Václavák nechtěl. Václavák nechtěl záplatu, která vůbec neřeší podstatu problému. Víte, to zastropování má jeden jediný efekt, že to lidé zaplatí jenom později. Je to tak, jako kdybyste teď 12 korun za kWh platil jenom z pravé kapsy a ta vláda nám řekla, tak teď z pravé kapsy už budete platit jenom 6 korun a my vám těch zbylých 6 korun vezmeme z levé kapsy o něco později. Ty peníze, za prvé 130 miliard to stát nebude, bude to stát podstatně víc, to pan Stanjura neumí počítat. Za druhé, jediná možnost, jak to splatit, tyhle ty peníze, nebo respektive jsou dvě možnosti, buď to na daních, rapidním způsobem zvýšit daně, anebo v rámci inflace. Protože tahle vláda, konec konců včera v pořadu pane prezidente, jsem to tady viděl, jak to říkal pan bývalý prezident, a je to naprosto přesně tak. Vláda má obrovskou výhodu, že vlastně přitékají peníze, o které se vůbec nezasloužila. To je už dneska díky té inflaci kolem 50 miliard, které získala naprosto bez vlastní zásluhy. A bohužel tady velmi hrozí, že tohle opatření způsobí to, že tady vznikne opravdu hyperinflace někde na úrovni Turecka. A zejména to neřeší to, že ten plyn tady prostě v zimě vůbec nebude. To je ten největší problém. Ta vláda nemá zajištěnou dodávku plynu. Ta vláda spoléhá, že jí to němečtí obchodníci ten plyn někde z Norska seženou. Ale dneska už všichni víme, že ta norská kapacita nebude stačit na pokrytí potřeby celé Evropy.
1: No, pro úplnost řeknu, on v tom pořadu pane prezidente u nás XTV říkal Václav Klaus, že sice přitékají peníze, ale že jsou to inflační peníze,
0: ano,
1: neboli něco v tom smyslu, že nemá takovou sílu. Vaše slova, pane Reichle, vláda jedná podle německých not, jak tomu mám rozumět?
0: No zcela jednoznačně, podívejte se, na té burze v Lipsku jsme jenom kvůli Německu. Pan Skopeček nám jasně řekl, poslanec ODS, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože by to poškodilo Německo. To je pravda. Žádní minoritní akcionáři, žádný jednotný evropský trh, jenom by to poškodilo Německo. V momentě, kdyby našich 80 terawatt hodin, které vyrábíme v elektřině, odešlo z lipské burzy, tak tam by ta cena stoupla třeba dvojnásobně a u nás by klesla třeba čtyřnásobně. A bohužel by to zásadním způsobem, ne, bohužel, prostě by to poškodilo Německo. V Německu by se výrazným způsobem zvýšila cena plynu, protože oni tam mají ty plynové elektrárny, ty závěrné, nikoliv závětrné, jak říká pan Síkela, ale ty závěrné elektrárny, které jsou na plyn a které jsou momentálně naprosto nejdražší. A vidíte, zaprvé pan Skopeček nám to jasně řekl a včera vláda na Facebooku řekla, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože bychom tím ztratili přístup k importu plynu a ropy. Jinými slovy nám řekla, že Evropská unie je vyděračský spolek, který nám vzkazuje, že pokud jim za nevýhodných podmínek nedodáme naši elektřinu, tak oni nám zavřou kohouty s plynem a s ropou. A to je něco, teda, s čím já se absolutně nesmířím a budu proti tomu velmi tvrdě protestovat.
1: Dobře, ale pane Reichle, kdybychom teď, my jako Česká republika, odešli z té lipské burzy, tak víte, že nás to bude přinejmenším stát 74 miliard.
0: Ještě víc. Protože ČEZu se půjčilo 74 miliard, ale oni na ty marginy mají už vyčleněných 123 miliard. Do toho je Seven Energy Pavla Tykače a EPH Daniela Křetinského. Ale i tak se to vyplatí, protože my z toho kola jednou musíme vystoupit. Pokud nevystoupíme teď, tak ČEZ začne prodávat elektřinu, jenom abyste věděl, elektřina už je prodaná na rok 2022, částečně na rok 2023, částečně na rok 2024 a 2025. A pokud nevystoupíme, tak ČEZ začne prodávat na rok 2026 a 2027 a bude to v podstatě to kolo, budeme běhat jak myš v tom kole a nedostaneme se z toho nikdy. To znamená, v tuhle chvíli je lepší obětovat tam ty peníze na ty marginy, které tam jsou, a odejít z té burzy, protože nám to výrazným způsobem zlevní elektřinu v České republice. A to znovu říkám, nebude stát ta kilowatt hodina víc než 3 koruny právě za 1 kilowatt hodinu. ČES v současné době vyrábí elektřinu za 25 v uhelných elektrárnách, za 45 halířů v jaderných elektrárnách. To znamená, není jediný důvod, aby ta elektřina nestála po 3 koruny za kilowatt hodinu. Jeden jediný důvod je ten, že Německo v současné době produkuje elektřinu ze svých plynových elektráren převážně a proto prostě my za to musíme platit takovýhle nesmysl. Poslední věta, která je podle mého názoru všeříkající. My jsme největším exportérem momentálně elektřiny v celé Evropě, protože byla Francie a Francii teď odešli z technických důvodů asi 53% jaderných bloků, takže my jsme teď největší exportér v Evropě, co se týče elektřiny, a zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě. To je absurdistán. To vám nikdo nevysvětlí, to není možné.

0: znamená jedno, že dneska se máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, kde měli kotík, jak jsem vydělal prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Čeká, to je věřte.

0: jsem zažil nejkomičtější, jsme tady tři, nejkomičtější drama.
1: Asi vím, kam směřuješ.
0: V životě, a to je Čapkova matka, kde pan režisér Laurin vymyslel ďábelskou věc, že mrtvoly jsou všudy přítomné. A my jsme, hned jak jsme umřeli, tak jsme se postavili na jeviště a dostali jsme nemoc topolovku. To znamená, že jsme, když chvilku stojíš, že jo, tak se začneš kymácet.
2: No, ano, no. Jo?
0: Tak jsme se tam takhle všeli, jak motali a tak dále. A došlo k děsivým věcem. Třeba pan profesor Lukavský,
3: ano.
0: Na nějaké schůzce říkal, víte, pojďme vrátit těm představením
1: to herectví,
0: tu jedinečnost, že se to odehrává právě teď s plnou silou a se vším nasadím s tím
1: čokoliv.
0: Poslouchejme se, protože mně to přijde, že mnohdy probíhají ty dialogy naprosto zmechanizovaně a tak dále. Buďme, prosím vás, při věci ponořeni do těch dějů a tak dále a tak dále. Teď přišla tahle ta komedie, že jo? A on je v dialogu s matkou vepředu u diváků a ona mu říká, vy muži, když si vezmete něco velkého do hlavy, kdo na to nejvíc doplatí? Jenom my, ženy. Jo. A jsou tam jenom dva na tom jevišti. A my jsme tam stáli jako topoli. Jo. A motali jsme se tam takhle a najednou z Petrovické vyšlo. Vy muži, když si vezmete něco velkého do ruky, kdo na to nejde doplatí? A do topolu, jako když schedí. My jsme všichni vyletěli. My
1: jsme poslouchali. No.
0: Utekli jsme. A já pak jdu a říkám, pane profesore, já vás obdivuju. Jak jste to vydržel? A co?
1: Ale jsme v rekvizitárně. Pamatuješ, jak jsme si povídali? A může třeba, já nevím, mrtvola kejchnout?
0: Ne, to je jinak.
4: Bylo to jinak. O pauze jsme si říkali, že je to blbý hrát tyhle ty mrtvoly. No tak nemůžeš se podrbat, rozumíš? Nebo kdyby ti začala test krev z nosu, teď to je nepřirozený, to by byl trapas, že jo? Vašek ještě povídá, nebo kdyby ses uprt. Takže jsme to probírali a v tu chvíli na scénu pokračování. Pokračování je, že maminka leží a z rozhlasu je, že začala válka. A my mrtvoli kolem ní, co budeme dělat, jak jim můžeme pomoct, pomocí nemůžeme a přitom bychom chtěli. To byla scéna, kdy u tohoto dialogu starost o maminku na začátku války sedí Vašek u té maminky a já nad ním stojím. A já už nevím, co to bylo za repliku.
0: Pan režisér vymyslel, že my jí, Kostka a já, zdvihneme a položíme ji na to lékařské lehátko. To znamená, ona levitovala. Duchové nemůžou nikoho zdvihat, že? Už to byl, ale to byl režijní záměr, takže tohle to sám dělal. No a já jsem bral tu část jejího těla, kde byly vlasy a nadech jsem vlas. A udělal jsem laps.
1: A byl konec.
0: Jako duch jsem si kejchnul
1: smrt.
0: Ten utek, topol utek, nechal nohy nohama. Jo, a já jsem jí dodrásal na to lehátko. Ona slyšela, že ten se chlemstá, že jo, tak se taky smála, čili já jsem mrtvou maminku se položil a tady... Tak mrtvá maminka sebou škubala na tom lehátku.
1: Já nezapomenu, jak z tebe jednou vyletěl mol.
0: Ale no to ještě bylo tak, že Peťa nevěděl, že je odpolední představení, že je až večerní a nebyl úplně ready, takže sám se líčil, že jo, měl nějaký ty kafátka a citrony a přehnal to, aby nebyl bledej, tak byl jak pomeranč. Měl takovou hodně oranžovou hlavu a bylo mu těžko. No. A tak, jak jsme, aby neměl tu topolovku, tak tam byl takový stojan s oštěpama a on se o ty oštěpy opřel. Jo? Takže byl jediný stabilizovaný, na rozdíl od nás. Ale začal chrápat.
1: Ten kecáš, ten po něm kecáš.
0: Počkej, ten po něm chodil a šlapal mu na nohy.
1: Jo. To nevíš, to už si nepamatuje.
0: A on měl hrál lékaře a měl bílé sandály a ta levá už byla opravdu ošlapaná od něj tohleto. A nejhorší bylo, že když jsme si říkali, necháme to bejt, protože tak z něj vyletěl mol.
1: Tří sám Bůh.
2: On to byl svícený v kontraktoru.
4: Ano, světlo na mě bylo, světlo. Je, na toho mola si vzpomínám.
0: Ale to jsi ho neviděl. To jsi neviděl, jenom my.
4: Ježiš, kluci, a závěr, Štěpněčka. Kdy my jsme kolem maminky, kdy už jako zabíjej i naše děti, a ona posledního synka vám nedám. Láďa tady chybí, Láďa Beneš, který začínal v Národním a byl Benjamínek a hrál toho nejmladšího syna, kdy přijde a říká, maminko, kam jsi schovala ty pušky?
0: Ne, to ale to říkal Štěpnička tohle. Určitě.
4: Ne. Ale...
0: Určitě Štěpnička.
4: Tak víš, já to dopovídám a pak to budeš říkat ty o Štěpničkovi.
1: Ale to, jako... už se to dá vyprávět o všech.
4: Jo, ale je to ten mladej, protože ona mu pak tu pušku dává a říká, jdi, tím končí ta hra. Prostě přišel, jo, a spleci asi to jako, kde jsou, tak to E mu vlítlo do té věty, kterou měl říct a povídá, maminko, kam jsi schovala ty pešky? Jo, a byl konec.
3: Tam já jsem si... to viděl, víš, já v tom nehrál.
0: Já jsem vyprávěl takovej vtip, jak se maďarsky řekne, promiňte, ale mám takový dojem, že jsem vám ne zcela dobře porozuměl. To se maďarsky řekne a. A. Láďa Beneš tam měl nějaký lehký breptíček a já jsem na to udělal. A on zmlkl už do konce hry, neřekl vůbec nic. No tak mně se díky tomu, že jsem hrával s Rudolfem Hrušinským karty, teda v Národním divadle se hrály karty velmi, velmi silně, že jo, ale tak já jsem ještě s Rudinkem chodil tak jako ještě na jiná místa a pan Werich toho Rudlu tam lákal k sobě k Apolináři, že jo, se tam nudil strašně, tak tam jednou poslal Rudla mě, zeptal se, jestli může poslat za sebe náhradu, tak já jsem tam šel a pak asi tak pětkrát, šestkrát jsem tam s ním chodil hrát ten Mariáš a když jsem přišel poprvé, že, tak ty doktoři, kteří tam s ním hráli, říkali, pane Poslanecký, nesnažte se vyhrávat. Jo, protože tady líčil pan Hrušinský, jak dobře hrajete, nesnažte se vyhrávat, pan Werich to špatně snáší. Že? A já jako na potvoru prostě měl takový listy děsný, že jo.
2: To nešlo, co, to nemůžeš.
0: To nešlo, to by mě měl za blbce a už by mě tam nepozval. No, tak říkal, tak už, no, tak jako, já už se těším, až zase přijde Hrušinský.
3: Já se jsme zažili, ale... když byla premiéra Purpurového ostrova, pamatuješ?
4: Jo.
3: Tak on seděl v první řadě. Já už nevím, kdo ho pozval tenkrát, to je, to není důležitý. A vím, že to orchestřiště v ABC je obložený, je prostě tapecírung na tom. A on takhle, jak se smál, tak hlavou bušil do toho tapecíru, otáčel se do lidí a říkal, to je celý proti Novotným. To je celý proti Novotným, pamatuju.
4: A ta hra končí, že jako divadlo na divadle, to je, vystupují tam postavy, krom té hry, jako i postavy jako pan ředitel divadla, autor hry a podobně. A ten ředitel, to byl Vidra.
3: To dělal pan Vidra.
4: Starý pan Vidra se otočí do publika, končí to a říká, je snad někdo proti celosvětové revoluci. Jo. A Werich jedinej zved ruku, že je proti. No, a on musel dělat, text byl další, jak vidím nikdo. A ten se podlásil.
2: To, co ty si vzpomínal o kartách, tak bylo nejlepší u něj mlčet. Protože on jel doopravdy sám pořád. Hmm. Jakmile se někdo na něco zeptal, nebo chtěl něco říct, zmlknul. A celý de facto jeho konec té rodiny, to je pro mě antický příběh. Hmm. To je prostě paní Zdeňka, on, Jana. Ale v tak krátkém sledu po sobě to je... A málo kdo ví, že třeba v tomhle domě každý říká Werichův dům ale to bylo OPBH, to ano, nebyl
5: to,
2: majetek
5: to nebyl jeho dům,
2: no. Velichů. To by, jo, no. A platili tady nájem jako ve čtyřce. Proč? Protože záchod byl o dva schody níž.
3: Jo. Ano, už
5: to tak bývávlo. No,
2: no, ale jinak to prostě to legenda, která tady procházela, bylo to prostě, když si člověk vzpomene před těma x lety, co tady třeba na tom Kampském náměstí, že člověk potkal pana Zrzavýho, pana Sudka, tady
3: Trnku
2: teď jsem to chtěl říct.
5: Ale zajímavý je, že ten syn Trnkův, ten tady chodí a on se velmi mude do té podoby, má toho kníra, nosí takovýho tralaláčka a když z toho domečku vyleze, já tam třeba parkuju zrovna, tak ho vidím, říkám si čeče a Trnka je tady. To je zvláštní, ono, jako by to bylo něčím načichlý, já nevím, možná to tady tou rekonstrukcí hodně odstranili, ale u nás v tom baráku, tam je ještě zábradlí, který, a není renovovaný, kterýho se chytal ten Eda, když chodil domů.
2: Jo? A víš, jak jdu... on se podepisoval? Edur z Kampy.
5: Edur z Kampy.
2: Edur z Kampy, ale bylo nádherného pozorovat, šel přes ten Karlův most, tam se držel jak švihák a přišel tady k těm schodům a tam se zhroutil.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
2: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
3: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald tam zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze. A
2: páchají tady dobro.
3: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: Právě teď začíná další díl Zvukové galerie slávy. Luboš Ksaver Veselý teď zdraví všechny od mikrofonu a možná i můj dnešní host, fotograf Robert Dvano. Ahoj, Roberte.
1: Ahoj, Sabere.
0: Já řeknu na úvod, že se cítím rozechvěle, protože jsem se na natáčení zrovna tohoto povídání s tebou těšil velmi speciálně už od chvíle, kdy vznikla ta myšlenka. A taky proto, že se známe roky. A já začnu úplně divnou otázku, Roberte, ty to vydržíš, ne?
1: Vydržím.
0: Nedávno jsem to totiž říkal nějakému novináři, když jsme promlouvali o různých lidech, celebritách ze show businessu, které známe, a já jsem mu říkal, kdykoliv jsem v přítomnosti Roberta Vana, onoho světově známého fotografa, tak mám pocit, že ho musím ochraňovat. A už kolikrát jsem si říkal, proč to tak je? Už ti to někdo řekl někdy?
1: Jo, většinou všichni říkají. Nebo všichni, který říkají. Kdo neříká, to nevím. Ale hodně lidí mi řekne. Lidi mi posílají věci, nebo paní mi věnovala hrobku na Olšanech, protože má strach, že když umřu, tak ona říkala, vy jste z těch Nových Zámků, tam nikdo nepojede na dušičky, ale když budete na Olšanech, tam ani nemusí lidi přestupovat, že tam jde metro přímo. Takže jo, že lidi mi dávají různé věci.
0: Ale v čem to je?
1: Nevím.
0: Je ta příčina?
1: Možná, že asi jak působím na lidi venka, že nevím. Nebo protože říkám, že nikoho nemám, jo, že jsem sám, nevím proč.
0: Když jsme se znali pár měsíců nebo pár let, tak jsem tento dojem získal a myslel jsem si, že to postupem času odezní a ono to tak není. Takže já, když někde se s někým o tobě bavím, tak mám pocit, že bych tě měl nějak obhajovat, chránit nebo něco.
1: Ano, chráni mě.
0: Ano, pomáhat a chránit. Jakoby ti bylo 8 let. Já tomu pořád nerozumím. Ale bude to možná tím, jak působíš, že?
1: Já myslím, že tím, protože i ty lidi, kteří mě neznají, nebo viděli jenom v televizi, nebo možná jak o čem povídám, nebo že vždy přijdou a měl jsem jednou výstavu a paní šla už od dveří, když mě viděla stát uprostřed galerie, tak už jí tekly slzy. Jo, a já si myslím, že já nejsem nějak smutný, nebo že proč by lidi mě měli ochraňovat. Ale to je dobrý pocit, že...
0: Mně se moc líbí takové to sousloví, že o tobě lidé vědí, že jsi světoznámým fotografem a za chvíli vysvětlíme, proč tomu tak je, ale že jsi vlastně chlapík, který je narozený na Slovensku nebo v Maďarsku, nebo tam někde, že?
1: No, někde.
0: No, a žije v České republice, ovšem s americkým pasem. Tak to je taková...
1: A peče rohlíky,
0: za který děkuju, který občas dostanu. A teď mě ale na úvod řekni, Roberte, když se někdo stane světově uznávaným fotografem a už ví, že desítky, stovky, možná tisíce lidí stojí o to, aby jeho fotka visela u nich doma, to musí být moc hezký pocit. Jsi člověk, který je zvyklý stát za tím fotoaparátem a teď jsi ale v opačné situaci, protože posluchači možná slyší takovéto cvakání, protože kolega, fotograf mladý Jakub Černý nás teď fotí. A to, jak je to pocit pro fotografa být fotografován?
1: Já to moc nevnímám, protože ono mi to je jedno, já se na ty fotky ani nekoukám, protože já si myslím, že já vypadám lepší ve vzpomínkách, jo, nebo... Protože ono v určitým věku, a nevím, ty to ještě asi nemáš, ale pak já si myslím, že jsou lidi, kteří se pořád mění. A já jsem to měl, nějak jsem se měnil od narození do těch 18-20 a pak jsem nějak nezaregistroval žádnou změnu až po těch 50, že najednou jsem se koukal někde ve výloze na boty na Václava, jako jsem myslel, že za mnou stojí nějaký šedivý člověk a pak jsem se dovtípil, že to jsem já, ale pokud jsem sám nekoukám se na sebe, tak většinou si myslím, že vypadám tak, jak když jsem vždy vypadal, tohle je nový, protože se mění, vlasy se mění a tvář se mění a všechno se mění. A já se nerád fotím, pokud takhle někdo fotí, že my mluvíme a já to nevnímám, že musím se koncentrovat na to, co říkám, tak mi to nevadí, ale nerád pouzuju, že bych tam, hlavně když přijdu takový ty debilkové, co na mě zkoušej věci, že jo, že fotí s bleskem, má malý blesk a teď to odpálí od stropu a pak se koukne na ten digitál, nebo co tam je ten monitor a pak říká, vydržte, teď otočí blesk na jinou zeď a zas bliskne. A pak už nejsem hodnej, tak mu řeknu, ať vypadne, zkouší to na svý matce a ne na mě, protože my jsme nepásli husy spolu. Jo, a pak oni jsou překvapený, že ten hodnej Robert, jo, který potřebuje tu ochranu, takže takhle může být, ale to je jenom k něčemu, když to není profesionální, nebo já bych nikam si nedovolil jít jenom takhle ACDC, jo? Že já když dostanu práci, tak tam jdu týden předtím, každý den ráno a večer a koukám se, odkud jde sluníčko a světlo a kdy je stín a lidi a tak.
0: Já si tě vůbec neumím představit, Roberte, v situaci, že tě někdo fotí a říká, pane Vano, a víc ty zuby chci vidět, a usmívejte se a nemrkejte a milimetr doleva a takhle se tváře a tu ruku dejte za hlavu. Já vůbec se neumím představit.
1: Oni to říká, já to udělám raz, dva, tři, ale ne, že bych, jo, že jsou tyhle noví cvakači, co dělají i 800 fotek a já nevím, že proč tolik, protože když vypadám dobře, tak vypadám dobře už hned na první. Takže proč 800, tak když vypadám blbě, tak může mě fotit týden, furt budeš vypadat blbě. Takže si myslím, že stačí raz jedna, dva, tři fotek.
0: Tak Roberte, já bych to teď všechno, to, co bych s tebou rád probral, tak bych to nějak postavil do řady a mám to nějak v hlavě, že bychom ten tvůj život vzali od někud někam a třeba nakonec takové ty obecné věci. A mně to přijde, promiň, nejzajímavější od té chvíle, myslím ten tvůj životní příběh, kdy ses rozhodl k emigraci.
1: Mně to bylo i zajímavý předtím.
0: No, já vím, ale nám to nemůže být delší než 3 hodiny v našem povídání. Určitě to bylo zajímavé. Ty často vyprávíš o dětství, vidím na tobě, jaký máš pocit, když mluvíš o mamince a to všechno určitě ano. A jestli chceš, tak o tom povídej. Ale já tě za sebe říkám, že mě nejvíc zajímá ten okamžik, kdy se vlastně tady je totalitní Československo, vládnou komunisti, řada lidí z těch, kteří nás poslouchají, si vzpomenou, jak to bylo. A ty jsi byl strašně mladý. Mně to nenapadlo, když mi bylo 17, 18, že bych emigroval. Na druhou stranu, já jsem díky tatínkovi jezdil do Rakouska oficiálně, takže mě to třeba trošku nenapadlo z toho důvodu, ale tak kdy poprvé tě napadlo, nebo kdy jsi poprvé zažil tu myšlenku, já půjdu prostě za železnou oponu?
1: Já ani tak ne, že za železnou oponu, ale já jsem se rozhodl ve 14. To byla možná, že i bylo předtím. Víš, že jak vždy povídám o babičce, tak babička ta ještě byla z Rakousko-Uherska, ona jako mladá byla služka ve Vídni, tak a když o nás pečovala, furt říkala děti, až vyrostete, tak chodte tak daleko, jak oči vidí, protože tady nikdy nebylo dobře. Jo, a teď jako nevím, že tady, kde to je to tady, jako u nás v baráku nebo v republice. Nebo. A mě to napadlo vtedy, když jsme jako děti vždy, jsme byli věřící rodinách, jsme vždy jako děcka psali Ježíškovi na Vánoce pro dárky a Ježíšek nikdy nepřines, co jsem chtěl. Pak až později jsem se dozvěděl, že to neměli v jednotě, takže to si se šel objesit. Víš, že první velké zklamání. A druhé bylo, že já chtěl loutkové divadlo a on mi přines kolo a když jsem chtěl hodinky, tak mi přines foťák. No a tenhle foťák, to by si možná někdo ještě si pamatuje, byl takový ten bakelitový pionýr, že za 50 korun, teď jsem to někde vygoogloval, že kolik to stálo, jsem byl v šoku, jsem myslel, že to byl milion dolárový foťák, protože dělal krásné fotky. A byl to nejprimitivní, tam nebyla žádná technika, baterka, žádné ISO, clona, část, nic, byl tam čudlík a takový šroubovací objektiv, na kterým byla nakreslena jedna ženská hlava, že když si chtěl portrét, tak si zasunul čudlík a pak byla krajinka, byly tři takové ty vrchy. A nevím proč tři, ale možná, že to byly ty Tatry, Fatry, Matry. Víš, to jste ještě z toho Rakouska, Uherska. A, takže když jsem chtěl krajinku, tak jsem to vytáhnul. Hele, a dělal to krásné fotky a tedy poprvníkrát jsem měl ten pocit, že já sám můžu něco dělat. Víš, že já jsem nikdy nebyl jako týmový, že kluci jsme hráli jako fotbal a 20 kluků honilo jeden míč a to já dodnes nerozumím, že já by každému dal míč a byl by klid. Takže když někdo udělal něco dobře, tak všichni byli pochváleni, ty blbí, jo, a když si udělal něco špatně, tak zase celý tým to odnes. Tak jsem myslel, že tu fotku bych chtěl dělat. Jo, a doma nebyli šťastný, protože táta furt říkal, že co to je jako za profesi, že co já budu fotit těch nových zámcích, Newcastle anglicky. A to jsem pak používal v Americe, protože když jsem řekl nové zámky, tak nikdo nevěděl. Já jsem říkal, že Newcastle, říkal, oh yes, jakože víme, kde to je. A průser byl, že ve škole, když jsme se hlásili na střední školu, tak i pan učitel řekl, že to není profese pro kluky, že na tu školu můžu jít jenom holky. A ono v těch 50. letech to jako takhle bylo, že kluci například nemohli být kadeřníci, ale mohli být holiči. Víš, a holky nemohly být pilotky, ale mohly být stewardky. Takže tak, že já jsem tam nemohl, tak tím se mi celý svět zrůtil a já jsem říkala, že budu velký, já uteču. A mámina říká, že jsem to...

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska mám spoustu novinek, že ti hokejisti to nebyla náhoda a jestli na tom hokej vlastně někdo vydělá politicky, a nebo jak to trošku vypadá, prodělá.
1: No, téma téhle férovky je jasný, blíží se eurovolby a v Česku je ovšem takovej podivnej klid před bouří. Jak jsi zmínil, tak jako by se eurokampaň vedla na mistrovství světa v hokeji místo...
2: A nebo na Slovensku. To hodně bedlivě sledujeme.
1: No a za druhý, já myslím, že velkou vinu na to mají média. Já jsem četl neuvěřitelný článek na Novinkách, kde si autoři stěžovali, jako, že slogany politických stran do eurovoleb jsou nějak plytký. Jim asi vůbec nedošlo, že jsou to slogany, jako reklamní slogany, prostě lehce podvodný, možná i trošku víc podvodný, tak to je. Nakonec politici si vždycky tématem jakýchkoliv voleb dělají téma, jaký potřebují zrovna oni. A jsou to média, která by se měla snažit o to, aby v těch volbách vyzvihla ty opravdu klíčové témata a to, o co se hraje, a jakože se hraje skutečně teď o budoucnost Evropy. A tady naše média jdou po reklamních sloganech, po volebních sloganech. Nevím, co tam chtějí najít. No, druhá věc je, musíme si dneska položit zásadní filozoficko-politickou otázku. Je možný jít na západ, když už jsme na západě, protože to mě skutečně pobavilo, výkop horký kampaně, nebo start horký kampaně Trojkalice spolu do eurovoleb, který provedl Petr Fiala, ale i hlavouni těch tří stran. Tak já jsem se tam doslech, že se prý hraje o to, jestli budeme mít v Česku demokracii a svobodu. To mě zajímalo, jak se o to hraje teď. No a za druhý Markéta Pekarová Adamová, šéfka Topky a sněmovny, přišla taky se svým moudrem a řekla nejdřív, že jsme na západě, nači řekla, že se hraje o to, jestli půjdeme na západ. Tak to mě doteď trápí. Nemáš, prosím tě, na tohle odpověď? Nezabýval se s tím?
2: Já se teďka chystám na Chebsko a netušil jsem, že to vlastně můžu dát jako pracovní cestu.
1: No, tak ty míříš na západ. Ty se spoučil.
2: Tak já jedu opravdu mezi ty západňáky západňáků. Zkusím se poptat, co znamená být Chebanem.
1: Já tě na to technickou skočím. Pozor na Chebsku a tak. Úplně tam nevolej ty západňáky často.
2: No,
1: tak
2: ono tam probíhá hodně často nejen politický zemětřesení. Furt tam něco bouchá. Ale to víš, že mě to překvapilo. První věc, která mě pozitivně překvapila, teda, že se to odehrálo na nádraží. Ten výkop ve Fantově kavárně na hlavním nádraží, to jsem si říkal, zajímavý trend. Možná pětikoalice objevuje, respektive, pardon, aby byl přesný, koalice Spolu, objevuje nádraží, možná už si to někteří balí do Bruselu, protože teď nám obnoví noční rychlíky do Bruselu.
1: Jo, a počkej,
2: nebo to někteří už zabalili.
1: Jestli si nechystají Czechzit nějaký, nejsou úplně populární,
2: tak mě
1: jestli už si nechystají, víš, správnej vlak, kterým někam pláchnou.
2: Hele, ono to tak, jako ten formát byl tak sevřený, tak úsporný, takový uzavřený, že jsem měl pocit, že to už není ani 5 minut do 12, ale že opravdu ten rychlík jde za 3 minuty a nečeká. Druhá věc, která mě překvapila, taky jsem zavnímal, že se tady bojuje o osud demokracie, mě překvapilo, když to slyším od nejvyšších ústavních činitelů. Většinou to nezažívám v žádné zemi, kde by řekli, máme premiéra, máme vládu, máme senát, máme dominanci poslanecké sněmovně, máme našeho rozhodčího pro každou akčnost připraveného prezidenta, máme klíčové úředníky ve stěžejních institucích a přesto máme pocit, že se tady hraje o osud demokracie.
1: Betonujeme ústavní soud, bych dodal.
2: Tak. Dost překvapivý a silný tvrzení.
1: Jestli to nemysleli jako na sebe, teda, že možná tady trošku potlačujou demokracii a svobodu? A teď já nevím, protože... jsou tady jistý signály od nástupu vlády Petra Fialy k moci a hlavně po ruské invazi na Ukrajinu o tom, že vypínání webu, obnovení funkce cenzora, tak, že možná to myslí takhle, že jistá sebereflexe.
2: Já čekám, kdy přijde slogan, komu jede vlak. Ne, komu zvoní hrana, ale komu jede vlak. Ale víš, hele, bylo ti to zajímavé a tak trošku mám pocit charakteristický pro těch, co to je, 10 dní do voleb, že vlastně nepadlo žádný velký téma. Že to bylo zase jenom opakování takových těch nekonečných evergreenů, zase bylo přejítí toho, že ti jednotliví představitelé koalice Spolu chodí do televizních debat a vystupují tam de facto názorově proti sobě a nechtějí se příliš k ničemu vázat, vedou individuální kampaně, ale otevřeně říkám, ona drtivá většina ostatních není lepší. Opozice ta opravdu odjela na mácháč, utekli, pravda, někteří teda na hokej, a pak se zase vrátili mentálně na Mácháč. Televizní debaty jsou v podstatě o účasti a zatím nikdo neloví silná prohlášení, silné argumenty, klíčová témata, která se v tom Evropském parlamentu budou dít.
1: No, mám, já jenom ti do toho skočím, z Mikyho Ferenčíka Ježíš, jestli to sleduješ, ku příkladu, tak
2: já
1: tady vidíme
2: teda
1: metamorfózu zajímavou.
2: Že je celou dobu teda, já jsem překvapen, že to dělá až kvůli jako pozici 12 na pirátské kandidátce.
1: No, já si myslím, že to celý skončí tak, že se i sám ukřižuje. Jo? Ale no, když jsme u té tiskovky Trojkalice spolu tady na Hlaváku, já myslím, ty seš cimrmanolog a cimrmanofil.
2: Miluju ho, je to náš nejúspěšnější rodák Libereckého kraje.
1: Já jsem tam, prosím tě, detekoval kvalitní cimrmanovský humor. Za prvý Petr Fiala, což prostě není úplně premiér spojovaný s pravdou, si nad hlavu nechal nasvítit Pravda vítězí nápis. To mě strašně pobavilo, že nevím, jestli už si střílí sám ze sebe, nebo jestli mu to nedochází. Každopádně opravdu premiér, který je chápaný nemalou částí veřejnosti jako lhář, protože prostě popřel svoje předvolební volební sliby klíčové a pak lhal o tom, že je nepopřel, ale že o tom do dneška, tak když si tohle to nechá nasvítit nad hlavu, tak já to vidím jako dobrý cimrmanovský humor. A pak je tady pokračování dobrého cimrmanovského humoru s tou ohledně toho Západu. A protože divadlo Járy Cimrmana mají tu slavnou hru, kde, jak Zdeněk Svěrák říká, jdu na sever, pořád jdu na sever a teď už jdu na jih. Tak jestli, když Markéta Pekarová Adamová nám řekne, oslaví se, jako že jsme na Západě, načiž řekne, musíme jít na Západ, já jsem tam detekoval kacířství trošku, protože když seš na Západě a chceš znovu vyrazit na Západ, tak podle mě musíš vyrazit v podstatě na Východ nejdřív, ne? Než se to pak znovu zlomí na Západ.
2: Chtělo by to, ale Markéta Pekarová Adamová to vzala přes hokej a ani tak to nepomohlo. Hele, já už jsem jako některé jinota její zahraniční politiky vzdal, protože ty šokují i ty hostitele a často ty, kterým má být porazeno. A myslí se to údajně, teda předsedkyni poslanecké sněmovny s ním i dobře. Nejsem si úplně jist, mám tak trošku dojem, že to je takový podobný efekt, jak se říká, jak uspěje vždycky doktor v politice, tak, že většinou pacienti už se ho bojí a tak ho prohlasují, aby šel do politiky a už moc neordinoval. A tady mám dojem, že Markéta Pekarová Adamová vždycky utíká z té zahraniční politiky, když už všichni prosí, typu teďka trošku prosím vás z domovského tématu, tak přijde poslanecké sněmovny, řekne, bude tady herdek jiná politická kultura, já se o to zasnažím, na Češi vyslou zase někam jinam, teďka teda přišly státní významné události, ta její vystoupení byla taky taková jako pofidérní, jsem si říkal, že to si ty naši předchůdci nezasloužili, když bojovali za nás a za ten stát a často obětí nejvyšší a pak tam slyší z úst předsedkyně poslanecké sněmovny někdy takové jalovosti, že se prostě Markéta Pekarová Adamová dala na sport, a tam taky prokázala několik jako tvrdých obratů.
1: Zaskočila dokonce svého manžela tím.
2: No, tak to už jako když to končí doma. Tak
1: začala dávat bodyček v hledišti O2 Areny. No, když jsme u toho hokeje, ty jsi to zmínil. Samozřejmě politici se na sportu, a ne na sportu, na kultuře a dalších událostech mimo politiku přiživují odjakživa. Problém je, jak to dělají. Ona taková poučka politického PR je, nedělejte pro boha nikdy nic, co nejste vy.
2: A to už se tady dlouho nedrží.
1: To už se tady dlouho nedrží.
2: Tady se to naopak přebíjí ve stylu, a já vám ukážu. Vy budete všichni koukat.
1: Budete koukat. A já jsem teda koukal, musím říct, když vyběhla ta fotka, kde sedí členové vlády Petra Fialy nebo členové vládních stran, včetně šéfky Topky, v té jako detašovaném VIP boxu v O2 aréně, úplně, já bych řekl, někde v nejvzdálenějším rohu od publika.
2: Myslíš tu bublinu na nebesích O2 arény?
1: A premiér Fiala tam sedí ve svým obleku, Markéta Pekarová Adamová usrkává bílý víno na svátku piva, do toho hokejový dres tam na sobě má Marek Výborný, teolog, u kterého by to, já bych tam čekal spíš sutanu, ale hokejový dres opravdu ne. Do toho tam sedí ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan, který to asi aspoň trošku pochopil, tak ten tam sedí v triku. Aspoň.
2: A bedlivě to pozoroval.
1: A bedlivě to pozoruje svýma velkýma očima. A mně to přišlo jako perfektní metafora Fialovy vlády. Uděláme to přesně, co nejsme my. Někam se jakoby vystřelíme mezi lidi, ale zůstaneme od nich co nejdál, aby jsme zůstali ve své bublině, aby k nám nedolhala případně nějaká kritika, zloba a tak dál. Ale jako současně budeme vdění a hlavně na na první pohled je vidět, jak sem nepatříme. Jak nás sem vystřelili naši PR-isti a my teď nevíme, jako, co s tím. A líbí se mi, že Markéta Pekarová Adamová to zkusila záhy napravit teda tím, protože i vládním novinářům, novinářům, kteří jsou očividně na straně vlády, došel ten do očí bíjící kontrast, kdy tady vládní politici sedí ve VIP boxu a jejich úhlavní nepřítel a nepřítel lidu číslo jedna Andrej Babiš, jeden z nejbohatších Čechů.
2: Já si myslel, že utočíš teďka na prezidenta, jsem takový nejistil, protože ten sedí, taky byl mezi lidmi.
1: Sedí mezi plebsem, sedí mezi plebsem prostě v nějaký normální mikině nebo v čem a položili si jednoduchou otázku, je tohle v pořádku, tak Markéta Pekarová Adamová asi dospěla k názoru, že ne, secvaklo jí to a vyrazila na hokej znovu, tentokrát v hokejovým dresu a bylo to finále.
2: Ale a s kabelkou, která teda moc neladila.
1: S kabelkou, která...
2: Že já do kabelek dělám.
1: Moc neladila, možná si měla říct radši tu hokejovou brašnu, že jo, velkou, ale když jsme dali gól nebo už jsme se blížili k vítězství, tak ona to začala oslavovat tak, jako začala naskakovat na svého manžela, který očividně byl sám překvapený, kde se ní najednou vzali ta láska k hokeji. A navíc ona tam ještě tak jako kouká nahoru, protože to video je natočený samozřejmě, ono působí jako náhodou, ale jasný, že si postavili nad sebe někoho, kdo to bude točit a je to celý inscenovaný. A Markéta Pekarová Adamová jako by se dívala na ně a říkala, tak co, už dobrý, nebo mám skočit ještě jednou na manžela.
2: Už tak, je dostatečně potlučený a to...
1: Nevím, jestli to úplně vylepšila.
2: Navíc teďka to není tak... ideální, protože v době, co prožívá Slovensko, další napadený Slovák, to není dobře a dobře to nevypadá.
1: Víš, to už i
2: já vidím teďka opravdu jako za řeku Moravu a mezi kopce Karpát.
1: No a to chtěli, to chtěli usmířit veřejnost, no, a hlásali klid.
2: Já jsem takový ombudsman teďka pro slovenské záležitosti, to víš. Takže tím teda zdravím manžela Markéty Pekarové Adamové a jménem teda českého národa se mu omlouvám, že byl teda napaden českou ústavní příslušnicí, shodou okolností teda jeho manželkou. Bylo to nečekaný. A vidíš, co politici udělají pro pozornost? Já musím říct, že ne, tam se nádherně ukázalo, že přesně zase zadal někdo úkol typu jdi na vinovou révu, projdi se vinicemi, pozdrav vinaře a zapomeň napsat, v jakém oblečení. Petr Fiala vzal sako. Tady někdo řekl, hledí na hokej a mohli mu aspoň to sako urvat. Jo? Ale na druhou stranu zase by možná někteří řekli, to není Petr Fiala, on chodí prostě v saku možná i spát, teďka najednou je marketérskej, sundal sako, chce po 5% preferencí víc, udělá to něco s lidma, neudělá to něco s lidma, no s lidma to ve výsledku nic neudělá, protože nevím, jestli se mám radovat, ale kvalita české politiky a politické kultury už je dneska tak daleko a tak vysoko, že lidé už dokonce si dokázali úplně oddělit veškerý zbývající společenský, čímž i sportovní život od politiky. Takže politici, kteří očekávali, že když se najednou zrodí v davovém šílenství, objeví hokej, objeví sport, masovost a půjdou na to jedním dresem, druhým dresem, třetím dresem nebo nějakou tribúnou pro vybrání, hlasu moc nenaberou, protože co sleduje okolí, tak lidé okamžitě se dívají všude jinde, kde ten politik není. Sledují ty hokejisty, kteří sami možná v tu chvíli jako taky byli takový rozpačití, za koho to vlastně teda ten hokej hrajou a na jakou branku útočej. A svého druhu asi kdo na tom vytěží, tak prezident Petr Pavel, protože...
1: No ten málem naskočil do hry.
2: No já jsem, víš sám, že jsem v tomto pořadu vyhlásil, že pan prezident stále přemýšlí o nejatraktivnější fotce pro měsíc červenec do svého prezidentského kalendáře a málem jsme ho měli na bruslích.
1: Zůstal jako Putina. Teda... No. To je hokejista nadšenej.
2: Je to strašný, kde
1: on jako opravdu berou, v jeho šlépejích, on nemůže hele, z té stopy vít.
2: Já jsem taky slyšel, že to je taky důvod, proč ten medvěd na Zlínsku to otočil a šel zpátky na Slovensko, protože se bál, že popojde k Přibyslavi a tam si ho odloví Petr Pavel a polonahou hrudí ho zdomestikuje a bude fotka na srpen. To tomu nedošlo, medvěd se zalekl, otočil to, vrátil se zpátky do Karpat, patří mu to, nebude mít fotku s prezidentem, ale překvapil mě pan prezident teda na střídačce, byl jsem překvapen, kam až politici můžou teda dojít, kam je až pustí, ale pravda je, že to asi řadu lidí zaujme, protože prostě jiný z prezidentů tam nikdy nebyl, pojal to rozumně, byl tam v polokošili, nezasahoval, vypadal, že ho to baví, že tím žije. má jednu obrovskou výhodu, že má ještě tak daleko do prezidentských voleb a on má dar furt pro ty europrojevy a takový ty šokantní návrhy pro českou společnost a republiku, že on si to zase umaže.
1: Jenom ta hokejová kabina řekl tam, pronesl tam ten projev o euru, nebo ne?
2: Nevím, jestli je nešokoval náhodou tím, že příště to budou hrát děti od 14 let, protože on teďka rád snižuje tu věkovou hranici, rád by, že jo, i do volebního práva to velice rychle vepsal. Nevím, jestli teď, když proběhla anketa studentských voleb, jestli zase ten názor nepřehodnotím, že mě něco říká, že jeho vyhlížení nedopadly úplně tak dobře, jak by asi očekával, takže myslím si, že to zase bude stavit na starých, dobrých, starých.
1: Tak Petr Kolář to analyzuje a řekne, jak
2: sám
1: to bude.
2: Kope, sám teďka, že jo, je nastaven. Ale tím chci říct, že mně až přišlo, že dokonce politici ani tak nedoufají, že jim to rychle nahrne preference, že se dostanou do očí národa, ale že v podstatě na ten hokej utekli, aby opravdu se neřešilo nic s europroblematikou, nic s migračním paktem, nic s měnou euro, nic s Green Dealem, nic s otázkou hlasování a práv členských států. Teď oni dokonce přemlčeli i poměrně důležitou a českým jedním z mnoha novinářů i českým redaktorem moderovanou debatu s kandidáty na budoucího předsedkyně Evropské komise. I to se tady přišlo mlčením. A jak ty si vzpomínal, že média vlastně nevyhledávají témata, my jsme tady nedávno měli nutno dodat teda neúspěšnou akci SPD, Tomia Okamury, prostě nemůžeš dělat kontrakce vůči hokeji, to se fakt nepovede, ale kde on měl dokonce bývalého zástupce Frontexu? A v podstatě vyjma parlamentních listů se to naprosto přemlčilo. Musím říct, že k mému velkému překvapení, protože i kdyby někdo chtěl jako kritický rozhovor typu prostě odešel z Frontexu, mluvilo se o důvodech odejití, jak byste se s tím jako vypořádal, kde si myslíte, že jsou ty slabiny vaše, případně migrace, tak to rozhodně byla příležitost jako velmi kvalitního, zajímavého rozhovoru.
1: No a
2: ten člověk přijel a zase odjel.
1: To je úplně bizarní. Já jsem to čet na ten přepis na těch parlamentkách, bylo to strašně zajímavý. Ale hlavně je bizarní to v tom, že snad asi v žádný jiný zemi v Evropské unii podle mě se nestal migrační pakt a jeho schvalování takovou fraškou jako u nás, kde nám to vláda nejdřív prodávala jako ohromný úspěch, načiž se od toho sama distancovala a drtivá většina jejich vlastních europoslanců hlasovala proti. Pak jsme tady lovili, kdo z vlády je větší lhář, ale že o té údajné výjimce pro Česko z toho paktu, o tom, jak moc jsou tam povinná kvóta, jak tam je a nebo není. A teď tady máme bývalýho šéfa Frontexu, mimo jiný prostě Frontex je jedním z těch pilířů vlastně jakýhokoliv migračního paktu a kdykoliv se jedná o migraci, tak je tam Frontex, jako možná přesně, nejopakovanější přesně. Slovo. A on mluvil vlastně o tom, co my jsme, mě už je to trapný říkat, ale tady ve Férovce sami už zmínili.
2: No už jsme trošku jak Petr Fiala, a taky furt mluvíme, že už jsme to říkali,
1: že jo,
2: a že to nastalo.
1: A furt se to stává.
2: My ještě máme dokonce reální statistiky, které potvrzují, že se to fakt stává. Bohužel, teda já rovnou říkám, já bych tady raději oslavoval a všechny zase uchvátil další pozitivní zprávou, aby si mohli doma odhodit zlatou lopatičkou, obklopení zlatými nugetami ve všedním dni, běloskvoucí poměnkového modrého nebe, nudy, radosti a pohody. Další pozitivní zprávu, řekli si, mě už ti to snad ani nebaví.
1: No, on je na tom zajímavý, že šéf bývalý Frontexu, který teď ve Francii kandiduje za stranu Marine Le Penový, tak vlastně říká, jak to s Frontexem, na který se pořád odvolávají evropští, nebo naši politici v Evropě, jak to ve skutečnosti je, a sice, že Frontex je v podstatě bezzubý, že v současném politicko-společensko-mediálním klimatu v Evropské unii, kdy jsou nadřazeno nad všechno vlastně práva migrantů nelegálních, takže Frontex je bezzubý, protože jakmile se pokusí splnit to, co má dělat podle zadání, tak okamžitě vlastně za špatného, protože se na něj vrhnou neziskovky, média, liberální politici, že pošlapává práva nelegálních migrantů.
2: Málo vlastně, vítá, málo funguje jako cestovní kancelář.
1: Vlastně on doznal to, že dneska evropské státy na jižní hranici vnější Evropské unie nejsou schopné plnit jednu ze základních funkcí státu, nebo aspoň když si něco chce říkat stát, a sice chrání svoji vlastní hranici.
2: A mimochodem dokumentuje to, co my tady vedeme o tom debatu, proč stále tady není vůle z bruselských institucí, případně Frontexu, říct, tak pojďme pomoct těm de facto napadeným zemím, protože on to je vlastně konstantní bezpečnostní problém, zemím pod tlakem a vyšleme tam prostě svůj díl odpovědnosti. pokud chcete odborníky, odborníky, pokud chcete policisty, policisty, pokud celníky, vojáky, můžeme dodat to i to, případně techniku. Myslím si, že vlastně o tom se jakoby mluví hypoteticky, ale vlastně nikdy tato žádost opravdu systematicky neproběhla a nikoho zatím jsem neviděl, že by se trvale napadlo říct, tak si pojďme udělat zahraniční misi ideálně doma, čili na vnější hranici Evropské unie. A to jenom dokumentuje, že fakticky ty instituce o to nestojí. A nestojí o to přiškrcení té nelegální migrace, protože bohužel on ten biznis z toho tyje, z toho nelegální práce, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a já se obávám, no, že musí být tím pádem už jako pevně vrostlý do mnoha zemí.
1: Můžem asi říct, že to je vlastně jediný už skoro tradiční evropský průmysl, který Evropská unie podporuje.
2: Máš pravdu, že to je taková dotace na ruby, ale funguje a za chvilku možná se bude říkat, že to už je taková rukodělná tradice s označením a ochraně k místnímu popisu a ochranou místní značkou, ale musím říct, že mě to překvapilo z toho titulu, že dobře, řeknu si, některým médiím nejsou lupenovci po chuti. Ale, jak říkám, dá se vést i náročný kritický rozhovor, protože nutno dodat, že bývalý ředitel Frontexu taky není jako černobílá nebo jenom bez nějakých rozporů postava hrdinských rysů, ale ono by to mimochodem nasvítilo taky tu bezubost obecně toho Frontexu. Taky málo kdo mimochodem ví, že Frontex sídlí v sousední Varšavě, ač vlastně, že bychom čekali, že mnohem víc bude sledovat tu vnější hranici.
1: To, já jsem nevěděl, já bych ho posunul někam ještě dál na sever.
2: No,
1: to
2: on
1: mají,
2: možná
1: to blízko na pracoviště.
2: Já si myslím, že možná to za chvilku bude ta taktika, že třeba někde k Tallinnu, že aby to měli s rozhledem a když je problém na Jižním moři, tak pojďme ho posunout k Severnímu moři i na Baltu, může ta příležitost být. A je vidět, že prostě to téma je nepohodlný a musím říct, že jsem velmi jako překvapený, jak tady zvítězila fakt taktika, jak jsme měli ve své době prezidenta zapomnění, tak opravdu taktika, etapa zapomnění ve vrcholící kampani to ideálně přemlčet, postavit to na úplně jiných tématech a dokonce tady máme, což musím říct, že mě naprosto fascinuje, že Česká televize má ve finále taktiku, pozveme jenom sněmovní strany, první perlička, ač preferenčně to vypadá, že tam bude mnohem natřískaněji politicky, co se týče těch subjektů, kandidátů a reálné šance uspět. Ale i třeba to rozvrstvení, že teda ve všech ohledech my uznáváme koalici Spolu jako jednotící politickou sílu, že jo, se přepočítává na mandáty, furt se to poměřuje, jestli by měli ústavní většinu nebo neměli, jestli by zvládli vládnout sami nebo ne. A najednou, když se to hodí, tak pár hodin před volbami se pozve každý to lídr z té jedné politické strany koalice Spolu samostatně. Takže naprosto neuvěřitelný zase ohýbání reality.
1: No říká se tomu, sleduj tok peněz, tak víme, že Česká televize, tahle vláda ji teď slíbila a odhlasovala,
2: ty poplatky
1: že
2: asi nebudou jen tak náhodou.
1: Poplatky televizní neboli televizní daň, tak něco za něco, ale nic není zadarmo.
2: No jenom mě fascinuje, víš, před evropskými volbami nasadit opravdu jenom jako sněmovní optiku, to je hodně hrdinský a hodně netradiční tak. Tak jsem zvědavý, až se budou blížit krajské volby a že zase Česká televize dělá to tradičně, udělá debatu těsně před nimi, tak jestli to třeba bude zase o europoslancích, nebo by já bych navrhoval pozvat opravdu prezidentský, bývalý prezidentský kandidáty, nebo úplně někoho z úplně jiného ranku, protože to je fakt jako totální ohýbání volební soutěže a práva dostat se k informacím, které souvisí aktuálně s tou danou kampaní a danou volbou, která se odehrává a odehrává se ve stavu k Evropskému parlamentu, tak je to neuvěřitelný, ale jenom mě to dokumentuje, že fakt jako to je mnohem širší teďka problém, že typu nám se tady fakt blíže za mě asi zatím nejdůležitější evropské volby, které jsme prožili.
1: No jednoznačně nejdůležitější. Prožívat.
2: A taktika je
1: ale je to samozřejmě
2: neřekneme, řekneme si po volbách.
1: Chyba médií, jestli si na něco stěžují, mají tolik témat. Tohle to jsou eurovolby, kde migrační pakt je jeden bizár, ale vlastně to sami vidíme víceméně u Green Dealu a hlavně u toho nejviditelnější věci teď, která má tak případně ničivý dopad na evropský autoprůmysl, a sice zákaz spalovacích motorů, který byl schválený jenom v loňském roce, čili nedávno. A teď vlastně vidíme hlavně vládní politiky nebo politiky vládních stran, a že to bylo schválené za vlády Petra Fialy a dokonce za českého předsednictví a mimochodem pod kuratelou premiéra, který teda říkal zákaz spalovacích motorů jen přes moji mrtvolu. A teď se o to ti samí politici před volbama distancují jako a slyšíme, je to potřeba revidovat, je možná potřeba ten zákaz zrušit. Tohle je přeci ohromný téma.
2: No to, jak jsme
1: zrušíme, co jsme jenom včera odsouhlasili.
2: Přesně, všem vadí,
1: a média se tím vůbec nezabývají.
2: Ale víš, já dokonce kdyby někdo si řekl, my už jsme o migračním paktu točili, mluvili, Green Deal už nás taky nebaví, je to nehezký sousloví, pojďme dělat jiný témata. Můžou. Máš tam lékovou politiku. Jestli se budou společně jako...
1: Tak tady vím Vlastu Válka úplně...
2: No, já bych ho konečně viděl, já bych byl rád, že bych ho konečně viděl. I když ne, přeháněl bych. Teď jsem ho viděl na hokeji. To mě zaujalo.
1: Byl na hokeji taky?
2: Ten ministr, který
1: vlastně,
2: byl no jo, na začátku, no ministr, který jinak nestíhá, je zavalen prací, zachraňuje tuhletu zemi, přiváží ten Endiaron, vyhledává tu garáž, kde bude ta garážová výroba, tak si teda čas na hokej udělal. Koukal jsem, no je to Superman mezi námi všemi všedními, ale třeba tohle je obrovský téma. Fakt jako prostě společná léková politika a jestli se bude někdy něco ještě jako jménem lék dělat na území Evropské unie. Další obrovský téma, když se chceš vyhnout jako by těm jiným nepěkným, energetika. Cena, prodej, způsob jaderní energetiky, energetického mixu, ježíš, pro nás naprosto fatální situace, která nás čeká. Máš tam otázku kvalifikované většiny a práva veta. Prostě jinými slovy, kdyby někdo řekl, prostě slyším migrační kvóty, vidím rudě, tak má takových příležitostí, jak to chytit za pačesy a nastolit teda jiný témata, ale opravdu teď je to prostě jedno velký unizono promlčení, kdy se nejprve zneužily teda ty tragické události na Slovensku, teď za mě se zneužil hokej a podle mě ještě jako budu se snažit to co nejdále udržet a teď přemýšlím, co příští týden, jestli se někde něco, já nevím, karotka nezlevní, nehrajeme náhodou v tenise něco, nebo prostě...
1: Ale se zlevněním karotky to moc nevypadá, protože teď jídlo znovu zdražilo, ale
2: výborně,
1: vládní politici říkali...
2: Týdne,
1: je to jenom výkyv.
2: Polský nákupy.
1: Polský.
2: A máme to. A máme
1: to. Víš, komu děláš velkou radost a teď ho pozdravuju Zdeňku Plorajchovi, našemu věrnému posluchači a on miluje Biedronku.
2: Jel bys s náma do
1: Biedronky? A je nervózní, kdykoliv nezmíníš Biedronku ve Férovce, tak mi píše.
2: Teda, tak tím pádem, ale tak to ti teda dám tip, mimochodem, milovníků vína. Mají tam prý teďka výborný primitivo, jsem slyšel, Biedronce.
1: V krabici? Velký nějaký?
2: Ne,
1: nebo...
2: už objevili právě i láhle. A prý je to teda výborný, má to i korek a je to prý špička, takže domluv Pourajcha, dodávku, já vemu hluboký tašky a jedem.
1: Já se trošku bojím toho alkoholu, já si pamatuju, jak tam spousta lidí na Těšínsku zbohatla pašovaním nelegálního alkoholu. Tak to, a vzhledem k tomu, jakou jsme tady měli aféru s alkoholem, oslepávali lidi a tak dál, tak se trošku bojím.
2: No je pravda, ale... že já mám pocit, že teď nám slepne celá společnost. Teda, když no se podívám, fakt, jako víš sám, že tady jsme mluvili o tom typu čeká nás špinavá, tvrdá kampaň. Já teda jsem furt přece, že se ještě něco objeví, že je to jako podezřelý tohleto ticho. Ale aby jsme prostě za 14 dní říkali, přátelé, byli jste hrdinskými účastníky první velké mlčící kampaně nad první velkou mlčící politickou volbou a teď se úspěšně promlčíme přes kraje Senát do sněmovních voleb, protože já jsem přesvědčen, že se teďka hodně testuje věcí, které se budou pak zkoušet při sněmovní kampani příštím roce, kdy půjde samozřejmě o hodně, kdy mimochodem podle mě najednou vytáhnou témata a budou bubnovat a bude to osudový a bude to soumrak bohů a bude to souboj o identitu tu všeho, když naši sousedi si budou říkat, kde pak tyhle ti dobráci žijí, na jakém ostrově a kde tak jako fouká, je rozbouřený oceán, to zase není taková hrůza. Navíc teď jsem si vzpomněl, jako na východ od nás je Rakousko, s tou metropolí stále východněji, tak nevím, jestli možná na to utočila Markéta Pekarová Adamová.
1: Rakousko je takový, že můžeš jít, že jak na východ, tak na západ. Ono zasahuje ještě hodně ke Švýcarsku, takže u nich je to
2: a pravda, že skončíš
1: typicky rakouský,
2: na
1: jak na východ, tak na západ.
2: A uvinic, no je to pravda. A stejně nakonec to mají nejlepší v tom Burgenlandu, že jo, ty letlínky. Ale je ti to prostě nějaký takový prapodivný a jen mě překvapuje, že vlastně tomu všichni jsme tak nějak jako učenlivými statisty.
1: No, víš co, ještě ironie to, když se vrátím k tomu výkopu finále eurokampaně Trojkoalicí spolu, že Alexander Vondra vlastně, oni mluví o tom, no mají u hlavního nepřítele s ANO a s Andreje Babiše. A ironie je, že vlastně ANO jim, on jakoby okopírovalo tradiční europrogram ODS. A takže i Alexander Vondra vlastně, když kritizuje Andreje Babiše a to, s čím, a ta retorika a akcentace témat, s čím jdou do eurovoleb, no tak je to tradiční ODS, než se v ODS haslo jménem Trojkoalice spolu, tak i to se mi líbí, že vlastně i tady je takovýhle popření a tu jsi zmínil ten bizár, že v podstatě první pětka té eurokandidátky spolu, tak mají největšími konkurenty jsou si sami sobě.
2: A dávají si to najevo.
1: A to, když si vzpomenu na slova a slib paní předsedkyně TOP 09, no přece nebudeme akcentovat nějaký témata, která nás rozdělují, to ne, budeme radši jenom mluvit o tom, co nás spojuje a věda a najednou vidíme to, co nás rozděluje jako hlavní věc.
2: No, tak prožili si teďka největší boje za vědu a výzkum, že jo? Ale, a jak to dopadlo? Ale je ti to takový jako zajímavý, jo? Protože když to vem si, koalice spolu v podstatě toužebně hledá téma a vymezení se vůči soupeřům, takže to postaví zase, že jdou v úzovkách jenom proti Babišovi, což si myslím, že v dnešní době, čase a situaci, co se toho dění okolo nás, je příliš málo. A myslím si, že jim to taky moc nefunguje. No ona, SPD taky v podstatě, vem si, ty zase dělali koncertní šňůru, která vyšuměla sama sebou.
1: No ona je mimochodem...
2: Andrej Babiš prodává auta, teďka Hyundai jsem koukal a mimochodem taková perlička, že teda to nebyl ryze čistý spalovák, takže mi to přišlo jako hodně zajímavý. Že říkám,
1: bylo to hybridní?
2: No. hybridní kampaň. Jako, ano, byla to klasická hybridní kampaň, protože já jako hybridium fandím, přijde mě to rozumný a přijde mě to rozumný kompromis, ale překvapilo mě, že jako z ústy za spalovák ani krok víc a ani krok zpátky. Vylejzat z hybridu je takový zajímavý. No a teď, když si to vlastně začneš rozebírat, jo, sociální demokrati ty se hledají sami, svobodní.
1: Který myslíš, on jich je v Česku teď
2: no, to je taky
1: víc,
2: pravda, no, to
1: víc je... a v podstatě jsou neviditelný, ale víš, co je taky zajímavý, že vlastně trojkoalice spolu se stává protestní uskupení, já bych řekl, protože všimni si, že vlastně nejvíc negace jedou oni. Oni pořád potřebují toho Andreje Babiše. Kdekoliv dají hlavy dohromady, tak na co si můžeš sadit, že tam uslyšíš, že Andrej Babiš a ANO jako nepřítel. A všimni si, že Andrej Babiš a ANO vlastně nedělá žádnou negaci ani vůči nim, stejně tak ani SPD. Takže vlastně, a říkalo se jim protestní strany a najednou se nám protestní stranou tady stává trojuskupení spolu.
2: No, hele, spousta věcí se změnila, ale přijde ti mně, že jako celý ten i protest a celá ta strategie je postavená, aby vlastně byla poměrně mizerná účast. Že sice všichni politici ti řeknou, přijďte, bylo by to fajn, slušelo by nám to, slušelo by to zemi, slušelo by to politické kultuře, měli bychom silnější mandát, ale v reálu ty kroky, když sleduješ, tak se to celý jmenuje, no hele, 30 max a jestli vás přijde víc, tak už nám opravdu děláte vrásky, protože nám to taky celý můžete rozstřelit. Jo, já sám jsem skromně, já jsem zvědavý, já si tak typu těch 33 kristových, když si tady už vzpomínal, že tady máme už i martyra oficiálního na jedné kandidáce na
1: Mikyho,
2: pozici 12, ale fakt mně přijde, že opravdu ta taktika je hlavně, ať nepřijdou davy, ať nás ty voliči nepřekvapí, ať si příliš nevybírají. Dokonce já jsem si i třeba myslel, že i speciálně teďka pod tím tlakem motoristů, jak hodně oslovují ty mladé voliče, že třeba Danuše Nerudová přijde s něčím razantním, protože je úspěšná mezi mladými, ale taky to spí. Piráti svobodní si myslím, že jsou na nervy, že zjistili, že zestárl jejich volič společně s nimi, že vlastně mezi těmi mladými už to taky tak nefrčí, tak vlastně taky příliš jako nemotivují. Takže na to, jak všichni vzývají mládí, otevřenost, pro evropskou budoucnost, pro evropské uvažování, co všechno je legitimní a je to dobře, že to vzpomínají, tak vlastně proto vůbec nic nedělají.
1: Já se jenom dovolím s tebou trošku nesouhlasit, že Danuše Nerudová nepřichází s ničím razantním. Já myslím, že pokaždý, když přijde někam do médií, tak je to tak razantní zoufalství, že já jí přicházím na chuť. Takže
2: ty jsi mě úplně šokoval. Jsem chtěl hlas toho.
1: V tom myslím, že drží konzistenci, jak se říká v politice.
2: Tak ono je pravda, že já jsem přiznám se ti, že bych netušil, že se dočkám doby, kdy řeknu, že taktiku slovních šrapnelů po Miloši Zemanovi převzala Danuše Nerudová. To bych čekal u mnohých. Úplně v jiný situaci, ale od Danuše Nerudové a při příležitosti evropských voleb to bych fakt nečekal.
1: Ale na ní je vlastně vidět ta ironie politiky. Vem si, že kdo jí teď nejvíc zašlapává do země, jsou ti, co jí stvořili. Stvořila jí vládní pětka v té prezidentské volbě, kdy jí dali podporu Petru Pavlovi a jí, speciálně Piráti, kteří teď o ní mluví jako o šedířce, což já si myslím, že je vlastně perfektní termín na ní, že politická šedířka, prostě v tom, že jí nějaký přesvědčení, a to je jí jedno, za koho kandiduje, hlavně ať pro Boha dostane nějakou dobře placenou funkci. Ale byli to Piráti, kteří nejenže jí dali podporu v té prezidentské volbě, ale na Pirátském fóru ona byla prostě favoritkou, ona byla jejich miláčkem. No a teď najednou ta samá vládní pětka, která ji stvořila, tak si řekla, aha, tak tady nám vyrostla konkurentka a soupeřka, tak ji musíme zašlapat do země a udělat s ní v podstatě hlupačku, která neumí najít v Bruselu ani dveře, do kterých má vejít.
2: Druhá věc je, že to musela čekat, protože oni si na ní udělali svodky, ona si udělala svodky na ně, nějaký čas je zná.
1: Jsou takže svodky zpátky?
2: Tak to víš, že prostě ty psychologický problémy.